víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozdát.

0: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz
1: Hit Radio.

0: Show.
1: Hit Radio Nerd Music.
2: Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si slyšel.

0: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz
1: První probuzení na moři?
2: První selfie s delfínem. Nebo snad první hrad z písku na pláži.
3: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz Čedok. Pořád je co objevovat.

Hit Radio Nerd Music. Tohle vám hrajeme nově.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. České děti používají telefon od velmi útlého věku. Odborníci připomínají, že to může mít velmi negativní dopady na jejich dospívání. Hned 40% dětí do 6 let tráví u chytrých telefonů přes hodinu denně. Důležitým faktorem je mimo jiné přítomnost staršího sourozence, který výrazně zvyšuje pravděpodobnost častějšího sledování obrazovky. Začala ostře sledovaná evakuace osob z lodi, kde se hned několik lidí nakazilo zákeřným hantavirem. Na pevninu budou vystupovat ve vlnách. Včera ji opustilo 94 lidí, dneska dalších zhruba 20 a přibližně 30 pasažérů odplují do Nizozemska. Fanoušci fotbalové Barcelony na celém světě oslavují, jejich katalánský klub totiž ovládl včerejší El Clásico. Odvěkého rivala z Realu Madrid porazil pohodlně 2-0 a může začít slavit. Právě na bílý balet už má totiž nedostižný náskok a předčasně získal titul. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: V Děčíně hledají nové strážníky. Městská policie Děčín v současné době hledá 6 nových strážníků. Chtějí lidi, kteří přinesou energii, chuť pomáhat a mají zájem o práci ve službách města. Nabízí stabilní zaměstnání, slušný plat, benefity a možnost profesního růstu. Podmínkou je maturita, řidičský průkaz skupiny B, bezúhonnost, zdravotní způsobilost a ochota učit se novým věcem. Na Ústecku bude dnes většinou zataženo, místy přechodně i polojasno, ale mohou se objevit i přehánky, někde i četnější, no a teploty 18 až 21 stupňů Celsia.
0: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Což vlastně není úplně tak pravda. Jenom s Michalem a Davidem. Ahoj Davide, hezké ráno.
2: Ahoj, dobré ráno všem.
1: Jasmin má dneska volno, takže tady jsme sami. A vlastně nejsme tady sami. My víme, že vy jste u rádia a za to jsme moc rádi. 6 hodin, 2 minuty, Meduza, Bad Memories, tímto celý odstartujeme. Tak krásné ráno. Hit Radio North Music.

0: jsme odstartovali pondělní snídaní šampionů, 6 hodin 5 minut, posloucháte Hit Radio. Dneska s vámi Michal a David, krásné ránko, včera den matek, a tak by mě zajímalo, jak jste to slavili, jak to slavil David, co?
1: Tak já jsem cestou z hor poslouchal rádio, kde mi některý z mých kolegů, už si nevybavím jméno, poradil a připomněl, že je Mezinárodní den matek a že bych se měl své mamince ozvat. Tak jsem jí zavolal a byla nadšená.
0: Ty jsi volal a co jsi na to řekl?
1: Nic.
0: Nic, tak to si řekl dobře, Davide, kamaráde. Já teda popravdě nepřipomenulo mi to rádio takhle, ale na Instagramu jsem si člověče večer všimnul, že tam spoustu lidí dávalo právě příspěvky s maminkama a říkám, tyjo, co se to dneska děje? A pak mi to došlo, tak jsem se teda taky svým mamce připomněl, jakože tady jsem a že o ní vím. Tak snad jste to udělali i vy a na to se vás právě budeme ptát v minutě šampionů, která startuje teď. Tak napište nám jméno, město a jak jste právě vy oslavili Den matek, ať už z pozice potomka, anebo jakou radost to vám udělalo jako mamince. 777-937-777 bereme SMSky zprávy přes WhatsApp a teď k vám posíláme další skvělý hity. Tohle je Justin Timberlake na Hit Radio 606. Hezké ráno.

0: Je potřeba ten nový pracovní týden nastartovat z vesela, alespoň muzikou a minimálně se tvářit, že se nám ráno chtělo vstávat. Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. 6 hodin, 10 minut, krásné ráno. Jak jste stavili včerejší Den matek, na to jsme se vás ptali, začíná minuta šampionů právě teď. Lenka Bruntál, prací jak jinak, ale bomboška a kytky byly. Renata Lipno, krásně, děti přijeli, tak jsme byli všichni spolu. Květa Děčín, maminka bydlí daleko, ale jela jsem za ní a strávila s ní celý víkend. Mamince je 84, krásný den to byl. Andrea Budějce, dala jsem mamince její oblíbené ořechy v čokoládě a nalili jsme si vínečko. Kača Olomouc, přátelé, já už rodiče nemám, ale mé děti mě potěšily tak moc, že je to až neuvěřitelné. Marila ze Žďáru, dobré ráno, tak já jsem mamince koupila kytičku a pak jsme byli na krásné procházce a maminka byla moc spokojená. David Žacler, mamce jsem dal kytičky a holky vyráběly dárky ve škole mamince. Hezké ráno do rádia i tobě. Janča Olomouc, já měla nejen den, ale sváteční víkend maminek. Vytáhla jsem si na puberťáka na Pálavu, kde jsme nachodili a najezdili na kolech desítky kilometrů a bylo to naprosto úžasné.
1: Krásný víkend.
0: Krásný výkon, jsem myslel, že řekneš.
1: Taky.
0: Nemůžu dýchat, jak jsem na to tady sám, chybí mi tady Jasmin, teda popravdě. Mohl ses přidat?
1: Tak příště.
0: Tak příště. My vám moc děkujeme za vaše krásné zprávy, my teda dodatečně přejeme všem maminkám všechno nejlepší tady od nás Zitrádia. Milujeme vás, no a nejenom pro maminky, ale pro vás všechny, kdo jste si nás chvíli před 6:45 pustil k tělu. Posíláme další hity, tohle je Lady Gaga, The Dead Dance. Hezké ráno.

0: Takhle vám hraje pondělní Hit Radio Snídaně šampionů, chvíli po 6:45 a nás by zajímalo, o kolik kamarádů jste za víkend přišli, co?
1: Proč se ptáš?
0: Ptám se ani ne proto, že bychom se s někým rozhádali, ale Instagram pokračuje v největší čistce ve své historii.
1: Kecej.
0: Odstranil desítky milionů botů, spamových profilů a taky účtů, které uměle navyšují počty followerů. A máme tady výsledek, sečteno podtrženo, třeba ty největší světové celebrity přišly během pár hodin o miliony sledujících. A teď se držte. Nejvíc Ariana Grande, minus 5,5 milionů sledujících.
1: Jsi bláho.
0: Což je víc, než kolik má Slovensko obyvatel. Takže Arianu Grande, minus 5,5 milionu. Pak tady je třeba Taylor Swift, 4 miliony, minus. Billie Eilish, milion. A třeba taková zpěvačka Adele, minus 500 tisíc sledujících.
1: Takhle, ještě předtím, než začnou fanoušci Ariana Grande panikařit, já připomínám, že ona má na Instagramu furt 363 milionů sledujících. Jo?
0: Takže to je jako prd do Vltavy.
1: Je to tak, jako kdybys třeba ty přišel o jednoho sledujícího, nebo já.
0: To je pravda. No tak jak jste na tom vy, taky vám ubyli kamarádi. Já jsem to kontroloval, u mě to stagnuje. Tak o kolik přátel jste o víkendu přišli vy?
1: Schválně, napište nám.
0: Napište nám. Za chvíli další hity, Marek Ztracený, Modlitba za pátek, to se hodí takhle při pondělku, nebo Avicii, Levels, no a samozřejmě přidáme i aktuální dopravu. Ať víte, kde to v pondělí ráno stojí, tak hezké ráno.
2: Snídaně šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Kvalitní krmivo pro psy a kočky. V naší prodejně v Lomu u mostu najdete kompletní nabídku krmiv a pamlsků Platinum. Poradíme vám s výběrem toho nejlepšího pro vašeho mazlíčka. Otevřeno máme každý všední den od 7 do 15:30. Těšíme se na vás v Platinum prodejně v Lomu u mostu.
5: Čau, já jsem Honza. Už 12 let jezdím u Sambuláru a jsem tu fakt rád. Mám vlastní auto, vejplatu vždy včas. Jo, a taky každý rok zvedají plat. Takže jestli máš CE, neváhej a přidej se k nám. Mrkni na sambular.cz. Tak čau.
6: Vidíš to?
7: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
6: No a víš, co vidím já?
7: Co?
6: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
7: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
6: U nás si vybere úplně každý.
7: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
6: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku nemůžete nic zkazit.
7: Nejlepší dárek je zážitek.
8: Firma na zážitky.
7: CZ. Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější jarní kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo navštivte naše prodejny.
9: Gap. Individual style for every generation.
10: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
11: Slyšíte to ticho ve vinicích?
12: Tak na něj zapomeňte! Přichází noc, která otřese Třebíblicemi. Premiérový ročník série Legendy v Třebíblicích uvádí jedinečnou rockovou legendu. Bonnie Tyler. V sobotu 6. června ve vinařství Johan V. v Třebíblicích. Naživo a s celou kapelou. Bonnie Tyler. Tohle není jen koncert. To je rocková party. Rock in the Wilds. Počet míst je omezen. Vstupenky na Ticketportál a Legendy v Třebíblicích.cz.
8: Co ti to přišlo, tati? Zásilka radosti z kostek? Co je to?
13: No přece Lego. Auto pro mě a kytička pro maminku.
8: A co já?
13: Na e-shopu z kostek.cz je radost vždycky skladem. Objednejte si další Lego na webu z kostek.cz a stavte všichni. Protože radost se má stavět společně. www.zkostek.cz

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Pokud právě teď jedete po dálnici D8, dávejte si pozor kolem kilometru 71,5 směrem na Drážďany. Je tam odstavené porouchané auto, které zasahuje i do provozu.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio Nord Music.

0: Jakoby jo.
1: Něco na tom je.
0: Něco na tom je. Není náhoda, že to hrajeme zrovna v pondělí ráno. Marek Ztracený, modlitba za pátek 6.31. Posloucháte Hit Radio, s vámi Michal a David. A David má...
2: Ranní update.
3: Češi závěr přípravy na hokejový šampionát nezvládli, v posledním duelu před turnajem prohráli se Švýcarskem vysoko 6-1. Připomínám, že mistrovství světa startuje už tento pátek pro Česko zápasem s Dánskem. Česko trápí extrémní sucho, nedostatek vody registrují meteorologové po celé republice, včetně Třeboňska. V jižních Čechách tím trpí nejen rybolov, ale taky rekreační střediska. Češi rádi hýčkají své domácí mazlíčky, přibývá proto psích kadeřníků. Kromě stříhání, mytí nebo fénování patří mezi nové trendy například terapie červeným světlem. Cena za návštěvu psího salonu se pohybuje od 500 korun do několika tisíc.
0: Terapie červeným světlem.
1: Taky mě zaujala nejvíc teda.
0: To je geniální. Jako, já se tomu vlastně ani nedivím, protože je pravda, že za psy jsme schopni utratit spoustu peněz. My jsme takhle měli, nebo bývalá sousedka takhle vydržovala svého pesana a jakoby podle jeho výrazu, nevím, jestli z toho byl jako úplně nadšenej teda.
1: Taky vždycky vidím takový ty psy navlečený do těch hadrů a říkám si, je jim to pohodlný, no, ale já nevím.
0: No, tak tě neřeknu, no. Nicméně třeba pro našeho psa je nejlepší terapie, když se může vyválet jako v kaluži,
1: normálně v bahně, jo. To je zadarmo.
0: To je zadáčo, je spokojený. Pojďme na další muziku, tohle vás bude bavit, je to srdcovka, kterou jsme vybrali my dva pro vás, kdo nás ladíte, YouTube Pride in the Name of Love. No a připomínám, že srdcovky si můžete dát s Jirkou Pelnářem jako tradičně každý den mezi 12. a 13. tady na Hit Radio. Krásné ráno.

0: Hit Radio, Alex Warren, 6:39, krásné ráno. Představte si, že jdete do restaurace, sednete si ke stolu a aniž byste si cokoliv objednali, tak obsluha vám přinese nějaké jídlo. Tak tenhle absolutní úlet funguje v pár restauracích v Japonsku. A prosím pěkně, tady dostanete jídlo, které vám objednal člověk, který tam byl před vámi, a vy zas objednáváte něco pro toho, kdo přijde po vás.
1: No to je mi zajímavý teda.
0: No, všechno je to vlastně o nějakém jako překvapení a vlastně o tom, jak moc velký dobrák je ten, kdo seděl u stolu před vámi, jo. Já teda, když si to představím na sebe, jo, já bych byl ten, kdo by objednal nějakou totální hovadinu a pak bych ještě koukal za oknem, co na to ten dotyčný říká, jak se na to tváří, víš, takováhle škodolivost.
1: Je fakt, že tyhle restaurace nejsou ideální, pokud jste ti, kteří si vybírají obědy podle chuti. Já mám spoustu kolegů, kteří přijdou do restaurace a dají si prostě, co jim přinesou. Ale pak jsou ti, kteří jdou a říkají si, dneska mám chuť na sladký, dneska mám chuť na maso a tak dále. A pro ty to samozřejmě ideální není.
0: Jsou ty špekulanti.
1: Přesně tak.
0: Kteří nikdy neví. Nicméně, co byste objednali vy tomu, kdo by přišel po vás? Nebo ještě jinak? Kdybyste věděli, představte si, že víte, že ten, kdo přijde po vás, je váš šéf. Co byste mu nechali uvařit? Ať se nevidíme, tak úplně já to na dálku cítím, jak už vymýšlíte ty speciální recepty pro vašeho šéfika.
2: Snídaně šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
3: Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od dětí jsou krátké. A často smrtící.

0: rodině jsou občas bizár. Tak na nich vydělej.
1: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
2: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK České Zlatníky. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK České Zlatníky. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
3: Pravá chuť Itálie přímo v centru Ústí. Bistro na Lidickém, nové prostory, skvělá atmosféra. Každý den výborné snídaně, pinza na míru, al dente těstoviny, šťavnatá porketa a domácí zákusky plus týdenní menu. K tomu prémiová italská káva Vergnano, velký výběr proseka, vína i osvěžujících drinků. Využijte možnost rozvozu u našich smluvních partnerů. Bistro na Lidickém, Itálie, kterou si zamilujete. www.bistroustí.cz.
4: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
5: Nákupy v online shop CZ.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
5: www.onlineshop.cz.
7: Datart pořádá Maxi Výprodej.
8: Cože? Maxi Výprodej?
7: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
8: Tak to je další level.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@eshop.cz.
10: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
9: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
11: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a chudavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
0: Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Řidiči opatrně v České Lípě. Omezení provozu čeká v Liberecké ulici, kde se projíždí pouze kyvadlově. A pozor taky v Jablonci nad Nisou, kde se nově pracuje v Revoluční ulici.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům. Na Hitradio.

0: Hitparády. Dáváte si pondělní Hit Rádio snídaně šampionů s vámi. Michal a David, krásné ránko. No a máme za sebou prýma událost, díky které se o nás mluví po celém světě. Český fotbal má za sebou docela šílený víkend, to vám asi neuteklo. V derby, který mělo ukončit boj o titul, přerušili zápas fanoušci týmu, který vyhrával.
1: No, závažnosti tady z toho momentu svědčí i fakt, že ty sám si dobrovolně přišel se zprávou o fotbale, takže to už musí být něco.
0: No, protože já jsem se vrátil v neděli ráno asi ve tři domů a teďka já jsem neměl čas projet Instagram během dne, tak na to koukám a říkám si, a tady jasně zápas, hrálo se derby, tak to jsem nějak jako registroval a teďka vidím, jako na těch videích jenom to projíždíš a vidím prostě lidi, jak vtrhli na ten trávník nebo na to hřiště, jo. A říkám si, tak to hrálo Slávy se Spartou, no tak to asi Spartani tam prostě vyběhli, ne? A tak to projíždím a říkám, počkej, to nebyl Spartani, to byla vlastně tribuna jako slávistů a teďka vlastně mi to nedávalo jako smysl. A pak mi to nedávalo smysl, jako, počkej, to nebyl Spartani, to byla vlastně tribuna jako slávistů a teďka vlastně mi to nedávalo jako smysl. A pak mi to nedávalo smysl jako vůbec v tom, že to bylo 3 minuty před koncem, a kdy vyhrál.

0: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Zabrušany u Teplic. Ploty Dobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
3: Kam to jdeš uprostřed noci v tom pyžamu?
4: Do Ústí nad Labem na Žižkovu. Otevřeli tam dům spánku.
3: Prosím tě, vrať se do postele, vždyť otvírají až ráno.
4: Ale mají zaváděcí slevy, dárky a v květnu dopravu zdarma. To si nemůžu nechat ujít.
3: Dobře, tak zítra.
5: Dům spánku, Žižkova ulice v Ústí nad Labem směrem od Makra.
6: Váš nový směr pro lepší spánek.
5: Více na domspanku.cz.
7: This is Ava Max.
8: All the hits.
9: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
12: 7 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Potraviny a hygienické potřeby se nejspíš zlevňovat nebudou. Vláda totiž

0: pravděpodobně odmítne návrh Pirátů na snížení daně z přidané hodnoty u vybraných produktů, a to například plen, vložek nebo tamponů. Návrh má pomoct hlavně domácnostem s nízkým příjmem. Podle představitelů Babišova kabinetu by takové změny ale přinesly negativní dopady na státní rozpočet. Další zprávy přichází ze zahraničních hor. 28letou turistku z Česka zasáhl v rakouských Alpách blesk. Konkrétně místo kousek od ní k zemi odmrštila tlaková vlna. Do nemocnice ji musel přepravovat vrtulník, hospitalizován byl i její přítel. Za pohonné hmoty platí na Slovensku ještě víc. Ceny benzínu i nafty byly minulý týden u našich východních sousedů vůbec nejvyšší od roku 2022. Slovensko v pátek zrušilo poslední omezení při tankování nafty a také dvojí ceny tohoto paliva. Pohonné hmoty tak mají dražší než v Česku, Maďarsku i Polsku. A teď už pojďme k nám do regionu.
1: Už jen tento týden, tedy konkrétně do pátku, mohou lidé hlasovat o tom, které projekty by měla litvínovská radnice podpořit v rámci letošního ročníku participativního rozpočtu. Na výběr jich je celkem 10, a to ve dvou kategoriích. Mezi občanské projekty patří třeba společné posezení, dětský pumptrack, ping-pong nebo cykloboxy. Ve školské jde o školní dvůr bez bariér, aulu příběhů a fitness zónu Janov. Hlasování probíhá elektronicky, více na webu litvinov.našeměsto.cz. Na severu Čech bude nezataženo, místy přechodně i polojasno, ale objeví se i přehánky, teploty 18 až 21 stupňů.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Snídaně šampionů.
4: 7 hodin, 2 minuty, přejeme dobré ráno všemu dobrému lidu.
5: Dobré ráno všem.
4: Dobré ráno všem. S vámi Michal a David. Jasmin má dnes volno, zítra bude, říkala, myslím.
5: Mně přijde, že trošku polevujete, jak jsme začínali v únoru, tak jste tady byli každý den nastoupený.
4: Počkej, nevím, proč mluvíš v množném čísle, já jsem ještě nechyběl, absenci nemám.
5: Ale říkal jsi, že budeš mít tento týden.
4: No v pátek tady nebudu, no. Asi.
5: A jsme doma.
4: Asi. Tak my jsme moc rádi, že vy jste tu s námi, 7 hodin, 3 minuty, další muzika pro vás. A mimochodem, už v téhle hodině budete soutěžit o půl osmé v rychlé pětce o vstupenky na koncert Marka Ztraceného.
2: Hit

0: Tohle jsou hodiny v 7 hodin 9 minut. Posloucháte Hit Radio, dobré ráno. Nebudeme asi daleko od pravdy, když řekneme, že my všichni, ano, i vy, kdo posloucháte, máme v rodině jednoho otravného příbuzného.
1: Přikivuji.
0: Minimálně jednoho. Tak se ptáme, co byste byli ochotni udělat pro to, abyste se s tím konkrétním člověkem nemuseli bavit. Proč se na to ptáme? Protože tu máme příběh 31-leté ženy, která předstírala 4 roky ztrátu paměti, aby se mohla vyhýbat své tchýni. Podle svědků to prý hrála skvěle, zapomínala absolutně na všechno, co se nějak týkalo tchýně, úplně ji ignorovala, až se teda jednou zapomněla a oslovila tchýni přezdívkou, kterou se ale podle lékařských záznamů v uvozovkách nemohla pamatovat a celý to prasklo.
1: Překvapení bylo na světě.
0: Překvapení bylo na světě pro všechny. Já teda, ano, občas zapomenu, kam jsem položil klíče, ale zapomenout na celou tchýni, tak to je opravdu jako majstrštyk, ale 4 roky žít ve lži. Myslím, že to bylo náročný teda, že se, já si dím, že se do toho dobrovolně pustila, protože na lhaní je největší problém ten, že si musíš všechno pamatovat. A teď si vám, že to takhle kreješ 4 roky, jo? Tak se ptáme, co nejšílenějšího jste kdy udělali vy, abyste se vyhnuli setkání s někým, koho nemusíte?
1: Může to být tchýně.
0: Může to být tchýně, může to být někdo z rodiny, kdokoliv, může to být kolega v práci, může to být šéf. Tak jaký byl ten váš nejšílenější únikový plán? To nás moc zajímá. Klidně nám to nahrajte jako hlasovku přes WhatsApp na 777 937 777 nebo nám to napište jako zprávu. Vrátíme se k tomu a teď k vám letí další hity. Doslova Airplanes, B.O.B. a Hayley Williams na Hit Radio v 7 hodin a 11 minut. Tak krásné ráno. Šampioni.

0: Leony. Minuta po čtvrt na osm, posloucháte pondělní Hit Radio a snídaní šampionů. Co nejšílenějšího jste kdy udělali, abyste se mohli vyhnout setkání s někým, koho opravdu nemusíte? Tak na to jsme se vás ptali. Byla tady totiž žena, která 4 roky předstírala ztrátu paměti, aby se mohla vyhýbat svojí tchýni, a tenhle geniální plán, připomeneme, ztroskotal na tom, když se jednou zapomněla a tchýni oslovila přezdívkou, kterou si nemohla pamatovat. Tak jsme chtěli, ať se podělíte o vaše příběhy, kdy a jak jste se komu vyhýbali. Píše Marek, zdravím. S bývalou tchýní jsme taky byli na kordy. Potom, co jsem si asi půl roku vymýšlel, proč se mi nehodí za ní s mojí teď už bývalkou přijet, jsem jí to řekl na ferovku, že s ní prostě nejde vydržet. Díky bohu, už je to bývalá tchýně.
1: Teď už chápeme, proč je bývalá.
0: Tam si myslím, že se to zlomilo. Pak mě taky pobavila zpráva. A když nevíte, kdo ten divnej nebo nepříjemnej je, jste to vy. Což vlastně na tom taky něco bude. A já si říkám, Jasmin tady dneska není. Jestli to pro nás nemá být nějaký podprahové znamení, že se tady s náma třeba nedá vydržet. Dá se s náma vydržet? To až se necháme na vás, kdo nás posloucháte. Za chvíli další hity Shakira nebo Top Loader, a taky přidáme aktuální dopravu, ať víte, jak to v pondělí ráno jezdí. Hezké ráno.
2: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
3: Chomutovské slavnosti letos 23. a 24. května. Nenechte si ujít císařské manévry, řemeslný trh a vyprávět bude sám generál Laudon. Vystoupí kejklíři, tanečníci, šermíři, sokolník a další. Chybět nebudou atrakce a soutěže pro děti, dobové kolotoče a střelnice.
4: Zve vás statutární město Chomutov
3: a generální partner Severočeské doly AS Chomutov.
4: Více na chomutov.cz.
5: trenirkarna.cz.
6: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
5: trenirkarna.cz.
7: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
8: No včera bylo pozdě.
9: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
10: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
11: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu NPERF. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafon.
12: Datart pořádá Maxi Výprodej.
13: Cože? Maxi Výprodej?
12: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorolou Moto G 86 za skvělou cenu.
13: Tak to je další level.
12: Datart, opravdový elektrospecialista.
14: Domov důchodců Bystřany hledá všeobecnou zdravotní sestru. Čeká vás příjemný kolektiv, stabilní práce, benefity ve formě odměn, sick days, parkování v areálu a další. Pošlete váš životopis na e-mail účetní@dd-bystrany.cz a ještě jednou e-mail účetní@dd-bystrany.cz. Práce, která dává smysl.
15: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
16: Most ožije chutěmi. V sobotu 16. května slaví Central 18. velkolepým food festivalem. Užijte si světový street food, lollipops i další hudební nálož. S aplikací Můj Central vás čekají dárky a překvapení. Slavíme od 10 na prvním náměstí. Central Most. Žijeme s vámi.
1: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Omezení v těchto chvílích hlásí dálnice D8 mezi kilometry 58 a 60. Tam v obou směrech probíhá pravidelná údržba tunelů Prackovice a Radejčín. Je tam proto zúžená vozovka.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio Nord Music.

0: 7.30. Tohle je Shakira na Hit Rádiu a Loka. Krásné ráno. Michal a David s vámi a David pro nás má
1: ranní update.
2: Pokud vás pálí žáha, nemusíte obviňovat jen špatnou stravou. Podle zdravotníků totiž může za nepříjemný tlak na hrudi, kyselou chuť v ústech nebo pocit pálení za hrudní kostí hned několik faktorů. Tak například špatné držení těla, nedostatek spánku nebo stres. Na silnicích bychom měli být opatrnější, hezké víkendové počasí přilákalo motorkáře, kteří letos dlouho čekali na první projížďku. Záchranáři proto vyráželi k celé řadě dopravních nehod. Například v jižních Čechách včera zasahovali minimálně u třech, ve kterých figurovali právě motorkáři. Zima v Česku ještě neřekla poslední slovo, do tuzemských hor se letos znovu vrátí sníh, padat by přitom měl i ve středních polohách, celý týden potom bude podle předpovědi chladný a zatažený.
0: Ty si řekl, že letos se na hory vrátí sníh, myslíš jako prosinec normálně, nebo jako?
2: Myslím jako květen nenormálně.
0: Myslíš jako teďka květen, jo?
2: Myslím jako zítra, vidím tady normé úterý, středa, vločky, pátek a sobota taky.
0: No nepotěšil se nás, Davide? To nás úplně nebaví teda, ale co bude bavit vás, je tady rychlá pětka s Markem Ztraceným. Dvě vstupenky na jeho koncert na Letenské pláni, tak pokud byste o ně měli zájem, pište chci soutěžit na 777 937 777.

0: Chvíli po půl osmé ladíte pondělní Hitrádio snídaní šampionů. Krásné ránko, jdeme soutěžit.
1: Rychlá pětka.
0: Celý tento týden vám rozdáváme vstupenky na koncert Marka Ztraceného na Letenskou pláň 2026. Tohle bude koncert, který má ambici přepsat historii. 7. srpna 2026 Letenská pláň. Je to takový vlastní speciální stadion, který Marek chystá přímo na Letné. Čeká vás tam obrovská show, parádní atmosféra a zážitek, který posune hranice koncertu zase o kousek dál. No a o dva lístky si zasoutěží Peťa. Peťo, hezké ráno. Haló, haló?
2: Haló,
0: haló, už to funguje, dobré ráno. Peťo, tak co ty a Marek Ztracený?
2: No posloucháme doma, posloucháme.
0: Takže bys ráda vyrazila na koncertík, co?
2: Kdybychom, loni nám to nevyšlo, kvůli malý, že se nám narodila, tak by to bylo fajn.
0: Hezký, hezký. No tak od výhry tě dělí už jenom 5 otázek. Tak pojďme na to.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
0: Peťo, který pták je známý tím, že do cizích hnízd klade svá vejce?
2: Kukačka.
0: Přesně.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Jaký legendární loupežník žil v lese Řáholci?
2: Byl to asi Runcajs.
0: Byl to určitě Runcajs.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
0: Peťo, budeš vědět, jakou barvu má rybička Nemo ve známé pohádce?
2: Oranžovej byl.
0: Ano.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Jak se jmenuje tekutina, která vytéká ze sopky při erupci?
2: Láva.
0: Ano. A poslední, pátá otázka. Kolik má běžná hrací kostka stěn?
2: Jen 6. 6!
0: A ty máš, Peťo, 2 lístky.
3: Konečně bez chyby. Mně přijde, že tak strašně dlouho jsme tady neměli bez zaváhání.
0: Neuvěřitelně. A to, Peťo, važ si toho, protože David je kat rychlý pětky, jo, takže to, že to David jako ocenil, tak opravdu, opravdu teda jako klobouček.
2: Juchu.
0: No tak máme radost, že máš radost. Dopadlo to, koncert si užiješ. 7. srpna, Letenská pláň. Lístky posíláme a potkáme se tam. Tak Peťo, krásný...
2: Ano, děkujeme.
0: Není zač, krásný pondělí přejeme, měj se hezky.
2: Děkujeme, krásné ráno.
0: Ahoj. Je, nějaký děti tam jsou. Ahoj, děti, čau.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Radio.

0: 7.40, krásné ráno. Dva prodloužené víkendy za námi, tak snad jste si je užili naplno. Dva týdny vlastně většina národa pracovala jenom od pondělí do čtvrtka.
1: A o to těžší bude tenhle ten týden.
0: Přesně, s tím je konec. Tenhle týden bude dlouhej, ale to nejtěžší čas máte za sebou, a to pondělní ráno vstát a vykopat se z postele. To si myslím, že je jako jasný.
1: Máte před sebou taky špatnou zprávu, kterou teďka přináším, tak pojďme rychle na ní, ať ji máme co nejdřív za sebou.
0: Tak dobře.
1: Věřte, že příští rok právě svátky 1.5. a 8.5. připadnou na sobotu.
0: Ne.
1: Svátek práce ve vítězství v sobotu.
0: Ne.
1: A pojďme ještě na tu další špatnou zprávu a slibuju, že pro dnešek je to poslední negativní zpráva.
0: Posloucháte to nejpozitivnější vysílání v českém éteru právě teď. Tak Davide, pojď do nás, pojď nám tam zabodnout ještě tu druhou dýku dozad.
1: 25.12., 26.12., sobota, neděle, 2027.
0: Jestli chce plakat a vlastně si tak říkám, Davide, já nevím, jestli to byl úplně dobrý nápad říkat to těm lidem.
1: Hele, ale 7.41 v pondělí, strhli jsme to jako náplast a teď už jenom samé dobré zprávy.
0: Jo.
1: Třeba, že si budeme hrát Taylor Swift.
0: A samý dobrý hity. Pojďme to zachránit. Taylor, je to na tobě, věříme, ty musíš to zachránit teďka. The Fate of Ophelia za malou chvíli, taky Linkyni. No a samozřejmě přidáme i aktuální dopravu, ať víte, kde to v pondělí ráno stojí. Hezké ráno.
2: Snídaně šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití. Koncerty v KCčku. Lenka Nová, Pacifik, Tereza Mašková, Marie Telšarová, Strašlivá podívaná, Vzpomínka na Marsias, Pražský filmový orchestr a Aneta Langerová. Přijďte k nám.
3: Kulturní centrum Klášterec nad Ohří. Dům plný pohody.
4: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
5: Milovníci hudby na Vinicích s Rajvkou, zbystřete!
6: I letos vám přivážíme ty největší hudební špičky přímo do Vinic a nádherných vinohradů. 8 vinařství, 18 kapel a více než 60 koncertů po celé léto.
5: Jedinečné spojení vína a hudby, to je hudba na Vinicích s Rajvkou.
6: Olympic, MIG 21, Kolárovci, David Koller, 4 tenoři, Queenie, Adam Ďurica, Krhut a Kozub, Tros Diskotékos, Vohnout, Čechomor, No Name, Anna K, Tata Boys, Horký žeslíže, Kateřina Marie Tichá, Manky Business a Aneta Langerová. A k tomu spousta výběrového vína.
5: Vstupenky na www.hudbanavinicich.cz.
7: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
8: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
9: Dan Landa.
8: Mirá.
9: Rybičky.
8: Migové.
9: Jdeme na Hrady.
8: 8 hradů.
9: 8 víkendů.
8: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
9: Dan Landa.
8: Harley.
9: Tomáš Klus.
8: Syndl X.
9: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
8: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
9: www.hrady.cz.
10: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
11: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
12: Pak přijeďte do AutoESA.
11: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
12: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
11: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
12: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
13: Nejlepší a největší výběr sedacích souprav je u nás. V nejlepším nábytku na severu Čech. Přes 100 modelů na prodejně v Lounech. A s dopravou zdarma. Když sedací soupravu, tak tu nejlepší. nejlepší@nabytek.cz.
14: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
15: V pohodě, já ji přivážu k barovce. Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kbcz.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Opatrně na Jablonecku. Záchranné složky teď zasahují u obce Malá Skála, kde mělo dojít ke zranění chodce. Na místě je i policie, probíhá tam vyšetřování, tak tam projíždějte s opatrností.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům. Na Hit Radio.

0: 7.54, ladíte pondělní Hitrádio, tohle je snídeně šampionu. Hezké ránko, pohonné hmoty pořád drahý a cesta vlastním autem letos k moři bude asi hodně drahý špas. A tak, Češi přiznávají, že tam letos pojedou vlakem anebo autobusem.
1: Drahý jsou totiž kvůli rostoucím cenám paliv taky letenky.
0: To je pravda, takže vlastně ten vlak nebo autobus není úplně špatný.

0: to...
1: Do to ještě pivečko, že jo?
0: A jak ti to, ty ostatní, kdo si nenabalil ty řízky, jak ti to závidí, jo? Ale třeba, kdybychom porovnali vlak a autobus, no tak nevýhoda autobusu je, že, a to jsem zažil, že se furt staví někde nějaký čurání, jo? No
1: tak ještě horší je, když se nestaví, že jo, a ty zrovna potřebuješ.
0: To potom
1: ten čas neletí.
0: Potom to je krizovka, no. A nebo když si třeba někdo sundá boty ve vlaku nebo v autobuse. To pak jako vlastně nevíš, jestli to jsou boty, nebo jestli někdo nebaští olomoucký, jo. Nicméně, jestli teda pojedete letos k moři vlakem nebo busem, tak hlavně nezapomeňte vracet ty hnědý počálky. Jinak to budete pít z těch bílejch rozpálených kelímků.
1: A to se fakt nedá.

0: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
1: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
2: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
3: Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
4: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
5: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.

0: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Češi odkládají rodinu, z mnoha důvodů už pro mladé nejsou děti prioritou. V loňském roce se jich narodilo jen bezmála 80 tisíc, tedy nejmíň od konce 18. století. Podle sociologů dnes v Česku velmi málo lidí věří, že mít děti je povinnost. Představa, že žena musí mít děti, aby vedla naplněný život, v podstatě mizí. Česko čeká další výrazné ochlazení. Začátek nového týdne přinese nejen přehánky, ale taky pokles teplot. Do středních a vyšších poloh se dokonce vrátí sněhové vločky. Slunce se ukáže hlavně ve středu, jinak bude spíš pod mrakem a deštivo. Umělá inteligence proměňuje podobu světové kinematografie. Americká akademie filmového umění a věd proto stanovuje nová pravidla na její používání. Významně ne změny by měly začít platit už příští rok, kdy se koná 99. ročník filmových Oscarů. Například za výkony způsobilé k ocenění budou považovány pouze role prokazatelně hrané lidmi s jejich souhlasem. A teď už pojďme k nám do regionu.
1: V Děčíně hledají nové strážníky. Městská policie Děčín v současné době hledá 6 nových strážníků. Chtějí lidi, kteří přinesou energii, chuť pomáhat a mají zájem o práci ve službách města. Nabízí stabilní zaměstnání, slušný plat, benefity a možnost profesního růstu. Podmínkou je maturita, řidičský průkaz skupiny B, bezúhonnost, zdravotní způsobilost a ochota učit se novým věcem. Na Ústecku bude dnes většinou zataženo, místy přechodně i polojasno, ale mohou se objevit i přehánky, někde i četnější, no a teploty 18 až 21 stupňů Celsia.
2: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
3: Rozhráváme třetí třetinu pondělní snídaně s vámi Michal a David.
4: Krásné ráno.
3: Krásné ránko, jsme moc rádi, že jste se zastavili. Čemu se směješ, Davide?
4: Já se jenom tak usmívám.
3: Usmíváš, máš dobrou náladu.
4: Jo.
3: No tak to je super.
4: Při pondělku.
3: Doufáme, že i vy máte super náladu, kdyby náhodou ne, tak vám to zlepší muzika. Miraj, když nemůžeš, tak přidej. Hezké ráno.
2: Hit.

I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. Dojeďte i na festival bezpečně s aplikací Co-Pilot a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. Přejeme vám více zábavy s kooperativou. Pojišťovnou pro život, jaký je.

0: Fine. Tohle je Kamrad 808. A tohle je taky pondělní hit rádio a snídaní šampionů. S vámi dnes Michal a David. Kolikrát za den zkontrolujete váš mobil? Schválně, kdybyste měli vystřelit číslovku. Zkuste, Davide. Kolikrát za den?
1: 50krát.
0: Říkáš 50krát. Dobře, tak máme tady statistiku. Průměrný člověk zkontroluje mobil. A teď pozor. 96krát za den.
1: To je dost.
0: To je hodně. Je to vlastně, když se nad tím zamyslíme, je to vlastně skoro reflex, že dneska každou volnou vteřinu zabijíme scrollováním, ale dřív jsme si museli poradit jinak, museli jsme vlastně přežít s vlastní hlavou. A tak se ptáme, když jsem tady to čet, tak jsem se zamyslel jako do dob, kdy ty mobily ještě nebyly, nebo nebyly tak rozšířený.
1: Což není tak úplně dávno.
0: Což není tak dávno a což my dva konkrétně jsme zažili, určitě i vy, kdo posloucháte, a říkal jsem si, sakra, co jsme dělali, nebo co jsem dělal já, když jsem třeba čekal na zastávce, nebo když jsem byl v čekárně, jo, co se dělo? Já si nedokážu vybavit, co jsem dělal, protože opravdu dneska víme a vidíme, že přikivujete, že prostě když se nudíš, nemáš co dělat, jsi tam sám někde, tak vytáhneš telefon a prostě koukáš, sjíždíš, já nevím, počasí, koukáš do mailu, koukáš, děláš cokoliv, aby se zabavil.
1: Vlastně úplně automaticky ta ruka šáhne po tom telefonu, i když kolikrát se přistihneme, že vlastně ani nevíme, co tam máme dělat. Ten mobil vrátíme hnedka zpátky do kapsy.
0: Tak co jsme dělali v těch čekárnách nebo ve vlaku nebo na těch zastávkách třeba před, já nevím, 20-30 lety, jo? Tak jako lidi si povídali asi, pravděpodobně, koukali se z okna, anebo když jsme byli v čekárně, tak jsme si četli letáky, nevím, o prevenci vší třeba, jo? Ty letáky tam jsou pořád, ale už na to nikdo nehrábne, na ty časopisy. No tak pojďte nám pomoct, protože já opravdu nespomínám, co jsem dělal, když jsem neměl ten mobil, když jsem se nudil. Tak co jste dělali vy, když nebyly mobily a potřebovali jste zahnat nudu? To je otázka na vás. Pošlete nám to jako hlasovku přes WhatsApp na 777 937 777.
1: Další důvod šáhnout po tom telefonu teďka, že jo?
0: Přesně, teďka se omlouváme, ale opravdu na něj šáhnout musíte. Tak těšíme se na vaše zprávy, na vaše vzkazy. Teď k vám letí další hity. Calvin Harris, Ellie Goulding, Outside na Hit Radio. SK

0: Alvaro Soler. Tohle jsou hity pro vaše lepší ráno, minutu po čtvrt na devět na Hit Rádiu. Průměrný člověk zkontroluje mobil 96krát za den, to nám dává poslední výzkum. A my jsme se tady tak s Davidem pustili do debaty. Snažíme se přijít na to, co jsme dělali dřív na zastávkách, co jsme dělali v čekárnách, když mobily nebyly, jak jsme zaháněli tu dlouhou, nudnou chvíli. Dneska to jednoduchý, vytáhneme mobil a scrollujeme. Ale jak to bylo dřív? Na to jsme se vás ptali, píše třeba Terka. Ahoj, před 20 lety mi bylo 15 a to jsem se prohlížela v čekárně časopisy. A před 30 lety mi bylo 5 a to mi mamina nosila sebou k doktorovi nějakou hračku nebo časopis, abych se mohla zabavit. Ty hračky, co byly v čekárnách, si pamatuju, že jsem musela nechat být, abych nesebrala nějaký další bacil. Mějte se fajn, zdraví Terka. Taky tady máme zprávu od Janči. Ahoj, zdravím do rádia. Je mi sice 30 a narodila jsem se před 30 lety.
1: To tak bývá.
0: To jasně. Ale i tak si pamatuju dobu, kdy jsme neměli mobily, sociální sítě ani všechny ty dnešní vymoženosti. A víte co? Četlo se úplně všechno. Já osobně jsem četla vše, co jsem viděla okolo sebe, prohlížela jsem si obrázky na zastávkách, četla obaly od potravin, letáky, časopisy a dokonce i čistící prostředky na WC. Vždycky jsem si něco našla. Dnes mají děti všechno hned na telefonu, ale tehdy nám stačila fantazie a obyčejné věci kolem nás a možná právě proto jsme uměli víc vnímat svět kolem sebe. To píše Janča a potom se podepisuju.
1: Jeden můj kamarád si dodneška pamatuje, jak se maďarsky řekne používat proti lupům, protože to bylo na etiketě nějakého šamponu.
0: Ano.
1: A dodneška si to pamatuje, protože to prostě z dlouhý chvíle čet.
0: To se četlo, tam bylo vždycky novošť, jo, nebo uj, to je možná maďarsky, jakože novinka, něco takového taky přečtený. Při zasežený oči vypláchněte vodou. Vy přesně víš, jak dlouho to máš vyplachovat. Jo. Tak máme tady taky několik hlasovek. Pojďme na první od Moniky.
2: Ahoj, no tak samozřejmě, když si dávno v 80. 90. tak se na zastávkách zásadně bavili kluci, balili se kluci, sedělo se na klandru, vysílali se vyzývavé pohledy. No a pak už to šlo samo.
0: A dneska se tomu říká Tinder.
1: Mami, co to je balit?
0: Máme tady hlasovku od Marie.
3: Dobré ráno, ahoj všem, tak já sama za sebe musím říct, že já jsem prostě chodila s Walkmanem. Walkman, pak nástupce Discman a jinak knížky.
0: Knížky. Já když dneska vidím někoho s knížkou, tak ho opravdu obdivuju, protože za mě je to borec.
1: Kdo vytáhne
0: v dnešní době knížku a nevytáhne telefon, opravdu klobouček, taky tady je hlasovka od Veru.
4: Krásné, dobré ráno do rádia. Já si vzpomínám velice dobře, protože jsem knihomolka, tak sebou ještě stále všude nosím knihu a spíš než po mobilu se snažím sahat po ní. Ale vidím to jako dneska, když jsem obíhala celý zastávky, dívala jsem se na rozpisy z mých řádů, ve vlaku jsem počítala sedadla a opravdu už jsem z nudy nevěděla co, takže jsem i počítala různý barvy aut vlaku a nejvíc času jsem asi trávila se svojí hlavou a ve svojí hlavě a bylo to strašně super. Vlastně bych ten telefon asi nejradši odložila a vrátila se k tomu, co jsem dělala předtím. Každopádně vám přeju hezký den a mějte se.
0: S tím souhlasím, no. Je pravda, já jsem říkal, že jsem si nemohl vzpomenout na to, co se teda dělalo, co jsem dělal já, ale přesně, jízdní řády. To člověk stále ještě u těch otáčecích, jak to bylo na takovém tom válci, si pamatuješ, Davide.
1: Jasně.
0: Tak to mě bavilo moc. A máme tady ještě, pojďme na závěr, hlasovku od našeho Tomáše.
5: Ahoj, tady Tomáš. Co já jsem dělal v těch devadesátkách třeba, nebo i v roce 2000, nevím, 1, 2, 3, když ještě to nebylo tak moc rozšířený ty telefony, tak si myslím, že třeba na zastávce, když jsem čekal na MHD, tak jsem čuměl prostě po buchtách, po pořádných buchtičkách, okouk jsem, jak vypadají, jaký mají přednosti a tak. V čekárně zase, když jsem čekal doktora, tak jsem zase projel časopisy a letáky. No a když nebyly třeba na zastávce buchtičky, tak jsem koukal na různý letáky, co tam byly nalepený, kde se co, kde hraje, nebo...
0: Přesně.
5: Nebo tak, no. Tak zatím, čau.
0: Přesně. Já bych si dal buchtičky se šodu, jak se o tom baví normálně dneska k obědu. No tak můžeme to zkusit hromadně dneska i my všichni, když budeme někde čekat v čekárně nebo na zastávce, třeba se s někým jenom tak popovídat. Hit Radio.
6: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
7: Já z tebe snad vykvetu.
8: Tu je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti, rybičky a já si odpočinu ve valdiviánském lese.
7: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz.
9: Šediny? Zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
10: Milovníci kávy pozor! Café Bascucci vás zve na nezapomenutelnou cestu do srdce Itálie. Rodinná kavárna s tradicí od roku 1883 zaručuje jemnost a výraznou vůni každého šálku kávy. Skvělé snídaně každý den a k tomu například lahodné mokačíno s křupavým kroasánem plněným pistáciovým krémem. Café Bascucci v nákupním centru Fontána. Vaše nová destinace pro dokonalý kávový zážitek v Teplicích.
11: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
12: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
13: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
14: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
13: Jak jako na podzim? Pane... Uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a u loterie. Volejte ihned 602 489 489.
14: No to bych to pěkně zvoral. Jarní slevy uhlí z Uhloterii platí do konce května i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy, no a kolem Chomutova.
15: Co ti to přišlo, tati? Zásilka radosti z kostek? Co je to?
16: No přece Lego. Auto pro mě a kytička pro maminku.
15: A co já?
16: Na e-shopu z kostek.cz je radost vždycky skladem. Objednejte si další Lego na webu z kostek.cz a stavte všichni. Protože radost se má stavět společně. www.skostek.cz

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Omezení hlásí Železný Brod na Jablonecku. Zdržení tam teď čeká ve Vaničkově ulici. A pozor na dálnici D8, kde omezení čeká na kilometru 71,5 směr Drážďany.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.

0: 8.29. Tohle je Adele na Hit Rádiu. Krásné ráno, díky, že posloucháte. S vámi Michal a David. A David pro nás má opět ranní update.
1: Ranní update.
2: Ve Spojených státech by se mohlo blýskat na lepší časy. Tamní úřady umožnili předepisovat přelomový lék proti rakovině slinivky. Americký úřad pro kontrolu potravin a léčiv nyní umožnil jeho podávání prvním pacientům ještě před definitivním schválením. V Edenu padnul první doživotní trest. Slávia potrestala jednoho z fanoušků víkendového incidentu, při kterém předčasně vtrhnuli na hrací plochu. Představitelé klubu v identifikování výtržníků pokračují a další tresty budou následovat. Češi závěr přípravy na hokejový šampionát nezvládli. V posledním duelu před šampionátem prohráli se Švýcarskem vysoko 6-1. Připomínám, že mistrovství světa startuje už tento pátek pro Česko zápasem s Dánskem.
0: Už v pátek začíná hokejový svátek. Myslím si, že to uteče tenhle týden, ač je teda delší než ty dva předchozí, protože byly čtyřdenní pracovní pro většinu z nás. Tak teďka máme motivaci se na něco těšit.
2: Je to tak. Už v pátek to všechno vypukne.
0: Už je čas nakoupit vlaječky na zrcátka aut, nebo ještě ne?
2: Ještě bych počkal do čtvrtfinále.
0: Dobře, počkejme. Nicméně asi nás čeká o něco klidnější podívaná oproti třeba nevím, českému fotbalu. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Takhle zní pondělní Hitrádio snídaně šampionů v 8.36 Huntrix Golden. Krásné ráno. Mě by zajímalo, jestli vám někdy váš potomek poslal nějakou vtipnou nebo šílenou SMS-ku, protože pokud je odpověď ano, tak nám ji pošlete na web Hitrádia a můžete si díky soutěži s Tesco Mobile vyhrát smartfony pro celou rodinu dohromady. 4 telefony a navíc každý pátek nákup za 10 000 korun v Tesku. To je ta týdenní výhra, kterou každý týden vyhraje jeden z vás. A mimo to každý den vyhráváte taky denní výhru a tou je karetní hra Surikarty. Tak nám napište na web Hitrádia nějakou šílenou SMS-kou, kterou vám poslali vaše děti, ať můžete vyhrávat. No a tu denní výhru, karetní hru Surikarty vyhrává Barbora, která teda samozřejmě dále pak soutěží i o tu hlavní cenu. A SMS-ka od jejího syna zněla: mami, můžu být dnes výjimečně do 9 doma, zítra bych za to doma uklidil. Tak něco za něco, že? Tohle předplatný, jak by se to dalo nazvat, že něco v budoucnu udělám, znám teda osobně velice dobře. Fungovalo to. Tak detaily, podrobnosti k soutěži s Tesco Mobile najdete na webu hitradio.cz.
1: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel. Snídaně šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
2: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Hrbovice, tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Hrbovice, vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
3: Naši mazlíčci nám dávají každý den tolik lásky a my jim to můžeme vrátit kvalitní výživou. Krmivo Platinum, plné poctivých surovin, podporuje zdravý i dlouhý spokojený život. Vyberte to nejlepší pro své čtyřnohé přátele. Platinum Natural. Pro ně jste celý svět. www.krmivo-platinum.cz.
4: Z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se z králíčí zahrádky.
5: Venku je tak hezky, že se nevyplatí sedět doma. Děti mě hledají v trávě, já se schovávám a pak se nechám pohladit. A když někdo řekne hop, tak já skočím. Hopnu. Vy jsem přeci králík.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Nákupy v online shop.cz.
7: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
6: www.onlineshop.cz.
8: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
9: Aha.
8: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
9: A co SSB?
8: SSB? Co je SSB?
9: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
8: A to je nějaká nová investice?
9: To je stavební spoření od Buřinky.
8: Aha, a kde se to dá stáhnout?
9: No normálně v Georgii.
10: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
11: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
12: Auto ESA, to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
11: Auto ESA, to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
13: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
14: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
15: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
16: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte svimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
14: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
17: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelen Fest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.
18: ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
19: Dan Landa.
18: Mirá.
19: Rybičky.
18: Migové.
19: Jdeme na hrady.
18: 8 hradů.
19: 8 víkendů.
18: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
19: Dan Landa.
18: Harley.
19: Tomáš Klus.
18: Single X.
19: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
18: Tohle není jen festival. To jsou hrady.
19: www.hrady.cz.
20: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.

Do what I can, don't put the blame on me. Tohle jsou songy pro lepší ráno. Don't put your blame on me. Reggae Bone Man. Human 8:45, něco málo k tomu, ladíte Hit Radio, krásné ráno. Zásadní informace, zpěvačka Shakira se vrací na fotbalový trůn. Opět si vzala na bedra oficiální hymnu mistrovství světa ve fotbale a tak 16 let starý song Waka Waka nahrazuje píseň Die Die, která oficiálně vyjde už teď ve čtvrtek. Na internetu najdete jenom krátké útržky, ze kterých je už ale teď jasný, že to bude hit. Připravený na ukázku? Tak jdem na to.

Daidai. Naši gol Daidai, no tak to je jasný. Tak tohle je nová Shakira, song Daidai, který vychází už teď ve čtvrtek. A mimochodem, v krátkém klipu, který k tomu taky už je venku, vypadá Shakira ještě víc sexy než ve Waka Waka. Je to prostě vlčice. No tak nový song Daidai připomínám ještě jednou, na ten se můžete těšit už ve čtvrtek a rozhodně i tady ve vašem playlistu na Hit Radio. Co pro vás chystám teď, než se v 9 rozloučíme, Panic at the Disco a taky tohle už možná poznáváte, Lady Gaga, Abracadabra na Hit Radio. Hezké ráno.

0: 8.57, Panic at the Disco na Hit Radio a zvládli jsme to. Naše pondělní tříhodinovka je za námi. Dneska jsme hráli v oslabení, Jasmin měla volno. Zítra bude tým kompletní. Michal, Jasmin, David, to jsme my tři. No a samozřejmě nejvíc rádi budeme, když se zítra zastavíte i vy. Budeme tu klasického česti.
1: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
0: Tak zvládněte pondělí, mějte se prýma, opatrujte se, ať se vám daří a zítra ráno v 6 tady. Pa!
2: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor na D8 na 69. kilometru na trase Praha-Německo. Stojí tam porouchané auto. A ještě jednou D8 mezi 73. a 74. kilometrem ve směru na Drážďany. Probíhá tam oprava vodorovného dopravního značení. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Nejlepší a největší výběr sedacích souprav je u nás, v nejlepším nábytku na severu Čech. Přes 100 modelů na prodejně v Lounech a s dopravou zdarma, když sedací soupravu, tak tu nejlepší. nejlepší@nabitek.cz
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Plánujete večírek, školení nebo oslavu? Nechte starosti s přípravou jídla na nás. Ať už potřebujete raut pro firmu nebo občerstvení na svatbu nebo rodinnou oslavu, přivezeme vám čerstvou kvalitu. Připravíme pro vás raut na míru. Od tradiční české kuchyně přes exotické asijské chutě až po vegetariánské, veganské i bezlepkové varianty, domácí dorty a zákusky. Zjistěte víc a poptejte termín na www.bistroustí.cz.
1: On air.
4: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio North Music.
2: 9 hodin, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajderovič. Jarní počasí si dá pauzu. V týdnu nás čeká hlavně zatažená obloha, srážky a občas se objeví i bouřky, které mohou doprovázet přívalové deště. Zítra čekáme výrazné ochlazení, vrátí se přízemní mrazíky a na horách může i sněžit. Ve druhé půlce týdne se má postupně oteplovat. Na Tenerife evakuovali loď s hantavirem. Za první den plavidlo opustilo 94 lidí. Dalších 24 osob se vylodí dneska a 34 zůstane na palubě, aby se lodí odpluly do Nizozemska. U jednoho evakuovaného se při cestě do Francie projevily příznaky nemoci. Ústecko zůstává na hlavní trase vysokorychlostní trati do Německa, most už ale ne. Stát letos investuje do přípravy rychlých tratí téměř 1,5 miliardy korun. Vedlejší trasa směrem na most a Chobutov přes Slouny se ale odsouvá. Nejvyšší kontrolní úřad navíc upozorňuje, že Česká republika zatím není na efektivní výstavbu celé sítě připravena. No a v nominaci je hokejové reprezentace na mistrovství světa ve Švýcarsku. Nechybí kapitán mužstva z posledních let Roman Červenka. Ve výběru Radima Rulíka je také jeho spoluhráč z týmu extraligových šampionů Pardubic Lukáš Sedlák a další útočník Matěj Bliml z Bostonu. Chybí naopak David Pastrňák. Na severu Čech bude dnes většinou velká oblačnost, k tomu přehánky nebo občasný déšť.

0: odpoledne se místy vytvoří i bouřky, teploty 18 až 21, večer ochlazování na 12 až 9 stupňů Celsia a Dan už nám tady na to kašle.
1: No, to počasí se nám nelíbí.
0: Nelíbí, takový ne. Bude počasí a teď už startuje po dlouhém víkendu naše dopolední show LSD.
2: Dlouhá pauza to byla.
0: Lucka s Danem jsou tady.
1: Lucie nemohla dospat ani, to už tady byla. Ráno v 7, viď?
3: Tak to můžeme odstartovat.
1: Už jo, tak jdeme na to.
4: Hit Radio North Music.
1: Ahoj.
3: Přesně tak, krásný start do nového pracovního týdne, přátelé. Ahoj, Danieli.
1: Ahoj.
3: Ráda tě vidím. 3 dny to trvalo, viď, než jsme se zase sešli. Tak věřím, že i vy vidíte rádi svoje spolupracovníky. Přátelé, 5denní pracovní týden, žádná pozitivní informace, ale my si to tady od pondělí do pátku společně uděláme hezky,
1: pochopitelně. Samozřejmě, buďte s námi, přejeme krásné dopoledne.

0: chvilku. Žádný zbytečný spěch, přátelé.
1: Ne.
0: Opatrně rozlepte si jedno očko, druhý očko v té práci, proměte si je. Dojděte si na toilet, dejte si kafíčko. Prostě žádný zbytečný stres. Tento týden má 5 pracovních dní a my si ho tady společně s váma, vaše LSD a Hit Radio North Music, užijeme.
1: Věříme, že po tom prodloužený víkendu jste plný zážitků, že jste ho prožili naplno, takhle 3 dny volna. To není hned tak, že jo? To bylo teďko vlastně 2x po sobě a už zase nějakou dobu nebude. I my jsme jako Lucka s Danem zažili spoustu věcí a já se pochlubím teď jednou, kdy jsem z Jirkova v sobotu odjel do Prahy. Dostal jsem prostě touhu a chuť jet na lodičky.
0: Jako do velkoměsta.
1: Do velkoměsta, no.
0: Podívat se do velkého světa.
1: Do velkého světa.
0: Jirkova. Tak povídej, jaký to bylo.
1: Krásný, velkosvět. Turistů všude plno. Ono navíc bylo už skoro hezký počasí. Ta sobota ještě taková trošku zamračená, ale už bylo teplo. Tak jsem jel na lodičky, jezdil jsem po Vltavě, vyhlídková jízda do Čertovky. Dokonce jsem taky jel kolem domu, kde se točily Chobotnice z druhého patra. A oni tam jsou.
0: Já to mám ráda.
1: Jsou na zábradlí, koukají na tebe. No ale o tom nechci mluvit. Chci se dostat k tomu, že jsem se vydal taky na procházku po Karlově mostu.
0: Tak tam muselo být plno.
1: Legenda, tam bylo plno, hlavně plno těch umělců, tam hrajou na kytary, hodně tam malujou, jsou tam, prodávají tam různý náramky, prstínky, prostě jakovýhle ty cetky, ale nejvíc jsme zaujali ty malíři.
0: Ano.
1: Kreslí karikatury. Víme, co je karikatura, že jo?
0: Ale a zeptám se tě, kreslí už jenom karikatury, nebo kreslí i takový ty krásný portréty?
1: I portréty, ale i karikatury. Je tam cena 500 korun za 10 minut, jo? To je všude tam. 5 kilo za 10 minut.
0: Tak to je taková mezinárodní cena všude.
1: Ale poslouchy, všeho
0: bych řekl.
1: Dostal se k příběhu, který jsem tam zažil, kdy malá holčička to strašně chtěla. Já jsem šel za rodiči, měli holčičku a ona, že chce nechat namalovat. A furt chtěla. A maminka ne. A teď už nevěděla, jak to mám ukončit, tak to poslední, co maminka řekla na to, je to drahý a za rok budeš vypadat jinak. A bylo vymalováno.
0: To jí takhle řekla v tomhle věku, jo.
1: Takže obrázek v obličeji úplně nesmysl, protože to stejně nebude vypadat jinak. No.
0: Já jsem se tam jednou nechala namalovat.
1: Ano.
0: Nechtěla jsem karikaturu, protože já mám velký nos, takže to se jim jako hodí ke těm karikaturistům, to se vždycky jako nabízí.
1: Milujou.
0: Ale právě, že jsem chtěla ten hezký obrázek. A ten teda trval, a tak jsem tam seděla, už je to fakt let. A samozřejmě všichni, protože ty karikatury jsou zvyklí na to malování, ale když chceš takovou tu klasiku, ten krásný obrázek, tak to už ne každý to, takže máš tam spoustu diváků, přihlížejících.
1: Jo.
0: Takže já seděla, teď ten hlouček těch turistů, cizinců, Čechů, a koukali, jak on mě teda maluje, jak se mu to jako povede, tak jsem se soustředila a najednou plesk. A mě, přátelé, posral holub.
1: Oh!
0: Přímo. Přímo na rameno.
1: Yeah.
0: Takhle mi to cáklo na tu tvář. Já začala samozřejmě hystericky ječet, že jo. Tenkrát přítel mi dával nějaký kapesníky. Já jsem, mě bylo asi 20. Hysterka, přesně tak. Jako lidi mrtví smíchy. Takhle karikatura se, nebo tak měl to být kvalitní obrázek, za mě to byla karikatura. No, už jí, dala jsem jí tenkrát mojí mamince, myslím, že už ani ona jí nemá. Jak se to nepovedlo, zkrátka.
1: To je pěkný,
0: já
1: ale
0: se
1: zase...
0: prostě neumím, mě umí málo kdo namalovat. Neumím se namalovat.
1: Dobře, ale zase díky tomu hovínku
0: jsem měla štěstí.
1: Jsi měla štěstí, jo.

0: to krásně rozjetý, s vámi je Hit Radio Nord Music, taky dopolední show LSD, Lucka Schläger, Dan Rakaský, za námi Poetika, krásné dopoledne.
1: No a za námi taky prodloužený víkend a Dan už tady zmiňoval, že byl v Praze, tak to si měl krásný, no a já jsem zůstala v Ústeckém kraji, tady u nás doma.
0: Srdcařka.
1: Srdcařka, přesně tak. A přiznám si, že jsem v sobotu byla s malým na Klínech, jezdili jsme tam na Bobovce, my to máme rádi. A nahoru se jelo vždycky lanovkou, že si jdeš Klíny na Bobovce, nahoru tě veveze lanovka.
0: Já jenom doplně, já Bobovku nemám moc rád. Nestalo se to na Klínech, ale byl jsem na Lipně a tam jsem si zlomil žebro, takže já Bobovky moc nemiluju.
1: Musíš jezdit přiměřeně.
0: Já vím, ano.
1: Tak.
0: Pojďme dál.
1: Jeli jsme na ty lanovce a já jsem říkala, ty hele, prostě můj pětiletej syn miluje lanovky. A já říkám, ty Roni, je sobota, říkám, zítra je den maminek, babička bude mít svátek, protože to je moje maminka, tak ji vezmeme, pojedeme na Komárku,
0: jo.
1: Vezmeme jí lanovkou, tam si dáme dobrý oběd, tak jsem to naplánovala, zavolala jsem ty mojí mamce a říkám, mami, vyzvednu tě v 11 v neděli, platí to a mamka mi volá v neděli a říká mi, já nechci nic říkat, jo, ale a přitom moje maminka jako není taková aktivní, že by koukala na internet, je moc neumí s tím počítačem a tak. A něco jí asi osvítilo. A ona, já jsem se teda podívala na ten internet, prosím tě, ta Komáří výška, ta lanovka nejezdí. A já říkám, ježiš, mami, teď my o tom tady s Danem v tom
0: říkali?
1: Rádiu,
0: no.
1: Už snad od února o tom
0: ano.
1: Mluvíme, celý březen, rozumíš, duben, že prostě lanovka na Komárku nejezdí a já, chápeš, jsem se prostě
0: a
1: vydala.
0: Tam chceš.
1: A já tam chci. Takže úplně nešťastná, smutná. Jeli jsme teda autem. Vyjeli jsme na Komáří výšku, prosím vás, přátelé, zjišťovala jsem tam aktuální informace, opravdu platí předpokládaný termín znovu otevření lanovky na Komárku 23. května, což je za chvilku, opravuje se horní a dolní stanice, bylo v takovém, bylo prostě stylový, nádherný, no tak jsme teda tam došli do té restaurace na té Komáří výšce a já jsem si tak jako říkala, ježiš, to je tak hezký tam vidět, že ty restaurace a jsou tam úplně všichni číšníci stejný jako před 20 lety, možná před 30 lety. Tam prostě pracují pořád ti samý lidé a vy chlapi jste pěkní svináci, protože oni ještě k tomu vypadají furt stejně, takže oni se vůbec nezměnili, zdravím na Komáří výšku, prostě ty chlapy vypadají neustále stejně a je to taková jistota, rozumíš, přejdeš na tu Komárku a ty chlapy stejný číšníci 20 let, jistota. Tak si říkám, Dane, že bychom taky mohli být taková jistota, že když si někdo zapne Hit Radio Nord Music od 9 do 12, že to spolu taky prostě potáhneme tu káru.
0: Takhle dlouho,
1: těch 20
0: jo.
1: let.
0: 20 let.
1: Aby jsme, no, tak...
0: Je to hezká představa. Tak...
1: Já už jenom nebudu vypadat stejně, ale v tom rádiu to nevadí.
0: To nevadí.
1: Ty jo, ty budeš, ty jsi
0: je
1: chlap.
0: To, je to možný, že budu vypadat stejně. Ale pokud nás nevyhodí, tak jo.
2: Milovali jste je. Pouštěli od rána do večera. Ty největší hity 90. let, co modelují husí kůži i dnes. Devadesátky non-stop, to je nové Hit Radio 90. Naladíš přes aplikaci Rádia.cz a nově také v DABu.
3: Chomutovské slavnosti letos 23. a 24. května. Nenechte si ujít císařské manévry, řemeselný trh a vyprávět bude sám generál Laudon. Vystoupí kejklíři, tanečníci, šermíři, sokolník a další. Chybět nebudou atrakce a soutěže pro děti, dobové kolotoče a střelnice. V sobotu hudební večer s kapelou Čtvrtá cenová a ohnivá show.
4: Zve vás statutární město Chomutov. Podrobný program na chomutov.cz.
5: Kvalitní krmivo pro psy a kočky. V naší prodejně v Lomu u mostu najdete kompletní nabídku krmiv a pamlsků Platinum. Poradíme vám s výběrem toho nejlepšího pro vašeho mazlíčka. Otevřeno máme každý všední den od 7 do 15:30. Těšíme se na vás v Platinum prodejně v Lomu u mostu.
6: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
7: Novoveská.cz. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská.cz. Novoveská.cz.
8: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
9: Nákupy v online shop.cz.
10: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
9: www.onlineshop.cz.
11: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější jarní kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo navštivte naše prodejny.
12: Gap. Individual style for every generation.
13: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
14: Dan Landa.
13: Mirá.
14: Rybičky.
13: Migové.
14: Jdeme na Hrady.
13: 8 hradů.
14: 8 víkendů.
13: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
14: Dan Landa.
13: Harley.
14: Tomáš Klus.
13: Single X.
14: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
13: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
14: www.hrady.cz.
15: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
16: Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: výborná Miley Cyrus. Na Hit Radio Nord Music, 10:05 s vámi dopolední show LSD, Lucka a Dan, přejeme krásné dopoledne.
1: No přátelé, včera byl samozřejmě ještě den maminek, pojďme si to připomenout,
0: jo, jo.
1: Protože jsou třeba mezi náma i maminky, samoživitelky, co mají třeba malinké děti a nikdo jim nepopřál, tak my vám tady zpětně přejeme z Hit Radio Nord Music samozřejmě krásný svátek všem maminkám, co by si bez vás ty děti počaly, pojďme si říct, jste nesmírně důležité.
0: Jsi to moc hezky řekla.
1: No je to důležité.
0: No je to důležité, říkám, hezky
1: prostě
0: to řekla.
1: Bez těch maminek to prostě v životě nefunguje.
0: Tak bez maminek bychom tady nebyli.
1: A o to nejde, nejde jenom o ten porod, o tu výchovu, a jde o to směřování, a jde o ten čas, který nám ty maminky věnujou. I když jim kolikrát není dobře, nemáte, kdo by vám pohlídal, a stejně to vždycky přežijeme. Takže vám přejeme tvoj hodně štěstíčka, ať třeba poznáte toho pravého, a pokud ne, tak prostě buďte silné a statečné. Každopádně můj syn ve školce dostal takový dotazník. A on mi včera na den maminek předával dárek, tvou nádhernou květináč s tulipánama, kde byla mašlička, já jsem si to jako otevřela a tam bylo všechno nejkrásnější, ke dní maminek přeje tvůj Roník. A k tomu byl velký dotazník.
0: Ohledně maminky, jako jo? Nebo...
1: A jmenoval se Moje maminka.
0: Jo, takhle, dobře.
1: A já jsem se ho s dovolením dala sebou, protože mě to tak pobavilo. Jak vlastně ty děti nás vidějí z toho pohledu toho dětského světa. Takže napsal, jmenuje se Lucie. Je dobrý, začal dobře. Je dobrý, že matka jsem já, identifikoval mě správně.
0: No.
1: Co ráda dělá? Létá letadlem. Přátelé, já nesnáším lítání letadlem. On podle mě chtěl říct, že ráda cestuju.
0: Jo, takhle.
1: Ale víš, ale jak to má v té...
0: Dobrá.
1: V té hlavičce, takže létá letadlem. Co se mi na ní nejvíc líbí? Její náušnice. Chápeš, že to prostě vůbec nechápe?
0: Ne ty, ale náušnice.
1: Na to přijde.
0: Ho fascinuje.
1: Ne, co se mi na něj slíbí, náušnice. Co mi často říká? A ty taky třeba, hola, hola, školka volá. Tam je napsáno. Aha. A já si říkám, víte, hele, můj manžel vždycky vozí syna do školky, já ze školky. A jak na to asi nebyl zvyklý, protože manžel teďka byl s národním mužstvem hokejovým jako manažer nároďáku, takže není vůbec doma, já už jsem 2 měsíce zase skoro sama. A vozím ho já. A vlastně jak jenom to dítě přemýšlí jako v tu chvíli jako momentálně. Že jo, já mu často říkám spoustu jiných věcí. Hmm. Ale prostě hola, hola, školka volá, no. Tak ho samozřejmě ráno budím. A teď pozor. Nemám rád, když.
0: Na mamince.
1: Na mamince. Nemám rád, když. Odpověď byla řve.
0: Tak to nemá rád nikdo.
1: Prostě.
0: A řeš často?
1: Já to viděla. A já, pro boha, teďka ta kauza, ty Koktovi, že jo? No. Ornela s Pepou, teď to byla ta... Nemám rád, že řve, říkám, v té školce, co si o mě pomysleli. No, takhle, neřvu na něj, je pravda, pojďme se lej čistýho vína. Mám ještě 19-letého a skoro 17-letého syna. Mm. A tam řvu často.
0: Tam už řveš.
1: Tam řvu často a někdy ráda, protože bordel v pokoji, škola, že jo, a tak dále.
0: Ano.
1: I když teda jako... Doufám, že z ní budou dobří lidé, ale někdy si to musím vyřvat, jako jo.
0: Potřebuješ takže... výchovu, jako jasně, že výchova je potřeba, to je
1: přísná,
0: jasný.
1: Ale spravedlivá. Hmm. Takže i já řvu, ano. Umí dobře pracovat. Napsal.
0: Pracovit, já myslel, že třeba vařit napíše,
1: ne,
0: ale
1: to pracovat. Dělá manžel, to jo, je kuchař u nás rodině. Prostě umí dobře pracovat, to je univerzální, rozumíš?
0: Paráda.
1: Za to se schová úplně všechno.
0: Pracovitá maminka.
1: Maminka. Společně s maminkou nejraději má, když, a napsal, když jedeme někam na hotel nebo na výlety.
0: No to má rád, no to má
1: tak
0: rád.
1: Tak to je hezký,
0: dítě.
1: No, tak jako je to spíš odraz té maminky, jak to dítě směřuješ, jak on tě vnímá, co mu uvězí v té hlavičce dětský, že jo. Tak jsem si tak říkala, jak mě včera tak prostě rozněžnil. Takže
0: je
1: maminky, ještě jednou všechno nejkrásnější zpětně, my jsme se včera neslyšeli, takže já bych vám samozřejmě chtěla za nás popřát.
0: Tak já bych jenom chtěl říct,
1: hlavně,
0: že já třeba s mojí mamkou to moc nedržíme tady ty svátky, takže my si na to nepotrpíme, ale i přesto jsem včera mojí mamince něco k svátku dal. Dal jsem jí rebarboru, udělala koláč.
1: Danieli.

0: pondělí 11. května s váma Hit Radio North Music. Jedenáctka, dvě jedničky, tak doufám, že vy jste taky jedničky na vašem pracovišti. Lucka, zdarem a přejeme vám krásný den.
1: Řeknu to neskromně, tady jsou taky dvě jedničky.
0: Já se takhle nefandím, ale dobře.
1: Já jsem, to bylo nadnesený, samozřejmě to byl sarkazmus, ano, nejsme, ale pojďme ale si říct, Tiki-Taka, zábavnou show, znáte asi všichni, taky minulý týden jsme tady měli dva představitelé této show a byl tady Pavel Horvát a Luděk Zelenka, ano. Rozhovor máte na našem webu a my vás na tu show, která je na cestách, dostaneme zdarma, protože tahle show se chystá do Ústí nad Labem.
0: Přesně tak, 19. května bude v Domě kultury v Ústí nad Labem a my v odpolední show Padla u Káti a Kamela soutěžíme celý tento týden od 15 hodin o dvě vstupenky na tuhletu skvělou show. Bude tam samozřejmě moderátor Tiki-Taka Petr Svěcený, Pavel Horvát, Luděk Zelenka a taky ústecký trenér FK Viagemu Sváťa Habanec.
1: A jenom chci říct, že to nebude jenom o sportu samozřejmě. Je to prostě show plná překvapení, plná legrace a prostě plná dobré zábavy, ne?
0: Je to uvolněná atmosféra a já musím říct, že jsme tady minulý týden ve středu měli kluky na rozhovor. Já jsem se toho strašně bál, že to bude o fotbale a já fotbalu prd rozumím.
1: A nebylo, víte.
0: A oni byli tak boží.
1: Takže vstupenky.
0: Takže vlastně zábava ano. Pro celou rodinu a i pro holčičky.
1: No, pro rodinu, pozor.
0: Ne, pro děti ne.
1: Tam to bývá prostý
0: hodně. Pardon, tak. Pro páry jsem chtěla říct.
1: Takhle.
0: Že to je i pro holky, protože se pobavíte.
1: Tak poslouchejte odpoledne naši odpolední show Padla.
2: Pravá chuť Itálie přímo v centru Ústí. Bistro na Lidickém, nové prostory, skvělá atmosféra. Každý den výborné snídaně, pinsa na míru, al dente těstoviny, šťavnatá porketa a domácí zákusky plus týdenní menu. K tomu prémiová italská káva Vergnano, velký výběr proseka, vína i osvěžujících drinků. Využijte možnost rozvozu u našich smluvních partnerů. Bistro na Lidickém, Itálie, kterou si zamilujete. www.bistroustí.cz.
3: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
4: První probuzení na moři?
5: První selfie s delfínem? Nebo snad první hrad z písku na pláži?
6: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
7: Vítejte v areálu Hippodrom Most. Místo, kde se snoubí sport a zábava s rodinou pohodou. Hledáte top místo pro vaši svatbu, oslavu nebo firemní akci? Hippodrom Most nabízí nádherný prostor pro svatby, parkourové závody nebo fotbal golf. Děti si užijí na hřišti, zatímco vy můžete relaxovat na inline dráze. Novou sezónu otevíráme 1. dubna 2026. Těšíme se na vás. Hippodrom Most.
8: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
9: Co ti to přišlo, tati? Zásuvka radosti z kostek? Co je to?
10: No přece Lego. Auto pro mě a kytička pro maminku.
9: A co já?
10: Na e-shopu z kostek.cz je radost vždycky skladem. Objednejte si další Lego na webu z kostek.cz a stavte všichni, protože radost se má stavět společně. www.skostek.cz.
11: Datart pořádá Maxi výprodej.
12: Cože? Maxi výprodej?
11: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5 000 korun.
12: Tak to je další level.
11: Datart, opravdový elektrospecialista.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Hit Radio North Music.
14: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: dobrá nálada, ta je tady právě teď. Ale Farben na Hitrádu Not Music. 10 hodin, už je tu Robert a jdeme na dopravu.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor na D7, 42. kilometr na trase Chomutov-Praha. Je tam nehoda dvou osobních vozidel, opatrně tam. A ještě D8 na 82. kilometru ve směru na Drážďany, je tam menší kolona. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Zabrušany u Teplic. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
7: Trenýrkárna.cz.
8: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenýrkárna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
7: Trenýrkárna.cz.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
10: Výborná káva, zákusky, saláty a obědy na pohodu, to je kavárna Oplatka. Místo, kde se setkává káva s kulturou.
11: Kultury.

0: Klášterec nad Ohří, dům plný pohody.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
3: 10 hodin, krátké zprávy pro Severní Čechy a Robert Gajderovič. Musíme si dát pozor na další fintu online šmejdů. Podvodníci se nově zaměřují na lidi hledající brigádu nebo přivýdělek. Na pracovních portálech lákají na testování bankovních aplikací, za což jim slibují přivýdělek v řádech tisíců korun. Policie upozorňuje, že lidem hrozí zapojení do podvodu. Necelých 14 dní, tedy do 24. května, mohou obyvatelé Ústí nad Labem opět posílat návrhy, jak v rámci participativního rozpočtu vylepšit krajské město. Ústecký magistrát letos na projekty vyhradil 3,5 milionu korun. Na jeden nápad může být uvolněno maximálně 700 tisíc korun. Návrhy můžete posílat online na webu ústí.cz. Nápady můžete ale podat i písemnou formou. V Mexiku zkrátili školní rok o měsíc a kritika na sebe nenechala dlouho čekat. Stěžují si hlavně rodiče. Tamní minister školství odůvodnil krok silnou vlnou veder a také konáním fotbalového šampionátu. Rodičům ale podle kritiků vládního rozhodnutí chybí čas na novou situaci připravit. No a tenisky Nikola Bartuňková a Karolína Plíšková postoupily do osmifinále turnaje v Římě. 20-letá Bartuňková senzačně porazila vítězku loňského Australian Open Američanku Madison Keysovou. Plíšková zdolala Němku Lauru Sigmundovou. Do osmifinále prošla dříve také Linda Rosková. Na severu Čech bude dnes většinou velká oblačnost, k tomu se předejí přehánky nebo občasný déšť, odpoledne se místy vytvoří i bouřky a teploty 18 až 21, no a večer ochlazování na 12 až 9 stupňů Celsia.
4: No jo, no, tak takhle nějak bude. To byl Robert.
3: Bude hůř.
4: Neříkej to.
3: Zítra bude sněžit.
4: Neříkej to.
2: Na
4: bude
2: horách.
4: Dobře, ono se to vylepší. Takže to byl Robert, díky moc. A teď pokročuje dál dopolední show LSD, Luzka Šlégr, Dan Rakacký.
1: Hit Radio Nord Music.
2: No přátelé, tuhle hodinu budeme štědří, budeme rozdávat, bude tady polštářová bitva, soutěž o dva speciální polštáře z paměťové pěny.

0: na Hit Radio Nord Music, s váma vaše OSD, Lucka s Danem, dopolední show a jediná legální droga na severu Čech.
1: A víme, že to říkali už všichni, každý se mu věnoval, ale my ještě ne, protože jsme tady dneska poprvé, tak víme, že o víkendu byl v Praze velký zápas pražských S, Sparta Slavia, a dopadlo to, jak to dopadlo?
0: Na S.
2: A pozor, ještě není konec zápasu a Slávisté vběhli na hřiště, tak tohle je úplně mimo, ale úplně. Víc, někteří se vrhli i na spartianské hráče. Praboha. Tak tohle je absolutně přes čáru a tohle na fotbale vidět rozhodně nechceme.
1: Ano, nechceme. Já jsem to viděl a jsem se úplně zděsil.
0: Husí kůže, jenom taky. Si pustil ten zvuk. No, co k tomu?
1: No, mně se to nelíbilo. Takhle, nejenom mě samozřejmě.
0: Nikomu se to asi nelíbilo.
1: To se nedělá, jako že by takhle vběhli ještě před koncem hrací doby fanoušci Slavie. Prostě oni je připravili, bych řekl, i o titul tímto. Mám takový pocit.
0: Určitě. A musím říct, že se vyjadřovali nějaký bývalý členové Ultras a podobně k této situaci, kde jasně řekl, že podle nich to bylo určitě naplánovaný, že šlo jim, pozor, to mě úplně fascinuje, jo. Mm-hmm. Bývalý člen Ultras řekne, bylo to naplánované, šlo jim o prestiž, ne o Slávii. Jako to slovo prestiž, já mám teda spojenou úplně,
1: jak, s něčím jiným,
0: jako Ultras, šlo jim o prestiž, tak vyhneš takhle na hřiště, děláš to, co děláš. Musím říct, že to muselo být předem všechno naplánované, dokonale vymyšlené. Když vběhli na hřiště, po stranách davu běželi borci se světlicema, aby udělali jako tu kouřovou clonu pro ty, co běželi tím středem, no a ti pak dělali ten bordel, házeli ty světlice vlastně na ty Spartiany, což mi přijde úplně
1: jako to je ujetý.
0: Úplně šílený
1: taky. A tohle
0: prostě
1: to říkal teda bývalý Ultras člen.
0: Já teda tu prestiž, to mě úplně prostě, já, takhle, ti lidé. Přiznám se, že jsem v pátek na státní svátek pracovala na zahradě. Šel kolem nás známý a volá mi na mě přes plot. Lucí, já bych chtěl vzít vašeho Roníka, můj syn pětiletej, na fotbal. Příští týden Teplice něco a já na fotbal, Vlastiku, ale na ten fotbal. Říkám, to ne, říkám, já jim nevěřím, tam prostě tam je to vždycky o život, o hubu. Říkám, asi nejspíš ne. A nic, ale probudíš se do druhého dne a bum, Sparta Slavia, a ty to vidíš. A já si říkám, tyjo, prostě dneska ani nemůžeš jít se svýma dětma prostě normálně v klidu na zápas, aniž by se, jako za mě, to je absolutně neuvěřitelný, je to povrhol.
1: Lucie ani nemůže mluvit, protože ne. Fakt tohleto, já mám dvě věci k tomu. Vůbec nechápu, kde se tam vzalo tolik světlic, když na stadion nesmíš mít
0: pyrotechniku. Pyrotechnika, no to vůbec.
1: Jak je možné, že tam běhají v kuklách zamaskovaný? No prostě je to absolutně nezvládnutý a tady je vidět ten rozdíl fanoušci fotbal versus hokej.
0: To jsme nahrál hezky. No, jako, já musím říct, v hokeji taky máme určitě nějaký týmy. Když třeba přijdou Karlovy Vary do Litvínova, jo, tak taky tam máme těžkou oděnce, jaký jsou jako skupiny lidí, já bych to nazvala jako, samozřejmě nemůžeme globalizovat, určitě celá řada spoustu dobrých slavistických fanoušků a je mi vlastně hrozně líto těch, který třeba i ty sympatie k té Slávy mají třeba z generace na generaci se dětí, jo, jsou to slušní fanoušci, jsou tam mnohdy rodiny, opravdu jako má to úplně jiný punc a tímhletím to úplně degraduješ celý vlastně.
1: Rozkazí celý úplně.
0: Takže je to vždycky samozřejmě o lidech, jako všude, jako ve všem a i v tom hokeji, ale já si fakt myslím, že ten hokej prostě zapať pán Bůh z nějakého důvodu tohle úplně tyhle ty extrémy nezažívá. A já jsem se třeba čertila, když byla baráž, s kterou jsme hráli s Jihlavou, a já jsem přišla po 5 letech na hokej do Litvínova. Já jsem z nějakého osobního důvodu tam odmítala chodit, protože jsem se nestotožňovala s vedením, které tam bylo, takže jsem nechodila, přišla jsem po 5 letech na baráž a stála jsem na tom svým místečku a najednou vidím kotel, který skanduje. Já to nebudu říkat, takže je to slovo.
1: Sprostě.
0: Je to slovo jeb,
1: no, ano.
0: A končí na ad, jo?
1: Jasně, ano.
0: A oni takhle skandovali jeb, Jihlavu, jeb, Jihlavu. A já tam stála na tom balkoně a tak sama říkám, fandíme slušně.
1: Fandíme slušně.
0: Protože prostě mě, jako mě to přijde tak zbytečný, úplně,
1: je to všechno.
0: Jako proč je to sport, je to úplně, a i jsem vlastně byla v tu chvíli ty litvínovský fanoušky v tom kotli taková trošku nazlobená, jsem říkala, a jako proč, k čemu, proč to prostě vyvolám, proč to prostě řeknu, já si myslím, že fakt chodí spousta rodin s malýma dětma na ten hokej obzvlášť, a není to jen kvůli těm dětem, ale je to prostě obecně vyjadřování si myslím, že v dnešní společnosti se hrozně hrubý, je extrémně vulgární a přijde mi to extrémně zbytečný a ta společnost jde tímhle tím jako do záhuby, absolutní podle mě. A špatně se to vyvíjí za těch, vem si kolik je let, nedávno jsme koukali na filmy s Oldřichem Novým, kde se zřejmě poklonil po lidi byl ruku a dneska jak se chovají lidi.
1: Dávno pryč, to.
0: No právě, ale není to tak dlouho.
1: Není to tak dlouho.
0: Já to zažila v dětství, není to tak dlouho, jako jo. A hrozně mě to trápí prostě, takže samozřejmě odsuzujeme jakýkoliv takovýhle chování.
1: Určitě, já bych to měl vzkaz nejenom pro fanoušky, ale pro úplně všechny. Ne, že jenom fandíme slušně, ale chováme se slušně.
3: Chováme se slušně.
1: Děkujem.

0: Music, s váma vaše LSD, Lucka s Danem a přejeme vám krásný start do nového pracovního týdne.
1: A už je to tady, máme pro vás dárky, protože jít rádio Nord Music má pro vás dva speciální polštáře z paměťové pěny od Domu spánku.
0: Dům spánku, tedy prodejna matrací, postelí a veškerého příslušenství, je nově otevřená v Ústí nad Labem, najdete ho na Žižkově ulici.
1: No a každé tělo, samozřejmě víme to všichni, když spíme, potřebuje individuální přístup a tu vám právě nabídne Dům spánku v Ústí nad Labem.
0: Takže pokud pro vás, pro vaši paní, manželku, milenku, dítě, babičku, dědečka, tetu, strejdu potřebujete polštáře, dva speciální polštáře z paměťové pěny od Domu spánku, volejte teď na 47 522 14 15.
1: 47 522 14 15.
2: Hit Radio. K obědu podáváme na Hit Radio speciální menu. Srdcovky. Předkrm, trocha nostalgie. Hlavní chod, mega hit, na který si zapomněl.

0: každý pracovní den od 12.
1: Naši mazlíčci nám dávají každý den tolik lásky a my jim to můžeme vrátit kvalitní výživou. Krmivo Platinum, plné poctivých surovin, podporuje zdravý i dlouhý spokojený život. Vyberte to nejlepší pro své čtyřnohé přátele. Platinum Natural. Pro ně jste celý svět. www.krmivo-platinum.cz.
2: Čau, já jsem Honza. Už 12 let jezdím u Sambularu a jsem tu fakt rád. Mám vlastní auto, vejplatu vždy včas. Jo, a taky každý rok zvedají plat. Takže jestli máš CE, neváhej a přidej se k nám. Mrkni na sambular.cz. Tak čau.
3: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
4: No včera bylo pozdě.
5: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
6: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
7: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
8: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
9: Super, tak ještě hypotéku na benzín, jo?
10: Nemusíš, v Auto Esa to zaplatíme za tebe.
9: Fakt?
10: Jo, rozdíl za dražší benzín ti vrátíme.
9: Tak jedeme.
10: Auto Esa, ceny paliva u nás řešit nemusíte.
9: Kdo na to jde
10: od Esa, koupí auto od Esa.
11: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
12: Dan Landa,
11: Mirá,
12: Rybičky,
11: Migové.
12: Jdeme na Hrady.
11: 8 hradů,
12: 8 víkendů.
11: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
12: Dan Landa,
11: Harley,
12: Tomáš Klus,
11: Single X.
12: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
11: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
12: www.hrady.cz.
13: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice simkarty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
14: Představte si západ slunce nad vinicí a sklenku vychlazeného Rieslingu. A pak tóny, které vám rozbuší srdce. Legendy v Třebívlicích. Vinařství Johan V. přivítá královnu popu, která ovládla celou jednu generaci. Sandra. Užijte si hity jako Maria Magdalena, Hi Hi Hi, Little Girl nebo Everlasting Cloud. Sandra naživo a s celou kapelou. Sobota 23. května ve vinařství Johan V. v Třebíjnici. Počet míst je omezen. Vstupenky na Ticketportál a legendy v Třebíjnicích.cz.
15: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: tahle se povedla. Ed Sheeran na Hit Radio Nord Music, kdy v pondělí už 11. května posloucháte dopolední show LSD s vámi Lucka Schläger, Dan Rakacký a všem přejeme krásné dopoledne a teď to přijde.
1: A právě teď je ten moment, přátelé, kdy na Hit Radio Nord Music rozdáváme dva polštáře z paměťové pěny. Stačí se jako první dovolat na 47 522 14 15.
0: Hit Radio Nord Music, halo, halo, kdo pak se dovolal?
2: Haló, haló, tady Pavlína.
1: Ahoj Pavlínko, my tě zdravíme, odkud seš?
2: Jsem v Mostu.
1: Tak zdravíme do Mostu samozřejmě. No Pavlí, ty by si ráda dva polštáře z paměťové pěny od domu spánku?
2: Moc, moc ráda, ano.
1: Pro koho bys je potřeboval, nebo pro koho bys je užila?
2: Já bych je užila sama sobě.
1: To děláš dobře, protože páteř a přesně my ženy, unavené věčným uklízením, nošením a tak dále nákupů, že jo, my potřebujeme tu páteř chránit.
2: Přesně tak.
0: A jak jsi se dneska vyspala? Pověz nám, jak se ti spalo dneska, v kolik jsi stávala?
2: Stávala jsem v 8:30, protože jsem taková na pohodu, takže jako, ale...
1: Takhle, bude to pro tebe možná úplně jednoduchý, protože máme jednu soutěžní otázku, kterou jsme si tady s Danielem vymysleli. Takhle, je to úplně jednoduchý, já ti řeknu větu a ty pouze řekneš, jestli je to pravda nebo ne. A když ta věta, když si to uhádneš, tak jsou dva polštáře z paměťové pěny od domu spánku tvoje.
0: Poslouchej pozorně.
1: Dan měl v posteli více jak dvě ženy najednou. Je to pravda?
0: Nebo ne?
2: Ne.
1: Tak co, Dane?
0: Ano, je to pravda. Já jsem velice slušný muž a klub, takže jsem více jak dvě ženy najednou neměl. Ano, a gratulujem, vyhrál jsi dva polštáře!
1: Takže obrovská gratulace, ty si je teďka můžeš užít, nebo už brzo si je budeš moci užít, zůstaň nám na drátě a samozřejmě přejeme krásný den a hlavně pak dobrou, krásnou dobrou noc, až ji budeš mít. Hele, co takový
2: já
1: šlofíček?
0: Bej se vám.
1: Chtěla říct, co takový šlofíček přes den třeba dáš si občas?
2: No, no, jeden si nechám do obyváku, jeden doložit.
0: Jo, takhle, no, výborně, máš to vymyšlený, hele, důležitý je, že víš, co s tím máš dělat, to je paráda.
2: No určitě, budu se s něma mazlit.
0: A myslet na nás u toho.
1: No, Dané.
0: Ale už to nevím, protahovat, měj se moc krásně a díky a gratulujeme. Dobře, ahoj, ne. Ahoj.
1: Ahoj.
2: Děkuju, děkuju.
1: No a další dva polštáře z paměťové pěny od slovenského výrobce Materaso od domu spánku už zítra v naší dopolední show čekají právě na vás.
0: Tak buďte u toho.
3: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

0: Tohle byla vyloženě pohodinda. Purple Disco Machine na Hitrádu Not Music. 10.45, tady Lucie Schläger. To nejsem já teda, ta sedí naproti mě. A Dan Rakacký, dopolední show LSD.
1: A teď vás, přátelé, trošičku zmatem, protože normálně středa na Hitrádu Nord Music hosta je třeba. Ale my máme dneska pondělí a přesto k nám už za chviličku v 11 hodin přijde vzácný host. A já vám prozradím, o koho jde. Je to mezinárodně uznávaný fotograf, který je držitelem několika mezinárodních ocenění, ústecký fotograf divoké přírody Petr Slavík. A on je tak úspěšný, že pořád někde cestuje po světě a fotí ty zvířátka, že on by se nám sem prostě nevyšel a odlétá. Takže my jsme udělali výjimku a protože takovýchhle vzácných hostů a úspěšných lidí z Ústeckého kraje my si ceníme, vážíme a vždycky rádi se s nima popovídáme, tak jsme prostě Petra pozvali dneska.
0: Ano, ty jsi to zmínila, Petr Slavík rád fotí zvířátka a proto k nám tady přijde do studia, kde si vyfotí dvě krásná zvířátka a půjde domů.
1: Takový prase bradavičnatý, ještě v Africe neviděl.
0: Tak v 11 hodin buďte u toho.
1: A jedna hyena.
2: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
3: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Údlice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Údlice. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
4: Plánujete večírek, školení nebo oslavu? Nechte starosti s přípravou jídla na nás. Ať už potřebujete raut pro firmu, nebo občerstvení na svatbu, nebo rodinnou oslavu, přivezeme vám čerstvou kvalitu. Připravíme pro vás raut na míru. Od tradiční české kuchyně přes exotické asijské chutě, až po vegetariánské, veganské i bezlepkové varianty, domácí dorty a zákusky. Zjistěte víc a poptejte termín na www.bistroustí.cz.
5: Nejkrásnější vinice, kouzelná vinařství, špičková vína, letní večery a nejlepší české i slovenské kapely.
6: Správně, je tu hudba na vinicích s Rajvkou.
5: Kouzelné prostředí vinařství Johan V. Třebívlice. Tu atmosféru musíte zažít.
6: Vstupenky a hudební program hledejte na webu hudbanavinicích.cz.
5: Tak na viděnou na hudbě na vinicích.
7: Nákupy v online shop CZ.
8: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop CZ.
7: www.onlineshop.cz.
9: Domov důchodců Bystřany hledá všeobecnou zdravotní sestru. Čeká vás příjemný kolektiv, stabilní práce, benefity ve formě odměn, sick days, parkování v areálu a další. Pošlete váš životopis na e-mail účetní@dd.bystrany.cz a ještě jednou e-mail účetní@dd.bystrany.cz. Práce, která dává smysl.
10: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
11: Most ožije chutěmi. V sobotu 16. května slaví Central 18. velkolepým food festivalem. Užijte si světový street food, lollipops i další hudební nálož. S aplikací Můj Central vás čekají dárky a překvapení. Slavíme od 10 na prvním náměstí. Central Most. Žijeme s vámi.
12: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
13: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
12: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
14: Rodiče, zbystřete, léto je sice daleko, ale blíží se. Přihlaste své děti na letní tábory v Zooparku Zelčín. Dobrodružství na koni, rafty, výlety, trampolíny a nekonečná zábava. Otevřeli jsme rezervace na letní tábory v Zooparku Zelčín. Místa mizí, takže mrkněte na zooparkzelčín.cz.
15: Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
16: Hit Radio Nord Music.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: Tohle byla Lana Del Rey, Young and Beautiful, a tady už Robert a taky doprava 11 hodin.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor na D7 na 42. kilometru na trase Chomutov Praha. Máme tam nehodu dvou osobních aut. Stejně tak v obci Rokle na Chomutovsku dvě auta v sobě a ještě v Terezíně taky bouračka dvou osobních aut. Vaše dopravní info nám volejte na 800 900 952.
2: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
3: Matrace za hobičku.
4: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
5: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí.

0: Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
1: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis Standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
2: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
3: 11 hodin, krátké zprávy pro Severin Čechy a Robert Gajderovič. Vláda dneska projednává výdaje na obranu. Kabinet má představit výsledky plnění závazků vůči NATO za letošní první čtvrtletí. V souvislosti s obrannými výdaji má vláda jmenovat do funkce zmocněnce Jakuba Landovského, informuje o tom server iDnes. Legendární pochod Praha Prčice se blíží, už 59. ročník se koná 16. května. Všichni vášniví pochodníci by si ale především měli dát pozor na dodržení termínu registrace. K němu nám více řekne za pořadatele Dana Horáková.
4: Elektronické registrace na pochod Praha Prčice jako v posledních letech jsou jenom elektronické. Na místech startu to není možné a budou ukončeny 14. května před půlnocí 23.59. Do té doby je možno se registrovat.
3: Na výběr je letos celkem 21 tras. Most v Báčandou je ode dneška uzavřen. Pokud míříte do Německa přes Děčín, tak klíčový most v Báčandou bude na 3 dny v jednom směru uzavřený, a to ve směru na Pirnu. Otevřít se má až ve středu v 18 hodin. Opačný směr přes Königstein do Báčandou zůstane po celou dobu otevřený pro auta i pro chodce. No a v NHL se dařilo našim brankářům. Jakub Dobeš i Lukáš Dostál vychytali v nedělních zápasech play-off NHL vítězství. Dobeš dovedl Montreal k výhře nad Buffalem 6-2 a Canadiens v sérii druhého kola vedou 2-1. Hokejisté Anaheimu s Dostálem v brance porazili Vegas 4-3 a srovnali sérii na 2-2. Na severu Čech bude dnes většinou velká oblačnost, k tomu přehánky nebo občasný déšť. Odpoledne se místy vytvoří i bouřky, teploty 18 až 21 stupňů, večer čekejte ochlazení na 12 až 9 stupňů Celsia.
5: Tak Robert to má za sebou, to byly zprávy a v tuhle chvíli jde dál dopolední show LSD, Lucka Šléger, Dan Rakacký a taky náš host.
2: Hit Radio North News.
6: A už jsme to říkali tady pondělí výjimečně, vzácný host, mezinárodně uznávaný ústecký fotograf divoké přírody, Petr Slavík. Dobrý den, Petře.
7: Dobrý den.
5: Dobrý den. Na úvod otázka, kdo se fotí líp, zvířata nebo lidi?
7: Samozřejmě, že zvířata.
5: Já
7: se nekřichtí.
5: Já to věděl.
6: Budeme se bavit nejenom o fotografování, o knize, která se chystá, ale taky o expedicích, které Petr Slavík pořádá, takže je o čem a je na co se těšit. Zůstaňte s náma.

0: vámi Hitrádo Nord Music, tohle byl parádní rozjezd Black Eyed Peas, Pump It, taky tady je dopolední show LSD, Lucka Schlegr, Dan Rakacký.
1: No a přátelé, mezi námi je mezinárodně uznávaný ústecký fotograf divoké přírody Petr Slavík. Petře, přece jenom, kde se v člověku vezme ta vášeň pro tu divočinu? Jak jste na to přišel? Už od dětství?
2: Ve Vavřinči, to je taková vesnice, kousek od Mělníka, tak tam se to zrodilo někde asi díky tomu, že mi babička četla knížky, jako je Příběh lvice Elzy a knihy džunglí, které já miluju do dneška, protože pan Kipling do toho dal tolik moudrosti, že se k tomu člověk může vracet ve 40, v 50, v 60 a pořád tam něco nachází. Takže nejdřív knihy, pak samozřejmě filmy a myslím si, že člověk se s tím asi nějakým způsobem narodí, že z někoho je kosmonaut, někoho je voják, někdo má rád zvířata, táhne o to k ním asi už od malička.
1: Kdy jste poprvé jel do divoké přírody, pamatujete si to? Takový ten, to první rozhodnutí, tak já se do té Afriky nebo nevím, kamkoliv jinam pojedu podívat.
2: Hele, první rozhodnutí bylo v roce, to je strašný, 1990.
1: Mm-hmm. A takže to po revoluci.
2: Přesně, až se otevřely hranice, tak jsem řekl, že jedu stopem do Afriky, vzal jsem bagel a stopnul jsem si za Prahu. A jel jsem.
0: Počkat.
1: Ale v té době jste ještě asi se nestal fotografem.
2: Ne, nebo nebyl, vůbec to byla jenom, nejdřív byla touha cestovat.
1: Mm-hmm.
2: Pak přišla touha to lidem přiblížit a pak přišla taková zlomová expedice, když jsem chtěl vystoupat na Kilimandžáro, půjčil jsem si foťák a udělal jsem naprosto šílený fotky, fakt jako hnusný. A ty fotky...
1: Dobře, ale to říkáte z dnešního pohledu, ale tenkrát vám asi přišli skvělý, ne?
2: Hele, ani asi ne. A jenže jak mám rád legraci, tak jsem na drzo, jsme udělali s kamarádama v Teplicích u Buldoka, nazvali jsme to Galerie za vraty a udělali jsme tam aukci a kamarádi utratili za ty hnusné fotky asi 10 000 korun a já jsem těch 10 000 korun věnoval ústecký zoologický zahradě na chov vzácných a ohrožených druhů a oni pak asi za týden volali, že budou mít 100letý výročí, jestli pro ně nechci nafotit knihu a já neuměl fotit. Takže jsem se začal učit fotit a kniha nakonec vznikla, myslím si, že hezká.
0: Pojďme se ještě s dovolením vrátit k tomu, do té Afriky a stop, to mě zajímá jako stopování do Afriky, že rok 1990, vy jste šel za hranice stopce si, jak dlouho to trvá do Afriky stopem?
2: Hele, já jsem se na jih Španělska dostával asi 3 týdny, ale to nebylo tak, jako že bych jel rovnou.
0: Mm-hmm.
2: Já jsem prostě flákal po Evropě.
0: Jo, takhle, takže vždycky...
2: Takový to, já mám hrozně rád to Kerouakovský on the road, protože je to nádherný pocit a tehdy člověk, mě bylo 21, vykulený oči, v životě jsem nikde nebyl a teď se vlastně otvírala ta západní Evropa, ještě všude měli otevřenou náruží, člověk řekl, že je z druhé strany té železné opony, takže to bylo cestování, bylo moc krásný a dojel jsem teda do Maroka, tam jsem samozřejmě nedojel stopem, ale musel jsem si zaplatit trajekt a tam mi došly prachy, takže jsem se, a já jsem vlastně žádný peníze ani neměl, já jsem sebou táhnul bagel ovesných vloček, od té době nejím. A pak jsem se vracel různě jako přes Španělsko, přes Švýcarsko domů a byl to takový spíš jako prázdninový road trip.
1: A byla to teda ta cesta, tam byl ten odrazový můstek, když jste si řekl, takhle chci žít, to je moje představa toho, jak to v tom životě budu mít.
2: Hele, ale nevím, jestli to byla úplně to gro toho mýho vývoje. Ale určitě to byla ta cesta, kdy jsem lezl na Kilimandžáro a půjčil jsem si ten foťák, abych udělal ty šílený fotky, jak jsem o tom vyprávěl. A tam jsem zjistil, že Afrika je to, co mi ukradlo srdce.
1: Mm-hmm. Zamilován do Afriky. Láska na první pohled.
2: Na první pohled a stále intenzivnější je.
1: Ale vlastně bez té ústecké zoologické zahrady, kterou jste zmínil, která vlastně vás požádala o to, jestli byste nafotil fotografie pro ně, tak možná byste se fotografem nikdy nestal. Je to tak?
2: Hele, těžko říct, je to možný, že to byl jeden z prvních impulzů začít se opravdu učit fotit, protože jinak bych třeba do té Afriky jezdil jenom jako člověk, který ji chce vidět a který má rád.
1: Jak se fotí divoká příroda v podobě Petra Slavíka, ústeckého fotografa, na to se podíváme za chviličku na Hit Radio Nord Music.

0: Dua Lipa na Hitrádu Nerd Music, Houdini s vámi taky, ale zde dopolední show. Lucka Šléger, Dan Rakacký a taky dnes mimořádně náš host Petr Slavík, což je ústecký fotograf divoké přírody.
1: Petře, řekněte nám, jak se fotí ta divoká příroda? Jak se to člověk naučí? Jak se tam zžije s tou přírodou?
2: Ale na to já vám neumím odpovědět, protože jak se fotí divoká příroda, je tak strašně široký pojem, že na to neexistuje jednoduchá odpověď a byli bychom tady x hodin.
1: Dobře. Tak jinak, musí si člověk k určité skupině zvířat třeba vybudovat i nějaký vztah, protože přece jenom ten fotograf jde asi hodně nablízko k určitým zvířatům. Já jsem viděla vaše fotografie, ty jsou v podstatě, bych řekla, skoro na kontakt, nebo jste to fotil tím dalekým fotoaparátem, nebo jste u nich fakt blízko?
2: Jak které zvíře, třeba v Pantanalu jsem se snažil dostat ke kajmanům, aby mi neutekli do vody, tak jsem šel z vody, protože jsem potřeboval mít fotku širokouhlým objektivem a to znamená, že se k tomu zvířeti musíte dostat na kontakt. A vy nemáte možnost si s divokým zvířetem vytvořit vztah. Vy musíte znát jeho chování, abyste si sami sobě neublížili, protože já se specializuju hlavně na velký šelmy a to je samozřejmě zvíře, které určitým způsobem nebezpečné je. Přestože se ta nebezpečnost, řekl bych, oproti jiným zvířatům přeceňuje, protože třeba v Africe je spousta nebezpečnějších zvířat, než jsou lvy a levharti, protože je tam bůvol, je tam hroch, který zabije ročně nejvíc lidí v celé Africe. Takže člověk, co musí vědět, co je důležitý, co chce vyfotit, kde to chce vyfotit, musí znát co nejvíc schování toho zvířete. A pak je jeden faktor, který nelze ovlivnit, a to je štěstí. A bez štěstí vlastně nevznikne dobrá fotka.
1: Co vás může ohrozit? Vy jste říkal, že fotíte ty velký šelmy, že člověk musí znát jejich chování a musí se tomu přizpůsobit. Jaká situace by vás mohla dostat do ohrožení nebo třeba do možnosti, že byste třeba mohl přijít o život nebo k úrazu?
2: Když neposloucháte znamení, která vám to zvíře dává. Když se třeba přiblížíte ke stádu slonů, jim se to nelíbí, tak vám to dají najevo. Je to takový ten první náznaky troubení a mávání ušima. Pokud nejste schopni to číst, tak někdo z toho stáda vyběhne. Je stádo se slonicema, tak pravděpodobně vůči slonice. A vlastně přichází takový ten zastrašovací útok. A to je právě to divadlo, to troubení, kopání do prachu, vybíhání proti vám. A v okamžiku, kdy vy jste natolik tupí, že zůstanete a necouvnete, tak přichází potom ten útok, který je destruktivní.
1: Takže vlastně přirozený respekt.
2: Ano, a důležité je znát, v jaké oblasti a jakým způsobem se zvířata chovají, protože můžete fotografovat slony v severní Botswaně, a pak je můžete fotit někam úplně jinam, kde mají určitou negativní zkušenost s člověkem, s pytlákem třeba, a musíte se k ním chovat úplně jinak, než k tém v té Botswaně, kde ta ochrana přírody funguje téměř na 100%.
0: Petře, a co je složitější, naučit se techniku toho focení nebo se naučit trpělivosti při tom focení zvířat?
2: Já si myslím, že základní techniku focení se naučí úplně každý. To zase není nic tak složitýho. Pak jde o to, jak vnímáte ten objekt, který fotografujete. To znamená, že já, když nafotím auto, tak to bude kus plechu. Protože to já to cítím jako kus plechu. Pro mě je to...
1: Nemá emoci.
2: Pro mě je to něco, co potřebuju k životu, abych se někam dopravil. Jsou lidi, kteří milují auta, milují závody, aut a tak dále. A ty mají potom pěkný fotky. Takže určitě tam musí být emoce, musí tam být nějaké oko a to je pro tu fotografii asi to nejdůležitější, myslím. Si a co se týče těch znalostí zvířat, tak ty jsou podle mě důležitější a je samozřejmě ten proces naučit se, pokud vaše působiště zahrnuje téměř celý svět a x různých druhů, tak je samozřejmě velice těžké to naučit a ten proces je dlouhý.
1: Stalo se někdy v té divočině něco, co jste jako opravdu nečekal, protože samozřejmě člověk mluví v určitém věku té dospělosti jinak než v těch 20. Možná i ten respekt člověk měl třeba jiný, nebo tu toleranci k těm zvířátkům, nebo k té přírodě jinou, než až třeba dneska s přibývajícími lety člověk jako mladý dělá spoustu chyb, riskuje, má větší odvahu. Stalo se něco pro vás i třeba v tom kladném, i v tom záporném slova smyslu, že třeba vás opravdu zvíře nějaké ohrozilo, anebo naopak, že vás třeba nějaké přijalo, aniž byste čekal, že vás třeba pustí do své blízkosti?
2: Já musím říct, že jak jste zmínila, ten různý přístup k nebezpečí vzhledem k tomu, kolik člověku je, tak já jsem dělal šílený krávoviny, musím říct teda, ale ne tak, abych ohrozil zvířata, ale spíš sebe. Přechod ant sám, pouštní údolí, kde jsem se ztratil a podobné věci, ale to bylo vlastně víceméně v té době, kdy jsem se věnoval spíš cestování než fotografii a mám úžasný, já mám radši ty historky, které jsou milý z té přírody, než který jsou nebezpečný. A já jsem zažil nádherné setkání s mroží samicí a mládětem v Arktidě, kde jsme pluli na Zodiaku, to je takový ten černý gumový člun, který se používá na vylodění. Oni byli na pláži, viděli nás, utekli do moře, plavali pryč, velká kulička, malá kulička vedle a najednou se ta malá kulička otočila a plavala zpátky k tomu Zodiaku. A za ní ta maminka, že jo. Jenže maminka, když se rozhodne chránit mládě a maminka mrože není úplně malé zvířátko, tak to připomíná tsunami. Říkám, ta nás převrhne. A mládě doplavalo k tomu Zodiaku, obeplavalo ho a z toho zavěšeného motoru jde schlazení takový čůrek teplé vody. A ono se pod tím sprchovalo.
1: Yeah.
2: A ta mamina dorazila k tomu člunu. A začala normálně dole spásat pod tím to mořské dno a vždycky akorát vyplula těsně vedle toho člunu a vyfrkla ten nepořádek, takže jsme měli zapráskaný objektivy. Bylo to téměř, že by člověk natáhl ruku, tak by si ji pohladil. A i místní průvodci, takový ty ostřílený severský mořští vlci, tak ty z toho byli úplně hotoví, že nic takového nezažili.
0: To bylo strašně dojemný. S námi dnes fotograf divoké přírody Petr Slavík. Za malou chvíličku pokračujeme dál.

0: Mandraže, šroubě, matice, na Hit Radio Rock Music, s váma vaše LSD, Lucka s Danem a dneska pondělí výjimečně host a to je fotograf divoké přírody, mezinárodně uznávaný a k tomu ještě Ústečák. To já mám vždycky takovou radost, když někdo z toho regionu přesáhne ty hranice a dostane se opravdu na vrchol v té své branži, což Petře, vy rozhodně jste. Pojďme si říct, že zjíte po celém světě, že vaše snímky byly a jsou v magazínech, v mezinárodních magazínech, i BBC Wildlife a tak dále. Na kterou fotku jste vlastně za svůj život třeba úplně nejvíc pyšnej?
1: Hele, mně se povedla fotografie loni v říjnu a zatím byla tady ve finále Wildlife Photographer of the Year a teď je zvolená jako Week Selection v Africa Geographic Photographer of the Year. Čekám, jak dopadne celkový hodnocení. A já tu fotku nemám rád.
0: A co je na té fotce? To? Kdo tam je?
1: Protože je na ní, jak lvice zabíjí levhartí mládě.
0: Ježiš.
1: A je to pro mě to byl, já jsem, musím říct, že celý den nemluvil, že když ta scéna skončila, tak jsem měl i mokré oči, protože levhart je pro mě srdcový zvíře. A navíc ten proces toho, té popravy doslova, trval na můj vkus hodně dlouho, protože pouštěli na to mládě i lvíčata a ono stále už nemohlo na zadní nohy a bojovalo. Šílený okamžik, ale je to prostě příroda a ty apex predátoři se navzájem likvidují a kdyby levharti samice našla lvíče, tak ho zabije úplně stejným způsobem.
0: To se chci právě zeptat, třeba jako vy jako fotograf té divoké přírody ctíte ty pravidla té Afriky, že nebo jste měl někdy tendenci zasáhnout do té přírody, já nevím, udělat rozruch, uhně, nechobej,
2: zachránit to, ne.
0: Prostě změnit tu situaci a nebo opravdu trpíte a člověk to na té přírodě fakt nechá.
1: Ale musíte to nechat, protože národní parky a rezervace mají striktní pravidla a ani strážci do toho děje nezasahují. Hmm. Viděl jsem jednou, že zasáhli strážci a bylo to v kráteru Ngorongoro, kde vlastně se snažili hyeny odehnat mládě nosorožce od samice a jelikož nosorožci jsou jedny z nejvzácnějších zvířat Afriky, tak přijelo auto strážců a ty hyeny odehnali. Ale jinak se do toho prostě nezasahuje. Můžete potom akorát brečet, no.
0: Máte pocit, když takhle cestujete po tom světě a po těch různých parcích, že ta ochrana ty přírody v různých koutech světa už je třeba na dobré úrovni, nebo jsou ještě místa na té planetě, kde je potřeba víc zabrat?
1: Je oboje. Já jsem zmínil Botswanu, kde ta ochrana přírody funguje úžasným způsobem a téměř 100% vymítili pytláctví z národních parků. A pak jsou tu země třeba západní rovníkové Afriky, kde se neustále kšeftuje s bushmeatem a je tam bushmeatová mafie. Bushmeat je výraz pro maso z divočiny, protože místní neuznávají vlastně kuřecí maso jako maso. A když třeba bohatá rodina v Kamerunu vdává dceru, tak na té tabuli je maso antilop bongo, pralesních slonů, šimpanzů, goril, mandrilů, prostě na co si vzpomenete. A ti strážci mají tak minimální platy, že on zastaví auto naložené bushmeatem a oni mu dají jeho roční plat a on to prostě pustí.
2: Petře, je to smutný. Petře, vy chystáte novou knihu a na tu se podívám za chviličku.
3: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK České Zlatníky. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK České Zlatníky. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
4: Kvalitní krmivo pro psy a kočky. V naší prodejně v Lomu u mostu najdete kompletní nabídku krmiv a pamlsků Platinum. Poradíme vám s výběrem toho nejlepšího pro vašeho mazlíčka. Otevřeno máme každý všední den od 7 do 15:30. Těšíme se na vás v Platinum prodejně v Lomu u mostu.
5: Chomutovské slavnosti letos 23. a 24. května. Nenechte si ujít císařské manévry, řemeslný trh a vyprávět bude sám generál Laudon. Vystoupí kejklíři, tanečníci, šermíři, sokolník a další. Chybět nebudou atrakce a soutěže pro děti, dobové kolotoče a střelnice.
4: Zve vás statutární město Chomutov
5: a generální partner Severočeské doly AS Chomutov.
6: Více na chomutov.cz.
7: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
8: Aha.
7: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
8: A co SSB?
7: SSB? Co je SSB?
8: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
7: A to je nějaká nová investice?
8: To je stavební spoření od Buřinky.
7: Aha, a kde se to dá stáhnout?
8: No normálně v Georgii.
9: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
10: Slyšíte to ticho ve vinicích?
11: Tak na něj zapomeňte! Přichází noc, která otřese Třebíblicemi. Premiérový ročník série Legendy v Třebíblicích uvádí jedinečnou rockovou legendu Bonnie Tyler. V sobotu 6. června ve vinařství Johan V. v Třebíblicích. Naživo a s celou kapelou. Bonnie Tyler. Tohle není jen koncert. To je rocková party. Rock in the Wilds. Počet míst je omezen. Vstupenky na Ticketportál a legendyvtřebivlicích.cz.

0: lístky na www.levnězčiny.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: S vámi Hitrádo Not Music, díky, že posloucháte, za námi Mal Smith, tady taky Lucka Schlegr, Dan Rakacký a dopolední show LSD s naším hostem.
1: A s námi je fotograf divoké přírody Petr Slavík. Petře, vy už máte za sebou taky nějaké vydání knih, teďka by měla být vaše čtvrtá kniha pod názvem Safari, krajina mého srdce. Samozřejmě, aby kniha mohla být, jsou k tomu potřeba penízky a na portále Hit je teďka, nebo běží sbírka pro to, aby ta kniha mohla spatřit světlo světa. Tak jak je náročné vydat takovouhle knihu?
2: Vydat knihu je vždycky náročné. A těch cest samozřejmě, jaký vydat je několik a buď vás osloví nakladatelství, nebo vy oslovíte nakladatelství, a nebo si vymyslíte naprosto šílený projekt jako já, který žádný nakladatelství nechce, některý nakladatelství vám ani neodpoví, protože já jsem se rozhodl udělat knihu, která vás vtáhne do divočiny, kterou když si otevřete, tak vlastně máte před sebou velkoformátovou fotografii. Tomu odpovídá rozměr knihy, tomu odpovídá kvalita toho papíru a tomu vlastně odpovídají i náklady na její výrobu, což samozřejmě nakladatelství pravděpodobně nechtějí akceptovat. Já se jim nedivím, ta ekonomika určitě není jednoduchá, ale já jsem se rozhodl, že prostě nechci ustupovat z toho, jak ta kniha má vypadat, a že chci tomu čtenáři v tom online světě, v tom světě, kde spoustu věcí dělá AI, dát do ruky něco, co dělal chlap, živej člověk, já. A až tady to, až to vypnou všechno, tak aby si ten člověk mohl doma zapálit svíčku a odevřít si tu knihu, protože ji bude mít v ruce. Bude to něco, co má určitou hodnotu, nebo doufám, že to pro něj bude mít hodnotu, a určitě si myslím, že je to krásný dárek pro každýho, protože ta kniha bude krásná.
1: V čem je tahle kniha jiná než ty předchozí tituly?
2: Určitě rozměrem a pravděpodobně bych řekl i nějakým mým profesním vývojem, protože kniha, kterou jsem vydal před 20 lety, bych ji dneska udělal úplně jinak, přesto neříkám, že špatná, ale určitě každý člověk, který ve svém oboru se snaží vzdělávat a dosáhnout víc a víc úspěchů a profesionality v tom, co dělá, tak si myslím, že to na té práci je vidět.
0: Pokud se někdo teďko na Hit vydá a přispěje na knihu, řekněte aspoň některé věci, které za to on dostane, protože tam jsou vždycky nějaké kupony, hodnota, částka, a že dostane za to, odměnu za to, že přispěl. Alespoň něco.
2: Může si vlastně vybrat z odměn, jsou tam ty odměny 4, je tam třeba odměna, že si koupí ten výtisk, tím dostane tu knihu za jinou cenu, než bude potom v prodeji, je tam i s poštovným ta kniha, pak je tam možnost si koupit tuto knihu a knihu první o zoologické zahradě, a vlastně ta první kniha je v tom balíčku, v té odměně, jenom za 50 korun. Si myslím, že to je docela fajn.
1: Co v ní čtenář, kromě těch krásných fotografií, mimochodem my jsme tady viděli od Petra nádherné fotografie goril, které jsou velmi kontaktní, nebo ne, ty zvířata nejsou kontaktní, ale ta fotografie je kontaktní, protože já mám pocit, že jsem tý gorile opravdu na těsnou blízkost, tak co jiného ještě bude v té knize, kromě těchto krásných fotografií?
2: Jak jste zmínila, ten kontakt, ty fotografie jsou tak vybírány, aby vás k sobě vtáhli, aby vy jste měla možnost, přestože se ty gorily třeba ještě nikdy neviděla, abyste měla ten pocit, že jsou u vás blízko. A u každých těch, u všech těch fotografií je příběh, jakým způsobem ty fotografie vznikaly, a je tam spousta dobrodružství, který zažívá vlastně člověk, který cestuje po celém světě a snaží se ostatním ukázat krásu naší planety.
1: Pojďme se ještě k těm gorilám. Já to tady prozradím, já jsem se mezi písničkou tady ptala Petra, kdo je největší sviňák z těch zvířat, jo? Protože třeba já bych se goril strašně bála. A Petr mi řekl, že je to, Petře, klikně to nechám, kdo je největší sviňák z Afriky?
2: Hele, já nevím, jestli sviňák, ale já mám obrovský respekt ze šimpanzů, no. Protože jak mají k nám tak blízko, tak jsou tam všechny ty emoce. To politikaření v té tlupě, násilí, kanibalismus, výroba zbraní prokázaná, prostě tam je nejenom to, že je to úžasný tvor, samozřejmě.
1: Jako fakt je tak chytrej.
2: Ano, ano. Výroba zbraní jasně prokázaná.
0: Oni jsou teda jak lidi.
1: Já jsem byl v šoku.
0: Jak mi to úplně fascinuje.
2: Protože to je snad jedno z mála zvířat, nebo jestli ne vůbec jediný, kde ten vůdčí samec nemusí být nutně nejsilnější. Stačí, když je nejchytřejší a obklopí se těmi nejsilnějšími samci.
1: S náma ve studiu na Hit Radio Nord Music ústecký fotograf divoké přírody Petr Slavík a my se za chviličku podíváme na expedice, protože to mě zajímá a naši posluchači se dozvědí, že můžou s vámi vyrazit vlastně kamkoliv po světě.
0: Výborně.

0: David Guetta, Ava Max, Alphaville, Forever Young, s vámi Hitrádio Nord Music, Dan Rakacký, Lucka Schläger, dopolední show LSD a taky náš host, fotograf s Ústí nad Labem, fotograf divoké přírody Petr Slavík.
1: Petře, pojďme se teďka podívat na expedice, které vy vlastně dneska už po těch životních zkušenostech a vlastně po celém vašem životě v té divočině organizujete. Kdyby měl někdo zájem zajet si do Afriky, protože dneska samozřejmě těch nabídek na trhu je celá řada od cestovních kanceláří a tak dále, co vy byste jako by doporučil, nebo jak se s váma dostat na expedice a v čem je výjimečná třeba oproti té cestovce?
2: Já bych mu poradil, ať mi zavolá.
1: Třeba nás někdo poslouchá, že já sama bych se třeba ráda přidala, když jsem už jednou v životě možnost měla, ale třeba nás někdo poslouchá, kdo nemá tu odvahu, nebo neví, na koho se obrátit, nebo nevěří možná té cestovce, tak...
2: Určitě, já si udělám reklamu, protože mám 25 let zkušeností cestování po africkém kontinentě a expedice, které dělám, jsou vlastně koncipované tak, abyste odjížděli s absolutně unikátním zážitkem. Skupiny, které já sebou vozím, mají maximálně 8 lidí. Dělám třeba privátní stanové kempy v Botswaně, kde nejsou další turisti. Takže vy jste uprostřed Afriky, ta cesta se jmenuje Vzpomínky na Afriku, protože já hrozně mám rád film s Robertem Redfordem a s Meryl Streep. Takže jsem celou tu cestu koncipoval podobným způsobem a mimo to, že se vlastně jezdí jinými auty, žijete úplně stejně jako před těma 100 lety, nebo více jak 100 lety samozřejmě, a máme sebou úžasného kuchaře a máme sebou výrobník ledu, ale přitom vy jste na dotek, na kontakt s divočinou, procházejí táborem sloni, chodí tam lvi, potkal jsem ráno v táboře Levharta, takže to je Afrika, kterou vám většina cestovních kanceláří nenabídne, ale nedělám jenom Botswanu, můžete se se mnou vypravit za horskými gorilami do Ugandy, na příští rok plánu takovou expediční cestu, jako je Gabon, anebo prvně vlastně letos v listopadu mám koncipovanou cestu Jižní Luangwa plus Viktoriny vodopády. Jižní Luangwa je nádherný park v Zambii a tam vlastně můžou prvně se mnou jet i rodiny s dětmi, což je tvůj unikum.
1: Teď jsem se na to chtěla zeptat, jestli píšu poznámky, jak je to pro děti, jestli se doporučí, nebo jestli od určitého věku, protože přece jenom říkáte, že jste v divoké přírodě, což mnohdy ne každé dítě zvládne, tak je tam nějaká věková hranice?
2: Děti to zvládnou většinou líp než dospělí.
1: Aha.
2: Ale jsou mrňaví a strašně rychle se pohybujou a to samozřejmě podívejte se v zoologické zahradě, jak bude reagovat velká kočka na běhající dítě podél výběhu a dospělých se ani nevšimne. A třeba u spousty aktivit v Africe, třeba když jsme zmínil ten trek ke gorilám, tak je to limitovaný věkem. Je to od 15 let. Mm-hmm. Ale jsou lodže, jsou speciální kempy, které nabízí i dětské programy, ale já za sebe bych to doporučil, tak já nevím, 10 plus určitě. A aby si užili vlastně náročnost cesty, tak od těch 15 je to fajn.
1: Hlavně, aby ty vzpomínky si uchovaly, že jo?
2: Ano,
1: protože
2: ano.
1: Přece jenom v pěti
2: já
1: si to člověk
2: jako nerozumím někomu, kdo táhne dvouletý dítě přes oceán 13-hodinovým letem, když z toho nebude se nic mamat.
1: Souhlasím s tím naprosto. Ještě se chci zeptat jenom na ten pocit toho bezpečí. Říkáte, že jste se ráno probudili, kolem vás jde gepard, leopard, lev, nevím, cokoliv. Co ti turisté, co se třeba trošičku bojejí, je tam zajištěný nějaký ranger, nebo kde se tam zajistí ten pocit toho bezpečí?
2: Ten pocit bezpečí vám poskytnu já, protože vím, řeknu vám, jak se máte chovat a... Dělám to se Stevem Stockholem, který je vlastně rodilý Afričan, bílý rodilý Afričan a má celoživotní zkušenosti a my se postaráme o to, abyste neudělali chyby, které by pro vás mohly být nějakým způsobem, které by vás mohly ohrozit, protože divočina nepřichází, aby vás ohrozila. Vy děláte chyby.
1: My vstupujeme do jejich světa.
2: Ano, přesně tak. A já vám budu dělat průvodce tím jejich světem.
0: Já mám dvě otázky, teď jestli můžu, nebo ty si chtěl
1: něco. Ne,
0: jak je velký zájem o tyto expedice a kolik to asi tak stojí? To by možná zajímalo posluchače, kdyby teď chtěli se někam sám vydat.
2: Zájem je poměrně fajn, ale samozřejmě je to limitováno cenou. Mm-hmm. Afrika jde každý rok o 10% nahoru, a to třeba včetně permitů ke gorilám, který stojí momentálně na tu hodinu $800. A teď si vemte, že já dělám ty permity dva, permit k šimpanzům a permit k nosorožcům, takže v ceně tého zájezdu jsou permity za 42 tisíc. A ten zájezd k těm gorilám třeba stojí 165 tisíc, letenka se pohybuje kolem 16 až 20 tisíc do Ugandy. Teď to samozřejmě díky situaci vylítlo šíleným způsobem téměř o 100%, ale abyste odjeli na kvalitní safari, počítejte minimálně se 150 tisíci.
0: Takhle zase ten zážitek za to stojí, si myslím. Co ty na to, Lucie?
1: Já bych jela.
0: Já bych taky jel.
1: Máme na co šetřit. A vy taky, přátelé, s náma fotograf divoké přírody Petr Slavík a za chviličku pokračujeme.
3: Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od dětí jsou krátké. A často smrtící.

0: jsou občas bizár. Tak na nich vydělej. Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
1: Letní akce pod Čirákem. Rokový letňák, country večer s kapelou Drc, hnedle vedle party, revival show AC/DC a Uriah Heep, summer party, pomáda s Martinem Hrdinkou a večer pod lampiony s hudebním divadlem hnedle vedle.
2: Letní kino, Klášterec nad Ohří.
3: Já z tebe snad vykvetu.
4: Tu je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti, rybičky a já si odpočinu ve valdiviánském lese.
5: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz.
6: Nejlepší a největší výběr sedacích souprav je u nás. V nejlepším nábytku na severu Čech. Přes 100 modelů na prodejně v Lounech. A s dopravou zdarma. Když sedací soupravu, tak tu nejlepší. nejlepší@nabitek.cz.
7: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Kam to jdeš uprostřed noci v tom pyžamu?
10: Do Ústí nad Labem na Žižkovu. Otevřeli tam dům spánku.
9: Prosím tě, vrať se do postele, vždyť otvírají až ráno.
10: Ale mají zaváděcí slevy, dárky a v květnu dopravu zdarma. To si nemůžu nechat ujít.
9: Dobře, tak zítra.
11: Dům spánku, Žižkova ulice v Ústí nad Labem, směrem od Makra.
12: Váš nový směr pro lepší spánek.
11: Více na domspanku.cz.
13: Hit Radio Nord Music.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: vámi Hitrádo Not Music, Lucka s Danem, LSD a taky náš dnešní host Petr Slavík, ústecký fotograf divoké přírody a jdeme do finále.
1: A bavíme se o divoké přírodě. Petr procestoval, dal by se říct, skoro celý svět. Změnilo se podle vás, Petře, za těch více jak 30 let od revoluce? Vnímání té přírody je podle vás víc, pochopili jsme to, že ji potřebujeme víc chránit, nebo naopak i víc vlastně dehonestujeme?
2: Spousta lidí to pochopila, ale jak je člověk vlastně jako nepoučitelný tvor, tak nastoupí jedna vláda, která učiní kroky na ochranu přírody a nastoupí po ní druhá vláda, která to celý sestřelí. A to není jiná záležitost v Čechách, to je záležitost celého světa. Takže mně přijde, že je to takový jako boj s větrnými mlýny a že si strašně nevážíme toho, co máme.
1: Mně se líbí vaše taková, já si trochu říct, ikonická věta. Já jsem se na ten rozhovor připravovala, vy jste někde řekl krásnou větu, cituji. Strach mám spíš z lidí, ze zvířat mám respekt. To mně přijde naprosto vypovídající.
2: To naprosto platí.
1: Naprosto platí. I v tom životě, že?
2: Přesně tak, protože zvířata nevymýšlejí, jakým způsobem vám uškodit nebo ublížit, pokud nemají hlad.
0: Petře, je možný fotkou změnit vnímání přírody lidem, jako to nabídnout to, aby vnímali tu přírodu jinak, když fotíte?
2: Určitě a myslím si, že fotografie v tomhle to má neuvěřitelnou sílu a to prokazují třeba válečné snímky, ikonický snímek popálené holčičky z války, ano. Že jo, takže fotografie má obrovskou sílu, stejně jako slovo. Myslím, že mají jak fotografie, tak slovo větší sílu než zbraně.
1: Je nějaký ještě...
2: Stejně jako slovo. Myslím, že mají jak fotografie, tak slovo větší sílu než zbraně.
1: Je nějaký ještě místo na světě, kde jste nebyl? A kam? Ježi...

0: Na konci našeho rozhovoru pojďme ještě jednou připomenout, jak můžou naši posluchači pomoci nové knize, kterou chystáte. Pojďte si to říct.
1: Víte co? Běžte rovnou na hithit.com, najděte si, zadejte si třeba Petr Slavík, anebo si rovnou zadejte Safari krajinami mého srdce, vyberte si odměnu, podpořte moji knihu, protože nejenom, že bude pěkná, ale udělá vám radost a nebo s ní uděláte radost někomu jinému. Díky.
2: No my vám taky děkujeme za dnešní krásný rozhovor a zítra zase vaše LSD v 9 ráno. Těšíme se.
0: Ahoj.
3: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.
5: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor na D7 na 42. kilometru na trase Chomutov Praha. Máme tam nehodu dvou osobních automobilů a ještě v obci Rokle, taky okres Chomutov, je tam nehoda dvou osobních aut. Vaše dopravní info nám můžete zavolat na naší bezplatnou dopravní linku 800 900
4: 952. Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
6: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
7: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
6: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
7: No to bych to pěkně zvoral. Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy, no a kolem Chomutova.
8: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
9: Hi, this is Ed Sheeran.
10: Hi, this is Madonna.
4: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. On air.
10: Online.
4: I v aplikaci Rádia.cz. Hitrádio.
11: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv přeje Lucie Daňková. Česko zasáhnou silné bouřky, výstraha platí pro dnešní odpoledne a noc na zítřek. Sformují se v oblasti Českomoravské vrchoviny a východních Čech, a to kolem 17. hodiny. Budou pak dál postupovat k východu. Hrozí při nich zatopení podchodů, sklepů nebo rozvodnění malých toků. Škody může způsobit také silnější vítr. Pokračuje oprava 6-kilometrového jízdního pásu dálnice D10 mezi Starou Boleslaví a Svými Slicemi. Práce postoupily do pravého jízdního pruhu, doplňuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl.
12: Proto je teď uzavřený exit 10 ve směru na Prahu pro sjezd i nájezd. Řidiči mohou využít sousední exit číslo 14. Na dálnici je doprava vedena stále v režimu dvou jízdních pruhů v každém směru, ovšem jsou zúžené a je tady 80.
11: Opravený úsek půjde do provozu nejpozději do konce května. Čínské ministerstvo zahraničí potvrdilo návštěvu amerického prezidenta Donalda Trumpa v Číně. Začne tento týden ve středu a potrvá do pátku. Půjde o první cestu prezidenta Spojených států do Číny od roku 2017. Teď ještě pohled k nám.
5: Vedení města Chomutova pokračuje v setkávání s občany přímo v jednotlivých lokalitách. Cílem těchto setkání je dát obyvatelům prostor pro sdílení podnětů, připomínek i návrhů na zlepšení konkrétní oblasti města. Zítra je to od 16:30 v jídelně základní školy Březenecká. Určeno je to pro obyvatele lokalit Zátiší, Březenecká a 17. listopadu.
4: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
5: Na severu Čech bude dnes většinou velká oblačnost, k tomu se přidají přánky nebo občasný déšť. Odpoledne se místy vytvoří i bouřky a teploty 18 až 21 stupňů Celsia.
4: Srdcovky Hitrádia a Jirka Pelnář.
9: Je to tady, po víkendu se nám vrací obě srdcovky, ovšem po retro víkendu, takže vlastně pokračujeme tam, kde jsme včera v 18 hodin skončili. 12 hodin 2 minuty, přeju vám taky dobrou chuť k dnešnímu obědu a my

Společně opět vrátíme do doby, kdy jste museli rodiče žádat o peníze na kredit, abyste mohli napsat někomu SMSku a zároveň jste si také hráli s vašimi oblíbenými hračkami, jako například Tamagotchi. Mimochodem viděl jsem, pořád se to prodává. To je neuvěřitelný. No, tak možná dneska můžeme zavzpomínat na legendární hračky, které jste měli jako děti. Uvidíme. Každopádně, na co zavzpomínáme 100%, tak to jsou devadesátky. Teď aktuálně No Mercy, rok 1997. Tak dobrou chuť. Hit Radio Nord Music.

0: No Mercy, Please Don't Go a 90 na Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Posloucháte srdcovky Please Don't Go, prosím nechoď. Si říkám, jak se ty partnerské vztahy občas jako mění. V pubertě to bylo prosím nechoď a teď v dospělosti je to občas prosím jdi už. 12.07, máme za sebou první srdcovku, pokračujeme s tou další. Je pondělí, jak to zvládáte v práci dneska? Na pohodu? A nebo máte takovýto typický pondělí? Jo, typický, dobře. Jestli se to na vás už od rána valí a je to jedna jobovka za druhou a máte pocit, že to snad už dneska ani nepřežijete, no tak možná je to tak. V tom případě je tahle srdcovka jenom pro vás. Dario G, rok 2003 a jmenuje se Ráj už je blízko. Heaven is a closer. Já mám pocit, že v pondělí to vždycky máme, všichni pocit, že už to máme za pár.

0: Posloucháte Hit Radio ve čtvrt na jedno odpoledne. Tohle byl Glenn Medeiros.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Mimochodem zpěvák, který je přesný prototyp kluka z Plakátu, jo? Ten se narodil proto, aby byl v pravíčku na dvou straně a visel ve vašem pokojíčku na zdi. Vybavíte si ještě plakáty, který jste měli ve vašem pokoji vylepený na zdi? Který to byly? Kdo byl váš hudební idol, co potom strhnul omítku ze zdi, když jste ho při stěhování odlepovali? Dejte vědět na 777-937-777, můžete psát zprávy nebo klidně posílat hlasovky. Chci vědět, jaké plakáty jste měli vylepené ve vašem dětském pokoji. Jo, schválně. Já jsem tam měl tenkrát Guano Apes a Pamela Anderson. To tam zůstala asi do 17. No nevadí, to už je jiný příběh. Teď!

0: Jo, tak tohle je kapela, která opravdu umí duety. Chainsmokers, jeden skvělý, mají společně s Coldplay. A tenhle je z Hosy. Srdcovka na Hitrádiu ve 12.22.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: Ptal jsem se vás, abyste si, nebo respektive, ptal jsem se vás, jaký jste měli plakáty ve vašem dětském pokojíčku a chtěl jsem, abyste zavzpomínali a děkuju za zprávy, které posíláte a to včetně hlasovek.
2: Ahoj, Jirko, no tak my jsme mali doma plakát Samra Isu v době Superstar, v reálnej, teda tej životnej veľkosti. A potom sme mali asi cez 70 plakátov z kapely Tokyo Hotel. A teda nestiahovali sme sa, ale časom sme ich zlepili. Pozdravuje Katka.
0: Dobrý, jako 70 plakátů Tokyo Hotel chápu, ale teda Summer Isa v životní velikosti, to mě trošku vyděsilo, nebudu lhát, co tady máme dál. Ahojky, já jsem spala nahoře na poschodovce, takže předpokládám taková ta planda, že jo? A celé mé horní patro bylo vylepeno zpěvákem jménem Gil. A není nic nádherného, než se vzbudit a vidět jako svou první platonickou lásku právě jeho. Zdraví Lucie. Zajímavý. Tak říkám, co všechno ta Pamela teda na tom plakátě u mý postele viděla. No, nevadí. Poslední. Ahoj, měla jsem pod zrcadlem obrovský plakát potetovaného Robbieho Williamse s odhaleným pupíkem. A byl tam fakt dlouho. Nevím, kde skončil a doufám, že ho ještě jednou najdu. Kamča. Díky moc za všechny zprávy. Tak já si říkám, tak já bych vás mohl vrátit úplně přesně do toho vašeho dětského pokoje. Je před námi srdcovka na přání. Pište mi dál na 777-937-777, jaké kapely, zpěváky nebo zpěvačky jste měli na plakátech ve vašem pokoji. Jeden vybereme a ten zahrajeme už za chvíli tady na Hitrádiu. Srdcovce na přání.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Zabrušany u Teplic. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Naši mazlíčci nám dávají každý den tolik lásky a my jim to můžeme vrátit kvalitní výživou. Krmivo Platinum, plné poctivých surovin, podporuje zdravý i dlouhý spokojený život. Vyberte to nejlepší pro své čtyřnohé přátele. Platinum Natural. Pro ně jste celý svět. www.krmivo-platinum.cz.
4: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
5: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z kozích ohrad.
6: Tak dneska vyrážíme. Mé lidi drží vodítko, já kontroluju, kde je krmítko. A nad hlavou svítí sluníčko, trocha chůze, trocha mazlení a trocha pouzování na foseň. Zagranulé, jdu na vycházku ráda. Prostě jaro, jak má být.
5: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
8: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu nPerf. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafone.
9: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
10: Co?
9: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
10: Proto.
9: Čumáčku. Takže když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
11: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
12: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
10: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
13: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
10: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
14: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a chudavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
15: Hit Radio.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Radio.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozdělat.

I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. A kdyby vám to bylo málo, tak zveme všechny klienty kooperativy do Playhouse. Chillzona, fotbálek a čisté toalety bez fronty. Kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je.

0: Další jeden z nejlepších duetů letošního roku, Lady Gaga, Bruno Mars, 12.35, posloucháte Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A posloucháte srdcovky, s váma taky Jirka Pelnář a jdeme do vašeho pokojíčku. Dneska vzpomínáme na plakáty, který jste tam měli. Tohle taky hezký. Já jsem ve svém dětském pokoji měla velice zajímavou směs. Byl tam Rasmus, Tokyo Hotel, Avril Lavigne, Leoš Mareš, Spice Girls a tak různě. A brácho tam měl zase tuningový káry, který mě naštěstí nechal vždy vybrat, který se mi líbí. A na dveřích, jelikož jsme měli skleněnou výplň, kterou jsem ve 12 letech proskočila, to jsme v padaláku měli taky. Taky jsme ji rozplákali se ségrou. Tak jo, tady, tak mám památku na ruce ve formě jizvy, tak potom tam byl plakát kina na film Anaconda. Díky moc za zprávu. Další. Já jsem měla polepené všechny stěny a když to vypadalo, že začnu lepit na strop, tak jsem se vdala a všechno šlo pryč. Nejvíc pro mě ale byly Smokey a Bee Gees, jejich plakáty jsem si nechala doteď. To je krásný. Co takový nějaký tady jako fantastický přiznání. Ale tohle mě baví hodně. Já tam měl před 30 lety podepsaný plakát Dády Patrasový i s žížalou Julí. Zdravím, David. No tak, Davide, to chtělo se brát jako pořádný kus odvahy. Tak jenom pro tebe teďko, na chvilku.
3: Chytila jsem na paze žížalu.
0: Tak a stačí. Pojďme si dát srdcovku na přání. Říkal jsem, že vyberu jeden plakát a ten tady mám. Ahoj, já jsem měla nejoblíbenější Natálii Oreiro a bratrovi jsem přelepovala Pamelu Anderson. To je strašný. Ale zároveň je to Sofína volba. V mý pubertě obě dvě byly jako fantastický teda. No a tím pádem si dáme Natálii Oreiro, Divokýho anděla, Cambio Dolor. V češtině Vyměním bolest za svobodu. To je vlastně docela trefný od holky se zlomeným srdcem, co pracuje jako služka. Tady je, na Hit Rádiu.

0: minutky bude 3:15, posloucháte Hit Radio a pondělní srdcovky.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Dnešní srdcovky jsou za námi, další budou zase zítra v pravé poledne. Dneska tak opět zaznělo 6 krásných hitů a zároveň jsme vzpomínali na to, jaké jste měli plakáty ve vašem pokoji. Takhle, plakát v pokoji je jedna věc, ale když jste tam měli ještě sourozence, tak pak to byla bitva o každý kousek holé zdi. Důkazem, tady mám ještě dvě zprávy. My jsme to měli se ségrou na půl, ona Hanson, Kelly Family, já Lunatic a Chaos a nejstarší ségra Ozzyho. Nádhera. Dokonalý. Ahoj, tak já měla Nenu, Limala a Elán a na něm byl ten jazyk, znak a když měl brácha horečky, tak se ho bál, no a máma mi ho strhla. Zdraví Jana. Ty rodiče, no jsou věci, kterým jsme jako nikdy nezapomeneme. A jsou věci, které jsou posvátné v tom pokoji. A plakáty na zdi, tak to byly jedny z nich. No, tak uvidíme, jak se my jako rodiče pochlapíme, až ty naše děti si ty plakáty budou vylepovat. Pokud se to teda vlastně ještě v 21. století dělá. Za chviličku na Hit Radio. Benson Boone a jeho Beautiful Things. V jednu hodinu zprávy a pak pokračujeme v dnešní pondělní krasový jízdě. Tak buďte s náma.
3: Koncerty v KCčku. Lenka Nová, Pacifik, Tereza Mašková, Marie Telšarová, Strašlivá podívaná, Vzpomínka na Marsias, Pražský filmový orchestr a Aneta Langerová. Přijďte k nám.
4: Kulturní centrum Klášterec nad Ohří. Dům plný pohody.
5: Pravá chuť Itálie přímo v centru Ústí. Bistro na Lidickém, nové prostory, skvělá atmosféra. Každý den výborné snídaně, pinca na míru, al dente těstoviny, šťavnatá porketa a domácí zákusky plus týdenní menu. K tomu prémiová italská káva Vergnano, velký výběr proseka, vína i osvěžujících drinků. Využijte možnost rozvozu u našich smluvních partnerů. Bistro na Lidickém, Itálie, kterou si zamilujete. www.bistroustí.cz.
6: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
7: Trenirkarna.cz.
8: Hej ty! Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz, napiš kód radio a jede to. 30% na všechno s kódem radio. Dnes objednáš a zítra máš.
7: Trenirkarna.cz.
9: Novoveská CZ. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská CZ. Novoveská CZ.
10: Vidíš to?
11: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
10: No a víš, co vidím já?
11: Co?
10: Leď balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
11: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
10: U nás si vybere úplně každý.
11: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
10: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
11: Nejlepší dárek je zážitek.
12: Firma na zážitky.
11: CZ.
13: Datart pořádá Maxi výprodej.
14: Cože? Maxi výprodej?
13: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorolou Moto G 86 za skvělou cenu.
14: Tak to je další level.
13: Datart. Opravdový elektrospecialista.
15: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelenfest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.
16: Co ti to přišlo, tati? Zásilka radosti z kostek? Co je to?
17: No přece Lego. Auto pro mě a kytička pro maminku.
16: A co já?
17: Na e-shopu z kostek.cz je radost vždycky skladem. Objednejte si další Lego na webu z kostek.cz a stavte všichni, protože radost se má stavět společně. www.skostek.cz.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor, dálnice D7, 42. kilometr na trase Chomutov-Praha. Je tam nehoda dvou osobních aut. A ještě si dejte pozor na Litoměřicku v obci Račíněvec. Máme tam bouračku osobáku s motorkou. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Chomutovské slavnosti letos 23. a 24. května. Nenechte si ujít císařské manévry, řemeslný trh a vyprávět bude sám generál Laudon. Vystoupí kejklíři, tanečníci, šermíři, sokolník a další. Chybět nebudou atrakce a soutěže pro děti, dobové kolotoče a střelnice. V sobotu hudební večer s kapelou Čtvrtá cenová a ohnivá show.
5: Zve vás statutární město Chomutov. Podrobný program na chomutov.cz.
6: Hi, I'm Miley Cyrus.
7: Hey, it's Teddy Swims.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. On air.
5: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hitradio.
8: Je 13 hodin, dobrá odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. V prvním čtvrtletí roku se v českých hotelech a penzionech zvýšil počet zahraničních, ale i tuzemských hostů. Ukazují to čísla, které dnes zveřejnil Český statistický úřad, za který hovoří Roman Mikula.
9: Do hromadných ubytovacích zařízení přijelo v prvním čtvrtletí letošního roku celkem 4,4 milionů hostů. Meziroční růst o 5,2% byl podpořen jak počtem příjezdu domácích, tak i zahraničních hostů.
8: Zdaleka nejvíce turistů k nám přijelo z Německa, za nimi pak s odstupem následovali hosté z Polska a Slovenska. Právo volit obecní zastupitelé by podle opoziční TOP 09 měli mít už 16-letí lidé. Snížení věkové hranice prvovoličů pro obecní volby navrhuje strana v novele, kterou obdržela sněmovna. Současná hranice podle TOP 09 neodráží míru zapojení mladých lidí do veřejného života a jejich schopnost podílet se na demokratickém rozhodování. Zpěvačka Dua Lipa žaluje Samsung. Tvrdí, že firma bez povolení použila její fotografii při propagaci svých televizorů a jako odškodné požaduje nejméně 15 milionů dolarů. Společnost Samsung se k žalobě zatím nevyjádřila. Teď ještě pohled k nám.
0: Pro návštěvníky Národního parku České Švýcarsko zůstává po požáru uzavřená jen oblast, kde v minulých dnech hořelo. Přístupné jsou jinak všechny turistické trasy a cíle, které byly dostupné před požárem. V pravidelných intervalech je oblast kontrolována dronem, aby se oheň znovu nerozhořel, ale díky změně počasí už by měla být oblast bezproblémová.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
0: Na Ústecku bude dnes většinou velká oblačnost, k tomu se přidají přehánky nebo občasný déšť. Odpoledne se místy vytvoří i bouřky a teploty 18 až 21 stupňů Celsia.
1: Jirka Pelnář. Hitrádio.
10: Hodinku popolední pokračujeme dál, 13 hodin 3 minuty, je pondělí, teď už to půjde dobře.

0: Začínáme tu druhou kratší polovinu pracovního dne. Už máte to nejtěžší za sebou. Teď to bude opravdu jako po másle. A navíc tento týden tady u nás na Hit Rádiu můžete vyhrát v čase mezi 12 a 15 hodinou 10 000 korun na nákup a ještě navíc k tomu prémiové mobilní telefony pro celou vaši rodinu. Jak na to? To řeknu za chvíli.
1: Hit Radio North Music.
0: No a k tomu přidáme další hity, které vás provedou tím druhým odpoledním dnem, ne? Druhou části odpoledne. Wanted, Walks Like Rihanna.

0: Je 13 hodin 13 minut, posloucháte Hit Radio, tohle byl Damiano David a já se vás ptám, máte doma malý upíry, co vám denodenně vysávají peněženku? Jo, mít v dnešní době děti, to je drahá sranda, to je pravda. A taky na čase, aby z toho taky konečně něco káplo i vám. Tento týden opět hrajeme na Hit Radio o 10 000 na nákup v mobilní aplikaci Tesco Mobile. A navíc tento týden v pátek přihodím i 4 prémiové telefony Xiaomi Redmi Note 15 Pro ve 4G pro celou vaši rodinu. Jak na to? Jak to můžete vyhrát? Je to jednoduchý, stačí, když si otevřete ve vašem telefonu SMSky, najdete nějakou vtipnou nebo bizarní zprávu, co vám poslalo vaše dítko a tuhle zprávu přihlásíte do soutěže na webu hitradio.cz. Stejně tak, jako to například udělal Honza, který zároveň dneska získává i denní výhru, což je karetní hra Surikarty. To je taková speciální hra, kterou dal dohromady jeden odborník, psycholog na rodinné vztahy, abyste se poznali ve vaší rodině taky o trochu lépe a trávili spolu více času. Tak, a Honzovo zpráva zní, tati, mám tě rád, i když už seš starožitnost. Au, to bolí. To bolí, ale starožitnost jako lepší než vykopávka. Starožitnosti ty si člověk cení vlastně, že jo? Ta je velmi drahá. Jo, může se na to člověk koukat jakýmkoliv způsobem. Každopádně tohle je tedy zpráva Honzy. Díky za to. Honza získává karetní hru Surikarty. Zítra ráno ve snídaní šampionu uslyšíte další výherce denní výhry, což můžete být právě vy. Ale neznamená to, že pokud vyhrajete denní výhru, že už byste neměli nárok na tu finální výhru. Ne, ne. V žádném případě. Pořád i Honza je ve hře. Pokud vy s námi nehrajete, tak máte smůlu, to je velká chyba. Můžete to napravit, stačí, když půjdete na web hitradio.cz a přihlásíte se do hry. Do pátku pořád máte času dost. Naším parťákem v téhle hře je Tesco Mobile, což je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
1: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.

0: Sigma Nobody to Love, za pět minut bude půl druhé, posloucháte Hit Radio, s vámi Jirka Pelnář. Teď mi pobavila zpráva, kterou poslal Ondra a píše, ta starožitnost, což tím se vracíme k té zprávě, která byla vlastně v předchozím vstupu, kdy tento týden hrajeme o 10 000 a zároveň také o prémiové mobilní telefony pro celou vaši rodinu. Tak máte posílat zprávy, co vám píšou vaše děti, jo? A dnešnímu dennímu výherci syn napsal, tati mám tě rád, i když jsi starožitnost. A Ondra na to reaguje, ta starožitnost, to je dobrý. Mě náš malej říká staříku a to mě teda docela točí, protože jsem ho měl v 25. Jemu je 16, mně 41 a fakt si jako stařík nepřipadám. Hrozně mě tím vytáčí. Nevím, po kom to má. Zdraví Ondra. No, Ondro, po kom to asi tak může mít, co? To asi víme všichni, ale na vás to říct nemůžeme nikdo. Ani já. A tak pro všechny naše partnerky, které vždycky mají pravdu a vždycky je všechno ostatní naše chyba, posílám Hugh Granta a Hayley Bennett, tenhle nádherný duet, už za chvíli tady u nás na Hit Radio. Ultima, máme vás rádi.
1: Já z tebe snad vykvetu.
2: Tu je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti rybičky a já si odpočinu ve valdiviánském lese.
1: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz.
3: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znaménka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
4: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní rychlovarná konvice Tefal Glass jen za 669 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 750 korun. Když něco, tak Allegro.
5: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
6: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
7: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
8: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
9: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
10: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
11: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
12: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
13: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
12: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte i hned 602 489 489.
13: No to bych to pěkně zvoral. Jarní slevy uhlí z Uhlotérií platí do konce května i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy, no a kolem Chomutova.
14: Most ožije chutěmi. V sobotu 16. května slaví Central 18. velkolepým food festivalem. Užijte si světový street food, lollipops i další hudební nálož. S aplikací Můj Central vás čekají dárky a překvapení. Slavíme od 10 na prvním náměstí. Central Most. Žijeme s vámi.
15: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Trocha pondělní romantiky na Hit Radio ve 13 hodin 38 minut. Hudbu složil, slova napsal Hugh Grant, Hayley Bennett a nádherná filmová píseň, krásný romantický duet. No, i takovýhle věci umíme tady u nás na Hit Radio. Mimochodem, máte u sebe teď mobilní telefon? Podívali jste se teď v posledních pár minutách na mobil? Jo? Je to normální. Dokázali byste si schválně tipnout, kolikrát v průměru se člověk denně podívá na mobil? Jenom tak. Jenom prostě jako, že se koukne, já nevím, třeba kolik je hodin, nebo že se mu náhodou něco nepřišlo. Prostě jenom tak jako zkontrolujeme, kolikrát za den to asi bude. Ano, bude to velmi vysoké číslo. Tak dobře, poslouchejte. Průměrně zkontrolujeme mobil 96krát za den. 96krát se na to podíváme. Takhle, pro mě to není nějak vysoké číslo, pro mě je to dost podobný, jako když jsem doma o víkendu a chodím se dívat pravidelně do ledničky, to je úplně stejný, jestli tam náhodou není něco dobrýho k jídlu. Ale teda, jako když se nad tím člověk zamyslí, tak já si říkám, co jsme dělali, když jsme neměli ty mobilní telefony? Na co jsme se koukali? Co jsme dělali v čekárnách? Ve vlaku? Nebo jenom tak, prostě když jsme jeli MHDčkem? Nebo v práci? A zase tam nepracovalo tenkrát, ne? Co se asi tak, nevím, asi si to vygoogluju, vemu telefon a vygoogluju si, co se dělalo, když nebyly mobilní telefony. Každopádně, pokud máte mobil a posloucháte nás přes mobil, tak tedy dejte volume doprava, namačkejte si to na max do sluchátek, protože tohle vás bude bavit. Tohle je to, co v pondělí v práci odpoledne potřebujete slyšet. Dinoro a Gigi D'Agostino.

0: Nico Santos na Hit Radio. Je 13 hodin 46 minut. Tohle je hit, který se jmenuje Human Being, to znamená lidská bytost. No a vypadá to, že i papež je jenom člověk a tak to v životě taky nemá jednoduchý. Teď internet baví jeho historka, že mu v bance položili telefon, když se snažil změnit své údaje. Loni krátce po nástupu do úřadu volal do své americké banky, že potřebuje změnit adresu a obnovit nové telefonní číslo. Jo? Že nově žije ve Vatikánu. A i když správně zodpověděl na všechny bezpečnostní otázky, tak stejně pracovnice na té infolince trvala prostě na tom, že musí osobně přijít do té banky. A když jí řekl, že nemůže, protože je ve Vatikánu, že je v úřadě a že je papež, no tak mu položila telefon s tím, že na podobné srandičky prostě nemá čas. To jako chcete. Já nevím, ta holka v té Americe, co si asi teďko říká, no, že až jednou zaklepe na nebeskou bránu, tak snad tam nebudou mít cedulku, přijdu hned.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Hrbovice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Hrbovice. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
3: Kvalitní krmivo pro psy a kočky. V naší prodejně v Lomu u mostu najdete kompletní nabídku krmiv a pamlsků Platinum. Poradíme vám s výběrem toho nejlepšího pro vašeho mazlíčka. Otevřeno máme každý všední den od 7 do 15:30. Těšíme se na vás v Platinum prodejně v Lomu u mostu.
4: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
5: No včera bylo pozdě.
6: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
7: Nákupy v onlineshop.cz.
8: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v onlineshop.cz.
7: www.onlineshop.cz.
9: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
10: Vítejte v areálu Hippodrom Most, místo, kde se snoubí sport a zábava s rodinou pohodou. Hledáte top místo pro vaši svatbu, oslavu nebo firemní akci? Hippodrom Most nabízí nádherný prostor pro svatby, parkourové závody nebo fotbal golf. Děti si užijí na hřišti, zatímco vy můžete relaxovat na inline dráze. Novou sezónu otevíráme 1. dubna 2026. Těšíme se na vás, Hippodrom Most.
11: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
12: Dan Landa,
11: Mirá,
12: Rybičky,
11: Migové.
12: Jdeme na Hrady.
11: 8 hradů,
12: 8 víkendů.
11: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
12: Dan Landa,
11: Harley,
12: Tomáš Klus,
11: Single X.
12: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
11: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
12: www.hrady.cz.
13: Jaro je tady a s ním i sezóna výletů.
14: Tak rychle do Auto Esa pro ojetý vůz za skvělou cenu.
13: Využijte v Auto Esa akční slevy, odložené splátky i další výhody.
14: A co si ještě přibalit až 40 tisíc na ruku?
13: Hurá na cesty s autem a superfinancováním od Auto Esa. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od Esa.
15: Co kdyby děti letos o prázdninách zažili opravdové dobrodružství? Tábory v zooparku Zelčín nabízejí koně, rafty, zábavu, výlety, trampolíny, poznání i nové kamarády. A vy budete mít týden klid? Pořád nic? Ještě jednou, tábory v zooparku Zelčín. Rodiče, mrkněte na zooparkzelčin.cz.
16: Hit Radio.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Divoký byl a síť. Tady u nás na Hitrádiu 13 hodin 59 minut. Za chviličku nejnovější zprávy. Ještě předtím aktuální doprava.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor na D8, máme tam hodně silný provoz ve směru z Prahy u Nové Vsi. A ještě jednou D8, 58 km na trase Praha-Německo. Probíhá tam plánovaná údržba tunelu Prackovice a Radejčí, na provoz je veden obousměrně. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Nejlepší a největší výběr sedacích souprav je u nás. V nejlepším nábytku na severu Čech. Přes 100 modelů na prodejně v Lounech. A s dopravou zdarma. Když sedací soupravu, tak tu nejlepší. Nejlepší@nabytek.cz
7: Domov důchodců Bystřany hledá všeobecnou zdravotní sestru. Čeká vás příjemný kolektiv, stabilní práce, benefity ve formě odměn, sick days, parkování v areálu a další. Pošlete váš životopis na e-mail účetní@dd.bystrany.cz a ještě jednou e-mail účetní@dd.bystrany.cz. Práce, která dává smysl.
8: Plánujete večírek, školení nebo oslavu? Nechte starosti s přípravou jídla na nás. Ať už potřebujete raut pro firmu, nebo občerstvení na svatbu, nebo rodinnou oslavu, přivezeme vám čerstvou kvalitu. Připravíme pro vás raut na míru. Od tradiční české kuchyně přes exotické asijské chutě, až po vegetariánské, veganské i bezlepkové varianty, domácí dorty a zákusky. Zjistěte víc a poptejte termín na www.bistroustí.cz.
9: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
11: Je 14 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Reformu péče o ohrožené děti chystá rezort práce a sociálních věcí. Plánuje vznik úřadu pro rodinu a ochranu dětí. Postup sociálních pracovníků po republice by se měl sladit. Podpořil by je měli také psychologové a právníci. Nový úřad by mohl začít fungovat do 4 let. Ředitelství silnic a dálnic se potýká s novým problémem. Řidiči do kontejnerů kolem dálnic vyhazují nejen běžný odpad, ale také nebezpečné věci. Popisuje mluvčí organizace Jan Riedl.
12: V poslední době, speciálně letos na jaře, se začaly v kontejnerech objevovat použité akumulátory ze zahradní techniky. To je věc, která nám přináší poměrně dost velký problém, protože tyto akumulátory se bohužel stávají zdrojem požárů a výbuchů.
11: Například na odpočívce Střechov na dálnici D1 se objevily i akumulátory, které později způsobily požár na skládce. Včelstva přečkala letošní zimu výrazně lépe než loni. Jejich úhyny klesly na 11%, což odpovídá běžné úrovni. Předchozí zimní období 2024-25 nepřežila zhruba čtvrtina včelstev. Nejčastěji v Praze, Libereckém a Ústeckém kraji. Tentokrát se dostali mezi lokality s nejnižší ztrátou. Teď se ještě podíváme k nám.
1: 3D model starého mostu se dočkal rozšíření. Digitální model starého mostu se rozšířil o dalších 32 domů a významné části města. Nově bude zahrnovat třeba oblast od spořitelny k nádraží nebo část okružní ke křižovatce s ulicí Na Hrázi. Studenti tak budou moci ve virtuální realitě vidět, jak krásné město byl historický most.
9: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
1: Na severu Čech bude dnes většinou velká oblačnost, k tomu se přidají přánky nebo občasný déšť. Odpoledne se místy vytvoří i bouřky a teploty 18 až 21 stupňů Celsia.
9: Jirka Pelnář, Hit Radio.
0: 2 hodiny odpoledne, posloucháte Hit Radio, já vám přeju pohodové pondělí, snad i s úsměvem na rtech, minimálně i kvůli tomu, že za chviličku už byste taky mohli jít konečně taky domů z práce. Pro dnešek už to asi stačilo. Máme před sebou celý pracovní týden, tak je zbytečný se dneska nějak jako zkoušet přetrhnout v té práci. No a hlavně vás teď budu potřebovat, protože tady máme náš oblíbený pořad Bullshit nebo pravda. A pokud jste v partnerském vztahu, ideálně pokud jste manželé, tak do toho budete mít opravdu co mluvit. Za chvíli téma dnešního odpoledne.
9: Hit Radio.

0: Luis Capaldi na Hit Rádiu a jeho nádherný hlas. Taky vás baví, jak zpívá? Já se přiznám, že kdybych chytil někdy zlatou rybičku, tak první přání, který by bylo, tak by bylo, že bych chtěl umět zpívat jako on. Prostě nádhera. Krásný. Luis Capaldi právě teď, za chviličku, také dáma s neuvěřitelným hlasem, a to Anastasia.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Tak, a teď jdeme na náš oblíbený pořad, který máme vždy po druhé hodině odpolední. Pravda nebo bullshit? Dneska tady mám velmi zajímavý průzkum a pokud jste manželé nebo ve svazku manželským, tak konečně do toho budete moct mluvit. Možná, že některé zprávy budete muset psát anonymně, protože to možná jako poprvé řeknete nahlas. Každopádně mám tady průzkum, že 73% Čechů a Češek tvrdí, že nejméně oblíbený člen rodiny je tchyně. 73%, a není to málo? Si říkám na první dobrou. No uvidíme. 777-937-777 je telefonní číslo sem ke mně do studia na WhatsApp Hit Rádia. Můžete posílat zprávy, posílejte hlasovky. Jak to máte vy doma? Máte štěstí, vyhráli jste jackpot a máte tchyni, která je úplně v pohodě? A nebo patříte mezi těch 73%? A nebo je to podstatně vyšší číslo? Dneska to zkusíme tady rozlousknout v našem pořadu Pravda nebo bullshit, tak jsem zvědavej, dáme si Anastasiu a pak na to vítem 777 937 777.

0: Míša TikTok na Hit Radio, za 10 minut bude půl třetí.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: 73% Čechů a Češek tvrdí, že tchyně je nejméně oblíbený člen rodiny. Je to pravda nebo ne? Na to se dneska snažíme přijít. Díky moc za všechny ty zprávy. Mě baví, že takhle jako odpoledne na Hit Radio společně s váma, že si to můžeme říct normálně v pohodě na rovinu, jo, bez obalu, bez servítek, jak se říká, tak pojďme na to. Simča píše, manžela mám milionového, ale jeho matka na zabití. Bohužel on má stejný názor, takže pokud možno, nevidět. Pětkrát ročně stačí. Ahoj, tak já jsem asi vyhrála jackpot, protože mám tu nejlepší tchýni na světě, je to vlastně moje druhá maminka, zdraví Zlatka, no tak výjimka potvrzuje pravidlo. Další zpráva. Ahoj, tak já určitě patřím k těm, co jackpot nevyhráli. Moje tchýně je prototyp křížence komunistické učitelky s estébáckým fízlem. Nedávám jí a to ani ze slušnosti. Zdraví Petr. OK, Hanka. Ta píše, ahoj, no já potřebuju poradit, prosím, jak s tchýní žít a nezabít jí. Díky moc. To bude těžký, jestli máte někdo nějakou radu, klidně jsem s ní. 777-937-777 je číslo na WhatsApp Hit Radia. No a tohle taky zajímavá zpráva od Adély. Není tchyně jako tchyně. Ta moje aktuální řekla, ať přijdu, až se s jejím synem rozejdu. Viděla jsem ji jen jednou, alespoň mám klid. Ale jednou mi zákazník vysvětloval, že jsou tři druhy tchyní. Ta první, té se říká paní máma. To je ta hodná. Ta druhá, to je tchyně, tedy tchoř a svině. A ta třetí je tchýča. A jak je to u vás doma? Dejte vědět. 777-937-777.
2: Hello.

0: Twister na Hit Radio ve 14 hodin 25 minut.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: 73% Čechů a Češek tedy tvrdí, že tchyně je nejméně oblíbený člen rodiny a my to tady dneska tedy rozlouskneme, jestli to je pravda nebo ne. Upřímně, podle všech těch zpráv, co mi píšete, tak to vypadá, že tady se vědci sekli, že je to v Česku tedy mnohem vyšší číslo než těch 73%. Co je ale zajímavé, co jsem vyčetl z vašich zpráv, tak je to, že jsou to spíše ženy, které nevychází se svou tchyní, než muži. A asi je to jako pravda. Z toho pohledu, že když ta maminka toho syna vlastně jako kouká na tu novou, která ho odvádí z domova a od ní, tak to s tou snachou prostě jako nemá hned od začátku postavený na pevných, skálopevných základech ten jejich vztah. A zase obráceně, když ten kluk prostě jako přijde domů, tak si jako velmi často rozumí s tou maminkou. Jo. A možná, že tady jako Honza, který napsal SMSku, kterou já vybírám jako za úplně teda jako nejlepší, která by to mohla dneska uzavřít, tak Honza píše, a to je možná jako zajímavý způsob, teda jak na to, vycházet z tchýní. Nejlepší je mít za tchýni milenku, takže vlastně super. Čau, zdraví Honza. Takže Honza je gurmán a taky trochu dobrodruh. Děkujeme.
2: Yamaha Experience. Nikdy nemusíte vlastnit. Stačí si vybrat a odjet. Ať milujete město, zatáčky nebo nekonečné dálky, u nás si vybere každý. Prémiová půjčovna motocyklu Yamaha. Více informací naleznete na www.yamaha-unl.cz. Yamaha Experience. Nejen jízda, zážitek.
3: Trénírkárna.cz.
4: Hej ty. Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenírkárna.cz, napiš kód RADIO a jede to. 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš.
3: Trenírkárna.cz.
5: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
6: V každém z našich pořadů ze Zooparku Zelčín se věnujeme zooparku jako takovému. Dnes trochu odběhneme od zvířat a výběhu. U mikrofonu je Luboš Peřina a ptáme se ho, jak je to v zooparku s ubytováním. Dá se u vás přespat?
7: Dá se u nás přespat, ubytovat a od zvířat ohrad nebudeme vůbec odbíhat. Stále jim zůstaneme na blízku.
6: Jaké možnosti přenocování Zoopark Zelčín nabízí?
7: Hostům, co jedou třeba z dálky, můžeme nabídnout ubytování v apartmánech. Plně vybavené apartmány až pro 4 osoby s kompletním zázemím a vybavením. V sezóně nabídneme samozřejmě i stravu. Další možností je přijet k nám se stanem, karavanem nebo obytným autem a ubytovat se u nás v kempu. Kemp je umístěný v těsné blízkosti ohrad, takže nepřijdete o žádný zážitek. Vyjdete ráno z karavanu a hned uvidíte námy nebo na Nandu. Největším bonusem kempu je ale určitě večer. Po skončení provozní doby pro veřejnost máte Zoopark Zelčín prakticky jen pro sebe. Takový český safari kemp. Musím se i pochlubit, že jsme letos vyhráli první místo jako pozemek roku na portálu bezkempu.cz pro rodiny s dětmi.
6: Nemám stan, karavan, ani obytňák. Nechci do apartmánu. Co se mnou uděláte?
7: Nabídneme vám například chatky nebo týpík ubytování. U nás vás bez střechy nad hlavou rozhodně nenecháme. Celkovou kapacitu chatek máme až pro 60 osob, ale je tu potřeba říci, že jsou v létě hodně využívány pro školy a školky v přírodě a letní tábory.
5: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín.
8: Kam to jdeš uprostřed noci v tom pyžamu?
9: Do Ústí nad Labem na Žižkovu. Otevřeli tam dům spánku.
8: Prosím tě, vrať se do postele, vždyť otvírají až ráno.
9: Ale mají zaváděcí slevy, dárky a v květnu dopravu zdarma. To si nemůžu nechat ujít.
8: Dobře, tak zítra. Dům spánku, Žižkova ulice v Ústí nad Labem, směrem od Makra.
9: Váš nový směr pro lepší spánek.
8: Více na domspanku.cz.
10: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
11: Dan Landa.
10: Mirá.
11: Rybičky.
10: Migové.
11: Jdeme na Hrady.
10: 8 hradů.
11: 8 víkendů.
10: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
11: Dan Landa.
10: Harley.
11: Tomáš Klus.
10: Single X.
11: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
10: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
11: www.hrady.cz.
3: tati, ETF je teď nejlepší věc.
12: Aha.
3: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
12: A co SSB?
3: SSB? Co je SSB?
12: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
3: A to je nějaká nová investice?
12: To je stavební spoření od Buřinky.
3: Aha, a kde se to dá stáhnout?
12: No normálně v Georgii.
13: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
14: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
15: Pak přijeďte do AutoESA.
14: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
15: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
14: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
15: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Se domů nad ránem kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, točí se světcem na sračky, vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň a požehnám.

srdce, co na to svědomí. A už si vzpomínám, já byl jsem na srazu s kumpány, který mám. Patříme do svazu, vlastníme doménu, tak si nás rozklikni.

0: oči vedle mě ztrací prince, znám nastavím laň a požehnám pro všechny jasný poselství, tomu se říká přátelství.
1: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio Nerd Music.

0: Je 14 hodin 37 minut, posloucháte Hit Radio, tohle byla Sia s hitem Gimme Love, psáno Gimme Love. Jestli potřebujete nějaký love, než vám přijde výplata, tak posloucháte správný rádio. Ano, dneska je 11. května, takže do výplaty nám zbývá ještě pár dní. A pokud jste na tom se stavem účtu stejně tak jako já, takhle pár dní před výplatou, to znamená, že když byste se šli projít kolem rybníku na procházku, tak vám labutě budou sami od sebe házet chleba, tak je důležitý, abyste s náma hráli každý den mezi 12. a 15. protože tento týden tady pro vás mám 10 000 na nákup a k tomu navíc ještě prémiové mobilní telefony pro celou vaši rodinu. Do hry si můžete přihlásit na webu hitradio.cz. To se odehrává vždy v čase mezi 12. a 15. Co se děje potom, tak to ví Bůh. A taky naše odpolední show, která už je připravená na startu.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na severu Čech.
2: Přestaňte řvát, je čas se smát. Cože?
3: Práci i školu hoďte už dneska za hlavu. Blíží se padla na Hit Radio North Music.
2: Ne spadla, padla.
3: Od 15 hodin jenom hity, jenom dobrý zprávy a jenom zábava.
2: Jenom aby.
3: Těší se na vás Káťa Haplová.
2: A Kamil Bílský.
1: Dej si tu nejlepší náladu na severu Čech. Odpo-

0: David Guetta, Tones and I a taky Teddy Swims s hitem Gone, Gone, Gone. Je 14 hodin 45 minut. Teddy Swims, nádherný hlas. Mimochodem, asi byste jako na první pohled do ní neřekli, kdybyste ho potkali, že začínal stejně například jako Katy Perry v kostelním sboru. Jo? Každopádně proslavil se na YouTube, kdy zpíval cover verze hitu od Michaela Jacksona, Louise Capaldiho nebo Amy Winehouse. Pokud jste nikdy neviděli, doporučuju, to si poslechněte, stojí to za to. A říkám to jenom kvůli tomu, že jestli vás prostě jako štve, že až přijdete domů z práce a uvidíte vaše děti, jak zase budou natáčet nějaký možná pro vás úplně nesmyslný video na YouTube, tak možná, že to třeba jako má smysl a kdo ví, třeba se jednou taky proslaví, stejně jako tady svým zprávy díky YouTube. Kdo ví, budeme v tom držet palce. Na Hit Rádiu do 15. hodiny Coldplay, taky Alan Walker. Já jsem Jirka Pelnář, budu se na vás těšit zase zítra v pravé poledne, kdy si dáme opět pořádnou porci srdcovek a vy si užívejte dál dnešní den s Hit Rádiem od 15. hodin i ve společnosti naší odpolední show.
1: Hit Rádio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od dětí jsou krátké. A často smrtící. Pošli tu nejvtipnější na web Hit Rádia a vyhraj v pátek nákup na víkend za 10 000. A ve finále 4 prémiové smartfony pro celou rodinu. Zprávy v rodině jsou občas bizár. Tak na nich vydělej.
2: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
3: Výborná káva, zákusky, saláty a obědy na pohodu. To je kavárna Oplatka. Místo, kde se setkává káva s kulturou.
4: Kulturní centrum Klášterec nad Ohří. Dům plný pohody.
5: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
6: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
7: Dan Landa.
6: Mirá.
7: Rybičky.
6: Migové.
7: Jdeme na Hrady.
6: 8 hradů.
7: 8 víkendů.
6: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
7: Dan Landa.
6: Harley.
7: Tomáš Klus.
6: Single X.
7: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
6: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
7: www.hrady.cz.
8: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
9: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a chudavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
10: Představte si západ slunce nad vinicí a sklenku vychlazeného Rieslingu. A pak tóny, které vám rozbuší srdce. Legendy v Třebívlicích. Vinařství Johan V. přivítá královnu popu, která ovládla celou jednu generaci. Sandra. Užijte si hity jako Maria Magdalena, Hi, Hi, Hi, Little Girl nebo Everlasting Cloud. Sandra naživo a s celou kapelou. Sobota 23. května ve vinařství Johan V. v Třebívlicích. Počet míst je omezen. Vstupenky na Ticketportál a Legendy v Třebívlicích.cz.
11: Scháníte prověřený ojetý vůz? Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
12: Co ti to přišlo, tati? Zásilka radosti z kostek? Co je to?
13: No přece Lego. Auto pro mě a kytička pro maminku.
12: A co já?
13: Na e-shopu z kostek.cz je radost vždycky skladem. Objednejte si další Lego na webu z kostek.cz a stavte všichni, protože radost se má stavět společně. www.zkostek.cz

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Přejeme krásné odpoledne všem za volanty. Pozor v Ústí na křižovatce ulic Troupežnického a Elišky Krásnohorské. Máme tam nehodu dvou osobních aut. No a protože nám sprchlo na severu Čech, silnice jsou mokrý, tak dávejte pozor i na dalších místech. Šťastnou cestu. Máme tam nehodu dvou osobních aut. No a protože nám sprchlo na severu Čech, silnice jsou mokrý, tak dávejte pozor i na dalších místech. Šťastnou cestu. Vaše dopravní info.

0: vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější jarní kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo navštivte naše prodejny.
2: Gap. Individual style for every generation.
3: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
4: Krásné odpoledne v 15 hodin přeje Klára Zemanová, jsou tady krátké zprávy. Zmocněncem pro plnění závazků vůči Severoatlantické alianci se stal Jakub Landovský. Premiér Andrej Babiš to oznámil na tiskové konferenci po jednání kabinetu. Slibuje si od něj naplnění cílů vůči NATO, tedy vydávat na obranu minimálně 2% hrubého domácího produktu. Soud na Slovensku zahájil líčení ve sledované kauze. Ta se týká podezření z vytvoření zločinecké skupiny v policii a z ovlivňování vyšetřování za úplatky. Už dopoledne ale soudní senát proces odročil na začátek června. Důvodem je návrh obhajoby na spojení obžaloby v tomto případu zvaném očistec s jinou kauzou. Informovala o tom slovenská média. V Mexiku zkrátili školní rok o měsíc a kritika na sebe nenechala dlouho čekat. Stěžují si hlavně rodiče. Tamní ministr školství odůvodnil krok silnou vlnou veder a také konáním fotbalového šampionátu. Rodičům ale podle kritiků vládního rozhodnutí chybí čas se na novou situaci připravit. No a Spenglerův pohár v Davosu se letos obejde bez českého týmu. Pořadatelé zveřejnili posledního účastníka, kterým se stal finský Ilves Tampere. Po 11 letech se tak v odehraném ročníku turnaje nepředstaví extraligový zástupce. Loni hrála Spenglerův pohár Sparta. Naposledy chyběl tým z Česka v roce 2015.
5: Na severu Čech nám před chvilkou zabouřilo a aktuálně může místy pršet, tak s tím počítejte. Podobný počasí se čeká až do večera a pozor, z těch 21 stupňů se bude postupně ochlazovat. A navíc, bohužel, zítra bude ještě hůř, zítra na severu Čech znovu přehánky, k tomu může foukat vítr, nad 600 metrů se dokonce čeká sněžení a teplota nám spadne na 13 až 9 stupňů Celsia.
6: No jako samá pozitiva a sociální jistota.
3: Hit Radio North Music.
6: No tak aspoň, že ten pondělní den máme skoro za sebou. 2 minutky po 3 hodině otevíráme pondělní padla. S vámi Káťa Haplová.
5: A Kamil Bílský. Už jsme se těšili. Každopádně dotaz hned na úvod. Tenhle pátek se taky nemusí do práce, když mi vyhovovali kratší týdny, anebo tenhle už jo?
6: Tenhle už jo, Kamčo.
5: Není to dobrovolný?
6: Není.
5: Tak až do pátku s váma.

Music is my best.

0: Music is my best friend. To je nejenom pondělní heslo všech, kteří poslouchají Hit Radio North Music, ale Farben, You Notice a 9 minut po třetí s vámi odpolední show padla.
1: Tak si představte, že vězeň Kamil nám zpestřil státní svátek na severu Čech. To je krásné.
0: Kamčo.
1: To je informace, která mě během toho volna zaujala.
0: Tak čím nám to zpestřil vězeň Kamil?
1: Prosím tě, vězeň Kamil, který sedí ve věznici Oráčov, aby se tam nenudil, tak od začátku nového roku v těch vězeňských dílnách stavěl model Schillerovy rozhledny.
0: Ano.
1: A co čert nechtěl, zrovna v květnu má Schillerova rozhledna 120 let od otevření. Takže právě na tohleto výročí on to stihnul postavit, vzniknul z toho 170 cm obrovský model a oni ho opravdu vzali a slavnostně ho na tu slávu přivezli a v krylech ho teďka všem představili jako dárek od vězně k oslavě výročí.
0: Hele, to je moc hezký a bude tam mít taky takovou tu pamětní desku nebo plaketu, že teda autorem je vězeň Kamil, nebo jak to...
1: Ale nevím, ale proč ne? Jako, vlastně za mě si to zaslouží. Jo, za mě každý vlastně, kdo se ve vězení jenom nefláká a něco dělá, tak jako klidně bych mu dal i pamětní desku. Jediný, co je divný, že od té doby, co tu rozhlednu z té věznice odvezli, takže nemůžou najít ani toho vězně.

0: Grenen na Hit Radio Nord Music. 15 hodin 17 minut a krásný pondělní odpoledne. S vámi Padla.
1: Milí posluchači, teď nastražte uši, protože celý tenhle týden pro vás budeme mít vždycky v tenhle čas úžasnou soutěž o nádhernou cenu.
0: Ano, ode dneška až do pátku pro vás máme vždycky dvě vstupenky na úžasnou talk show Tiki Taka v Ústí nad Labem.
1: Tiki Taka, kdyby náhodou někdo název týhle show neznal, tak to je zábavná fotbalová talk show. To znamená, ano, sport je tam na prvním místě, sport v podání fotbalu, ale pozor, zasměje se úplně každý, protože tam se baví odborníci i neodborníci, odborně i neodborně a prakticky o všem, co se fotbalu týká i netýká. Takže v tom je tahle show krásná, že se opravdu zasměje úplně každý.
0: Ale úplně každý, to znamená, že i tahle soutěž je samozřejmě pro úplně každýho. Tiki Taka v Ústí nad Labem v kulturním domě už příští úterý 19. května. No a proto tady pro vás máme tento týden vstupenky.
1: Tak kdybyste chtěli první dvě a vidět tohle všechno na vlastní oči hvězdy, jako jsou Petr Svěcený, Petr Švancara, Luděk Zelenka, Pavel Horvát, Sváťa Habanec a další a další a další, tak teď je dáváme do placu úplně zadarmo. Jediný co, musíte si o ně zahrát slovní fotbal.
0: Přesně tak. Jak jinak prostě okořenit tuhle soutěž o vstupenky právě na tuhle fotbalovo, ne fotbalový talk show, než právě slovním fotbalem.
1: Tak kdo si s náma chce zahrát slovní fotbal o Tiki Taka na cestách v Ústí nad Labem, ať zkusí teď hned vytočit jako první 47 522 1415. Opět budeme za chvilku hrát s tím nejrychlejším z vás a ta cena je fakt nádherná, takže rychle telefon do ruky 47 522 1415, za chvíli hrajem.
2: Máte pocit, že váš polštář pamatuje ještě minulý století? Je čas na upgrade. Hrajte s námi o luxusní italské polštáře z paměťové pěny, které vám dopřejí spánek, o jakém se vám, no, konečně bude jen zdát. Zapomeňte na převalování a ranní rozlámanost. Stačí poslouchat dopolední show Hit Radia Nord Music s Luckou Schläger a Danem Rakackým.
3: Já z tebe snad vykvetu.
4: Tu je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti rybičky a já si odpočinu ve valdiviánském lese.
3: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz.
5: Pravá chuť Itálie přímo v centru Ústí. Bistro na Lidickém, nové prostory, skvělá atmosféra. Každý den výborné snídaně, pinca na míru, al dente těstoviny, šťavnatá porketa a domácí zákusky plus týdenní menu. K tomu prémiová italská káva Vergnano, velký výběr proseka, vína i osvěžujících drinků. Využijte možnost rozvozu u našich smluvních partnerů. Bistro na Lidickém, Itálie, kterou si zamilujete. www.bistroustí.cz.
6: Vidíš to?
7: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
6: No a víš, co vidím já?
7: Co?
6: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
8: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
6: U nás si vybere úplně každý.
8: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
6: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
8: Nejlepší dárek je zážitek.
9: Firma na zážitky.
8: CZ.
10: První probuzení na moři?
11: První selfie s delfínem.
12: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
13: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
14: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější jarní kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo navštivte naše prodejny.
15: Gap. Individual style for every generation.
16: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
17: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
16: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
9: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelen Fest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.
10: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
18: Hit Radio.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: Snad jste dneska taky neměli bad day jako Daniel Powter. Já vím, sice pondělí, ono to k tomu lehce svádí, ale pokud jste měli náročný a fakt takový den blbeček, tak teď se možná zlepšíte chuť. Hit Radio North Music je s vámi 3 minutky po 3:30, taky odpolední show padla.
1: A tiki taka. Ono to zní jako nějaký zaklínadlo, ale prosím vás, není to zaklínadlo. Je to název oblíbený, zábavný, fotbalový talk show, kterou známe nejenom z televize, ale která cestuje i po republice. No a pozor, 19. května je od 19 hodin i v Ústeckém kulturáku. A Hit Radio North Music má pro vás teďka 2 vstupenky.
0: Přesně, celý tento týden soutěžíme, no ale kdo se nám dovolal jako první sem k nám do studia na 47 522 14 15? Halo, halo?
2: Ahoj, tady Venda.
0: Ahoj Vendo.
1: Odkud nám voláš?
2: Dolních Zálezel od Ústí.
1: Venda z Dolních Zálezel od Ústí. Seš fanoušek, fotbalový fanoušek, sportovní fanoušek, anebo se prostě jenom rád směješ a bavíš?
2: Jsem sportovní fanoušek spíš.
1: Jo, sportovní fanoušek.
0: Kulantně a hezky. Vendo, slovní fotbálek asi znáš, asi jste to hráli jako malý nebo mladý, že jo?
2: Určitě znám.
1: Perfektní. Tak teď si ho zahraješ proti nám, proti starým. A pozor, hrajeme na 5 kopů. Téma ano. Dnešního slovního fotbalu jsou věci. Ty máš právo vykopávat a pokud se ti skutečně podaří 5krát kopnout do balonu v rámci našeho slovního fotbalu, tak vyhráváš. Všechno je jasný?
2: Všechno je jasný.
1: Tak Vendo, 3, 2, 1, vykopávej.
2: Tak, kopačka.
1: Kopačka, výborně. Tak a my musíme něco na A, nějakou věc. Tak třeba auto.
2: Auto, tak já dám obuv.
1: Ještě jednou?
2: Obuv.
1: Ano, obuv, dobře.
0: Tak já vykopnu.
1: To je na F, viď?
0: Flinta, ne, počkej. Obuv, tak
1: v.
0: Voskovka.
1: Může být.
2: Tak já dám Almara.
1: A my dáme nic nedáme. My prohráváme, ty jsi vyhrál. Já už nic nevymyslel.
2: Výborně, perfektní.
1: Je to možný, že nevymyslím slovo na A. Pane bože, rychle, nějakou věc.
0: Akordeon.
1: No vidíš to, no. Tak někdy příště.
0: Někdy příště, Vendo, ale ty vyhráváš 2 vstupenky na Tiki Taka.
1: Gratulujem.
2: Perfektní, děkuju.
1: Tak se připrav 19. května od 19 hodin v Ústeckém kulturáku, bude kopec randy. Užij si to, jo?
2: Díky moc.
1: Měj se krásně, ahoj. Tak jsme to rupli, no.
0: No, rupli jsme jako pěkně, čověče.
1: Ale bacha, ještě máme 4 šance. V úterý, ve středu, ve čtvrtek a v pátek. Tak jestli s náma chcete hrát taky slovní fotbal o tiki taka na cestách v Ústí nad Labem, tak zase zítra po 15. vpadla na Hit Radio North Music.
0: To se zase historicky znemožníme.

0: Záruka dobrý nálady. Duke Demon, Ocean Drive. Pondělní hit Radio North Music a dobrá zpráva za chvilku už 3:15.
1: A tu náladu vám ještě zlepšíme. Víte, co je dneska za den? 11. května. Přátelé, dneska je den sněz, co chceš.
0: Nekecej!
1: Jo, jedinej den v roce, kdy se máš vykašlat na diety, kdy se máš vykašlat na to, co všechno má být zdravý a co je nezdravý. Ne, dneska je ten den, kdy můžeme takzvaně hřešit, anebo lidově řečeno prasit.
0: Prasit, to je to hezčí slovo.
1: Takže 11. květen, sněz, co chceš. Hnedka šáhněte po čokoládě, nebo si běžte ještě večer na smažáka, nebo si dejte prostě jakoukoliv prasárničku k televizi, bramburky, křupky.
0: Jo, tak už chápu, proč tady dneska celý odpoledne mluvíš o tom smažáčku. Jo. To už to chápu, čověč.
1: Já na ten den čekal celý rok.
2: Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od dětí jsou krátké. A často smrtící. Pošli tu nejvtipnější na web Hit Radia a vyhraj v pátek nákup na víkend za 10 000. A ve finále 4 prémiové smartfony pro celou rodinu. Zprávy v rodině jsou občas bizár. Tak na nich vydělej.
3: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
4: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola.
5: Pojedu do STK Údlice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Údlice. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
6: Naši mazlíčci nám dávají každý den tolik lásky a my jim to můžeme vrátit kvalitní výživou. Krmivo Platinum, plné poctivých surovin, podporuje zdravý i dlouhý spokojený život. Vyberte to nejlepší pro své čtyřnohé přátele. Platinum Natural. Pro ně jste celý svět. www.krmivo-platinum.cz.
7: Yamaha Experience. Nikdy nemusíte vlastnit. Stačí si vybrat a odjet. Ať milujete město, zatáčky nebo nekonečné dálky, u nás si vybere každý. Prémiová půjčovna motocyklu Yamaha. Více informací naleznete na www.yamaha-unl.cz. Yamaha Experience. Nejen jízda, zážitek.
8: Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
9: Nákupy v online shop.cz.
10: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop.cz.
11: www.onlineshop.cz.
12: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový Slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
13: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.

0: na www.levnězčiny.cz. Hit Radio Nord Music.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Pondělní odpoledne trávíte s Hitrádiem Nord Music, taky s odpolední show Padla a společně s náma One Republic a Stapenstein.
1: Ano, a fanoušci One Republic už odpočítávají, odškrtávají ty dny v tom kalendáři, protože tahle skvělá chlapecká kapela se vrací do České republiky, konkrétně Letňany v sobotu 27. června. A už je venku taky samozřejmě takový line-up, to znamená, zahrajou ty svoje největší hity, ale už se taky ví, kdo přijede společně s nima jako takovej speciální host.
0: A kdo?
1: Tom Grennan.
0: Tak pozor, to jsou jako hned dvě hvězdy najednou.
1: Sakra dvě hvězdy najednou. A oni si tam z toho v Letňanech dělají takovej pomaličku festival, si říkám, jako. Tohle je prostě bombička. Tak 27. června letiště Praha Letňany, tam můžete vidět tyhle obě hit parády.
0: No a my ještě chvilku do celý budeme mávat praporem a pak už doprava zprávy počasí.

0: 16 hodin, Kateřina Marie Tichá na Hit Radio Nord Music. Je to nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Krásné odpoledne všem řidičům. Pozor, Teplice v ulici Hrázní. Máme tady nehodu dvou osobních aut. Na místo už přijíždí hlídka městské policie. Pozor taky na další nehodu u obce Klíny na Mostecku. A tady máme havárii osobního auta mimo vozovku, tak je tady opatrně. Šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Zabrušany u Teplic. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
6: Nejlepší a největší výběr sedacích souprav je u nás. V nejlepším nábytku na severu Čech. Přes 100 modelů na prodejně v Lounech. A s dopravou zdarma. Když sedací soupravu, tak tu nejlepší. Nejlepší.nábytek.cz.
1: Co ti to přišlo, tati? Zásilka radosti z kostek? Co je to?
7: No přece Lego. Auto pro mě a kytička pro maminku.
1: A co já?
7: Na e-shopu z kostek.cz je radost vždycky skladem. Objednejte si další Lego na webu z kostek.cz a stavte všichni. Protože radost se má stavět společně. www.skostek.cz.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.
11: Jsou tady krátké zprávy v 16 hodin a Klára Zemanová, hezké odpoledne. Maximální ceny pohonných hmot v úterý v Česku ve srovnání s dneškem mírně klesnou. Za litr benzínu zaplatíme 44 koruny. Nejvyšší cenu nafty pak budou moci stanice prodávat maximálně za 42 koruny a 84 haléřů za litr. Vyplývá to z cenového věštníku, který dnes odpoledne zveřejnilo Ministerstvo financí. Česko se dál potýká se suchem, které bylo na začátku minulého týdne nejrozsáhlejší od začátku roku. Déšť pomohl hlavně části Čech, přesto na třetině území zůstává nejhorší stupeň sucha. A to především na jihu Čech, Vysočině a na Moravě. Zemědělce navíc tento týden potrápí i přízemní mrazíky, a to hlavně ve středu. Německá policie za rok zpřísněných kontrol odmítla na hranicích vpustit do země 35 tisíc lidí. Vyplývá to z údajů, které zveřejnilo ministerstvo vnitra. Vláda kancléře Friedricha Merce zpřísnila opatření na hranicích i hned po nástupu do funkce v květnu 2025. V NHL se dařilo našim brankářům. Jakub Dobeš i Lukáš Dostál vychytali v nedělních zápasech play-off NHL vítězství. Dobeš dovedl Montreal k výhře nad Buffalem 6-2 a Canadiens v sérii druhého kola vedou 2-1. Hokejisté Anaheimu s Dostálem v brance porazili Vegas 4-3 a srovnali sérii na 2-2.
12: Na úvod týdne je počasí na severu Čech jako na houpačce. Když jsme začali vysílat, přišla bouřka, pak pro změnu pršelo, před chvilkou taky vykouklo sluníčko a už se zase zatahuje.
0: Takže kdy bude sněžit?
12: Zítra. Fakt, počítejte se vším. Teplota začíná pomalu klesat a opravdu zítřek se hodně nepovede. Čekají se přeháníky, má foukat vítr, nad 600 metrů má sněžit a ještě teplota spadne na 13 až 9 stupňů Celsia.
9: Hit Radio Nord Music.
0: 4 minutky po 4. hodině s vámi odpolední show padla.
12: A doufáme, že počasí vám náladu nekazí. Zůstaňte s Hit Radio Nord Music.

0: Pondělí 11. května v kalendáři, čtvrt na pět na hodinách a s váma Padla a Hit Radio Nord Music. Krásný odpoledne.
1: No a vesnici roku 2026 chce letos prostě vyhrát Ústecký kraj.
0: Ale ne, povídej, kdo ti to říkal?
1: Psali to, protože oblíbená soutěž Vesnice roku má letos svůj jubilejní 30. ročník.
0: Aha.
1: Což je hezký, první hezká věc. Druhá hezká věc, že je o tuhle soutěž čím dál větší zájem, takže letos se do ní přihlásilo asi rekordní počet vesnic. Mm-hmm. No a úplně nejvíc těch všech nominovaných je právě z Ústeckého kraje.
0: Fakt? Mm-hmm. Tak to mám ale radost. To říkám upřímně, že mám radost, protože já kdykoliv koukám třeba večer na zprávy, na televizi, tak jestli jsou od někud fakt jako negativní informace, tak jsou právě od nás, ještě ideálně z Ústí nad Labem. Jako.
1: Naprosto ideálně.
0: Když pejí prostě Černou kroniku jedou točit sem. Takže mi teďka dělá naopak obrovskou radost, že Ústecký kraj se bije do prsou, že my jsme nejlepší a my vám to ukážeme ve vesnici roku.
1: To je pravda, protože těch negací tady o tomhle kraji koluje jako spousta.
0: Schválně, takže co tam je za adepty, jestli něco znám, jestli jsem někde byl, jestli jako dokážu říct, tam je to fakt dobrý.
1: Tak ty jako kovaný Ústečák, tak tobě řeknu asi ty ústecký zástupce, a to jsou třeba Dolní Zálezly.
0: Je, o tam tuď byl před hodinkou Venda, který vyhrál v naší soutěži Tiki Taka.
1: Ano, takže Dolní Zálezly. Je tam Malečov, Přestanov, no a samozřejmě královna asi tady těch vesnic na Ústecku je Tisa.
0: Tisa tam je?
1: Ano.
0: No tak pozor, ale. Pozor, o vítězi je rozhodnuto. Ne, opravdu. Tisa je za mě jeden z klenotů, který tady máme, jednak tou přírodou, jednak tím, že to je a zároveň není úplně přelidněný. Slyšel jsem teďka od svých známých spoustu zájemců, kteří by tam taky chtěli začít žít a taky bydlet, protože je to opravdu nádherný místo. A mám pocit, že z těch všech vesnic, co jsi říkala, je to jediná vesnice, která má i svoji hymnu.
1: Tisa má svoji hymnu.
0: No jasně. Horolezci, horoleskyně, horolezčata.
1: Tak to mě vlastně vůbec nenapadlo. Ale Tisa, tak to je fakt asi královna téhle disciplíny.
0: Držíme palce všem, ale hlavně, ať to vyhraje Ústecký kraj.
1: No tak to rozhodně. Vesnice roku 2026 zůstane tady u nás doma. No a k vám teď míří kapela Krištof na Hit Radio Nord Music. Krásný pondělí všem.

0: tempem z práce domů.
1: A hezky v rytme.
0: In My Head padla Hit Radio Nord Music a vyhlašujeme volno pro dnešní odpoledne.
1: Tak jestli to v tomhle hitu šlapalo, to je ještě prtvo proti tomu, jak to šlapalo teď v sobotu na koncertu Metallica, kamaráde.
0: Jak to?
1: Posluchači milí, možná někdo z vás tam byl, nicméně Metallica měla v Řecku svůj velký koncert, bylo tam asi 80 tisíc fanoušků.
0: To je dost.
1: To je dost. A normálně, když opravdu do toho šlápli a všichni ty fanoušci se synchronizovali prostě svoje taneční pohyby,
0: ano.
1: Tak normálně to udělalo po celém městě takový vibrace, který byly měřitelný seismografem.
0: Jakože vyvolali zemětřesení?
1: Jo, normálně vyvolali takový malý městský zemětřesení.
0: To je super.
1: Normálně lidi ve okolních domech kolem té sportovní haly to prostě jako cítili. Jako zemětřesení.
0: Tak tomu říkám ukázka kvality kapely, rozumíš?
1: Přesně.
0: Jaká
1: tak.
0: Kvalita, respektive jaká kapela dokáže vyvolat zemětřesení, tam je záruka. Tak s vámi, co budeme na za chvilku? Bude zemětřesení?
1: No, myslím si, že je trošku jo.
0: No, mohli bysme něco naměřit?
1: Kelly Clarkson za chvilku pro vás na Hit Radio Nord Music.
2: Hit Radio. Každý má svoji srdcovku. Hit, který ho naučil milovat hudbu.

0: každý všední den od 12 se na tebe těší srdcovky Hitrádia. 5 megahitů v řadě pro tvoji lepší náladu a jeden podle tvého výběru. Srdcovky Hitrádia a Jirka Pelnář. Každý pracovní den od 12.
1: Kvalitní krmivo pro psy a kočky. V naší prodejně v Lomu u mostu najdete kompletní nabídku krmiv a pamlsků Platinum. Poradíme vám s výběrem toho nejlepšího pro vašeho mazlíčka. Otevřeno máme každý všední den od 7 do 15:30. Těšíme se na vás v Platinum prodejně v Lomu u mostu.
2: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z výběhu fjordských koní.
3: Ráno začíná chladně, ale jak slunce vyskočí, šlápneme do sedla. Dneska zase vozíme děti. Dneska budou kolečka pro děti. Já říkám, z mého zbetu je svět větší. Tak nasedat! U nás v Zooparku Zelčín vozíme děti pravidelně.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Milovníci kávy pozor. Café Baskucci vás zve na nezapomenutelnou cestu do srdce Itálie. Rodinná kavárna s tradicí od roku 1883 zaručuje jemnost a výraznou vůni každého šálku kávy. Skvělé snídaně každý den a k tomu například lahodné mokačíno s křupavým kroasánem plněným pistáciovým krémem. Café Baskucci v nákupním centru Fontána. Vaše nová destinace pro dokonalý kávový zážitek v Teplicích.
5: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
6: No včera bylo pozdě.
7: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
8: Máme nový e-shop otevřený 365 dnů v roce. Napište www.bbik.cz a přesvědčte se sami. Bbik.cz, specialista na kočárky a autosedačky.
9: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
10: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
11: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
12: Dan Landa.
11: Mirá.
12: Rybičky.
11: Migové.
12: Jdeme na hrady.
11: 8 hradů.
12: 8 víkendů.
11: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
12: Dan Landa.
11: Harley.
12: Tomáš Klus.
11: Single X.
12: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
11: Tohle není jen festival. To jsou hrady.
12: www.hrady.cz.
13: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
14: Co ti to přišlo, tati? Zásilka radosti z kostek? Co je to?
13: No přece Lego. Auto pro mě a kytička pro maminku.
14: A co já?
13: Na e-shopu z kostek.cz je radost vždycky skladem. Objednejte si další Lego na webu z kostek.cz a stavte všichni, protože radost se má stavět společně. www.zkostek.cz.
0: Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Stále aktuálně jeden z těch nejoblíbenějších a nejpopulárnějších hitů. Alex Foren, Ordinary, pondělní hit Radio North Music a no, 4 minutky po půl pátý.
1: A co vám chceme naordinovat my? Přátelé, je to už pátý díl podcastu, který se fakt povedl. Jmenuje se Vypalovačka a vzpomínáme v něm na všechno, co nás v těch devadesátkách strašně bavilo.
0: A ten nejnovější pátý díl vzpomíná taky na fenomén jménem Eurodance.
1: Eurodance.
0: Snap. Doktor Alban, Mr. President.
1: Prostě DJ zavřete Bobo. Oči, jsme na diskotéce, tam jsou všechny ty stroboskopy, všechny ty koule, svítí vám tkaničky v týtně, že jo, protože byly svítící.
0: Zuby taky.
1: Zuby taky, ano. Pak se taky provalily všechny ty podvody, ať už s playbackem, nebo se všema těma hvězdama, jestli to vůbec kdy zpívali, nespíval. Prostě byla to fakt speciální, zvláštní doba a právě tím se zabývá pátý díl podcastu Vypalovačka.
0: Mimochodem jsme se zaměřili taky na to, jakým způsobem se vybírali ty zpěvačky tady do těch projektů.
2: Oni už ty vily těch eurodancových králů vypadaly, že je úplně jedno, jestli se tam točí muzika nebo porno. Mm. Vypadalo to prostě jak bordely.
3: No někdy mám pocit, že oni si z těch pornohereček potom vybírali ty zpěvačky,
2: jo, jasně,
3: jako, nebo
2: jasně.
3: Ty, co otvírali pusu.
2: Nebo minimálně herečky do videoklipů, jo, který divně, opravdu byly jako vystylovaný, měli na sobě to spodní prádlo, měli na sobě ty korzítky a tak dále, průhledný věci, rozvalujou se prostě na sedačkách a vlastně jako zpívají do kamery nebo otvírají pusu na téma jako pojď, vem si mě, buď se mnou šťastný a
3: tanči se mnou
2: až do rána.
4: A všechno to tady předveď teď.
2: A přesně tak a ukaž mi hloubku teda.
3: A šířku možná i mnohdy.
1: No, tenhle podcast, ten se toho nebojí.
0: To teda rozhodně ne. Takže dejte si další díl naší vypalovačky na všech možných a běžně dostupných podcastových platformách.
1: Ale pozor, jestli nechcete na devadesátky vzpomínat pouze v podcastech, ale chcete slyšet taky nějakou pořádnou muziku, tak leďte Hit Radio Classic od 18.00 na Hit Radio Not Music, protože i dneska si zaspomínáme na starý dobrý pecky.
0: Přesně, osmdesátky, devadesátky a přelom milénia. No a jako takový předkrm posíláme Daft Punk právě teď.

0: Posloucháte pondělní hit Radio Nord Music. Eva Farna, Miraj a Vzpomeneš si, přejeme krásný odpoledne. No a vzpomenete si, kdy jste se naposled opravdu do Růžova vyspali?
1: Jo.
0: Jo.
1: Jako miminko.
0: To je pravda, jako miminko.
1: Akorát si to už nepamatuju. Mm-hmm. Ale muselo to být krásný.
0: Jo.
1: Každopádně my máme teďka na Hit Radio Nord Music cenu, díky který se zase vyspíte jako miminko.
0: Ale jako miminka, dvě miminka, protože pro vás máme každý den dva polštáře, anatomické polštáře z paměťové pěny od Domu spánku.
1: Wow, to jsou fakt speciální polštáře, jednak díky té paměťové pěně. Mm-hmm. To znamená, ta si fakt pamatuje, jak se vám dobře spí a už takhle budete spát vždycky. Druhá věc, že tenhle ten polštář minimalizuje rizika otlaků a zmírňuje bolesti v oblasti krční páteře. Takže takový to jako, dneska všechno bolí, a to, jo, tak to se vám s tímhle polštářem nestane. A ta třetí vychytávka, která mě baví, že má zlepšenou ventilaci, díky který se nepřehřejvá, takže se ti nestane, že jako ležíš a jsi spocená.
0: Jasně, a přitom ten krk jako na to vždycky trpí, že jo?
1: To je prostě jako tři v jednom tohleto, to je italská cena, italský pol, to je prostě bella.
0: Bellissima, protože jestli je někdo specialista, to si pojďme říct otevřeně na siestu a na odpočinek,
1: no
0: to
1: je,
0: jsou Italové, odejď.
1: No je. Tak kdybyste měli chuť tuhle parádní cenu vyhrát, tak celý tenhle týden, každý dopoledne v LSD u Lucky s Danem mezi 9. a 12. No a kdybyste si to chtěli dvočíhnout sami, tak jenom připomínáme, že Dům spánku 6. května otevřel novou prodejnu madrací, postelí a příslušenství právě v Ústí nad Labem na Žižkově ulici směrem od Makra.
0: Přesně, tak se můžete přijít se podívat, očuchat klidně ty polštářky, pomačkat si je a vyzkoušet osobně. No a nebo zase zítra v LSD u Lucky s Danem můžete vyhrát dva polštáře.
1: Držíme palce.
2: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK České Zlatníky. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK České Zlatníky. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz. Šediny? Zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. Životpro.eu.
3: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
4: Milovníci hudby na Vinicích s Rajvkou, zbystřete!
5: I letos vám přivážíme ty největší hudební špičky přímo do Vinic a nádherných vinohradů. 8 vinařství, 18 kapel a více než 60 koncertů po celé léto.
4: Jedinečné spojení vína a hudby. To je hudba na Vinicích s Rajvkou.
5: Olympic, MIG 21, Kolárovci, David Koller, 4 tenoři, Queenie, Adam Ďurica, Krhut a Kozub, Tros Diskotékos, Vohnout, Čechomor, No Name, Anna K, Tata Boys, Kýže Slíže, Kateřina Marie Tichá, Manky Business a Aneta Langerová. A k tomu spousta výběrového vína.
4: Vstupenky na www.hudbanavinicich.cz.
6: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Intex elektrický ohřívač vody jen za 1499 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 1899 korun. Když něco, tak Allegro.
7: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasweltauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
8: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
9: Auto ESA, to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
8: Auto ESA, to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
10: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA. Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
11: Vítejte v areálu Hippodrom Most, místo, kde se snoubí sport a zábava s rodinou pohodou. Hledáte top místo pro vaši svatbu, oslavu nebo firemní akci? Hippodrom Most nabízí nádherný prostor pro svatby, parkourové závody nebo fotbal golf. Děti si užijí na hřišti, zatímco vy můžete relaxovat na inline dráze. Novou sezónu otevíráme 1. dubna 2026. Těšíme se na vás, Hippodrom Most.
12: Hit Radio North Music.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: Fajnera na Hit Radio Nord Music nás doprovodili do 17. hodiny. Krásné odpoledne. Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor v Teplicích, rázní ulice, máme tady stále nehodu dvou osobních aut. Osobák taky boural mimo vozovku na Mostecku mezi Litvinovem a Klíny. No a další komplikace jenom o kousek vedle u Horního Jiřetína v Černicích. Tady po nehodě skončilo auto na střeše a proběhlo i vyprošťování osob. Tak šťastnou cestou a bezpečný dojezd do cíle. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: trenirkarna.cz.
2: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
1: trenirkarna.cz.
3: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znaménka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
4: Domov důchodců Bystřany hledá všeobecnou zdravotní sestru. Čeká vás příjemný kolektiv, stabilní práce, benefity ve formě odměn, sick days, parkování v areálu a další. Pošlete váš životopis na e-mail účetní@dd.bystrany.cz a ještě jednou e-mail účetní@dd.bystrany.cz. Práce, která dává smysl.
5: Nákupy v online shop CZ.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
5: www.onlineshop.cz.
6: www.onlineshop.cz.

0: očekávají se silné bouřky. Varování meteorologů platí pro východní polovinu Česka a část severních Čech. Při deštích hrozí zatopení podchodů nebo sklepů. Rozvodnit se mohou také malé toky. Škody může způsobit i vítr, tak dávejte pozor. Evropská unie se shodla na uvalení nových sankcí vůči násilným židovským osadníkům na okupovaném západním břehu Jordánu. Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová následně na sociální síti X oznámila, že politické shody bylo dosaženo i ohledně nových sankcí vůči představitelům palestinského hnutí Hamas. Fotbalisté Sparty po nedohraném derby se Slavií přivítají v lize Plzeň. Letenští by ještě mohli zdramatizovat boj o čelo tabulky, pokud bude derby zkontumováno v jejich prospěch a zároveň zdolají Viktorii. Šlágr na Letné začne ve 20 hodin večer. Od 17:30 večer jsou na programu 3 zápasy ve skupině o záchranu, včetně duelu Slovácka s Ostravou. Tak držíme palce.
1: A už se to zase mračí. Prostě každou chvilku jinak. Někdy roztaženo, někdy zataženo. Počítejte s tím, že takhle to bude až do večera. Do toho nějaká ta přeháňka nebo bouřka a teplota bude pomalu klesat. Protože zítřek se fakt nepovede. Čekají se přeháňky, má foukat vítr, do toho nad 600 metrů může i sněžit a teplota bude jenom mezi 9 až 13.
2: Hit Radio Nord Music.
3: No, ale budeme zase o krok blíž pátku, že jo?
1: Přesně. A teď si dáme svačinku. McDonald, teda Amy McDonald.

0: Tohle je Dermot Kennedy, Kiss Me, s vámi pondělní hit Radio North Music a 9 minut po 5. odpolední show padla.
1: Milí rodiče, milí školáci, je tady další zkrácení letošního školního roku.
0: U nás?
1: Ne.
0: To
1: u nás ne.
0: To není.
1: U nás už to proběhlo přece. Ministr Plaga přišel a řekl, tak víte co, zapíchněte to v pátek 26. června, no, ať nežeru.
0: Ale to je jenom o dva dny.
1: To je o dva dny, no.
0: To tak je málo.
1: U nás už se to víc zkracovat nebude, ale v Mexiku vymysleli zkrácení. Představte si, že v Mexiku je takový vedro, a ještě navíc se tam bude hrát mistrovství světa ve fotbale, že to prostě zkrouhli o měsíc dřív.
0: Ty blaho, o měsíc!
1: Takže normálně o měsíc dřív tam školákům začnou prázdniny.
0: Čověče,
1: kvůli vedru a kvůli fotbalu.
0: Tak já nevím, jako u nás se asi nic takového konat velkého fotbalového nebude. Předpokládám, že by to nějakým způsobem zasáhlo i nás tady.
1: My si umíme vymyslet svoje důvody.
0: Vždycky byly ty uhelný prázdniny, nebo něco.
1: To je pravda, v zimě uhelný prázdniny, jasně. Přesně tak. V zimě zima, netopí se, rozumíš, nebo zářivky, špatný světlo, děti nevidějí a podobné věci. Vy jste měli někdy u vás na Gimplu v Dubí nějaký jako nečekaný volno?
0: Měli jsme nečekaný volno. Je pravda, že loni jsme ten školní rok zkrátili o týden, teda nebylo to o měsíc, ale o týden, a myslím, že se jednalo o nějakou opravu, člověče, topení nebo něco takového.
1: To je nuda, oprava, topení.
0: Je to nuda týden, takhle ti to řeknu.
1: A ještě navíc jenom týden, to je dvojitá nuda. Ale napadá mě, tenhle pátek začíná mistrovství světa v hokeji. Tak kdybyste chtěli, milí ředitelé škol, můžete to zatípnout už 15. května.

0: to nejlepší z našeho odpoledního playlistu Hit Radio Nord Music. Fate of Ophelia, Taylor Swift a s vámi odpolední show padla.
1: Jestli jste nás právě teď poslouchali za volantem, tak se vám muselo jet jako po másle. Věřte, nevěřte, ale podle výzkumu, který absolutně netuším, jakým způsobem se dělal, právě u písní Taylor Swift se řidiči nejlíp soustředí na cestu.
0: Prosím, to, odkud se vždycky berou tyhle výzkumy?
1: Nevím, nerozumím, koho to napadlo. Asi svolali řidiče a řekli, teď si tady sedněte, my vám něco pustíme a schválně, jak se vám bude řídit. A oni seděli za tím volantem, přepínali to a prostě řekli, hele, u Taylor Swift to se mi jelo úplně báječně.
0: To připomíná trošku zvýšení dojivosti krav, ale...
1: To je pravda, metoda plánička.
0: Přesně, tak jestli se vám taky opravdu jelo víc než dobře právě teď po severočeských silnicích, tak pro vás máme taky další. Jak působí tato?
1: No je to taky Taylor Swift, takže by se taky mělo jet dobře. Možná bych si zpíval s ní u týdle.
0: Takže zkusíme jinou.
1: To je to samý, druhá slocha, ne?
0: Tak třetí.
1: No, tady bych se bál, abych nezrychlil.
0: Ale prostě pojďme si říct upřímně, asi... Známe lepší hity na
1: pojďme
0: to.
1: Pojďme si dát českou klasiku za volán.
0: Kamarádi, tak takhle se vám jede po práci.
1: Kam se hrabe Taylor Swift?
0: To se nedá srovnat.
1: Tak šťastnou cestu. Hit Radio. Milovali jste je. Pouštěli od rána do večera.
0: Největší hity 90. let, co modelují husí kůži i dnes. Devadesátky non-stop, to je nové Hit Radio 90. Naladíš přes aplikaci Radia.cz a nově také v DABu. To musíte zažít se slevomatem na Hit Radio. I dneska tady máme Richarda ze Slevomatu, který testuje zážitky a točí videa. Richarde, dneska mám chuť, že bychom si mohli dát nějaký takový historky z natáčení. Co myslíš? Třeba řekni to, co jsi mi říkal teďkon mimo éter.
2: Ahoj, myslíš ten Cybertruck?
0: No jasně.
2: No tak jsem během natáčení málem naboural Cybertruck.
0: Ale co pak? Nefungovaly brzdy?
2: No, nebo jako asi fungovaly, ale já jsem zvyklý, když takhle testujeme auta, tak to jsou většinou sportáky jako Ferrari, Lambo, takový ty lehký motokáry. Hmm. No, ale Cybertruck, on jede stejně jako ty sportáky, to zrychlení je nesmyslné.
0: No a to zpomalení, to je blbý, že jo? No, tak když je to strašně těžký auto.
2: No, a já jsem to strašně rozjel, že těsně před zatáčkou dám plný brzdy. Tak jsem dupnul na ty brzdy a to auto takhle letělo dál ven z té zatáčky. Teďka Ukrajinec je fotograf, vevnitř ten majitel, kameraman. Já jsem se fakt jako bál, co se stane. A teďka Cybertruck, kámo, ten byl třeba jeden v Česku, to se nedoplatíš.
0: No a ty musíš prozradit, jak to dopadlo.
2: Jako dobře nakonec, ale fakt těsně. Trochu jsem to tehdy fakt jako přehnal, jo. To video, když tak najdete na Slevomatu u té nabídky, můžete se podívat.
0: Vřele to doporučuju, jo. To musíte zažít, stejně jako Richard. To musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio.
3: Plánujete večírek, školení nebo oslavu? Nechte starosti s přípravou jídla na nás. Ať už potřebujete raut pro firmu nebo občerstvení na svatbu nebo rodinnou oslavu, přivezeme vám čerstvou kvalitu. Připravíme pro vás raut na míru. Od tradiční české kuchyně přes exotické asijské chutě až po vegetariánské, veganské i bezlepkové varianty, domácí dorty a zákusky. Zjistěte víc a poptejte termín na www.bistroustí.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Slyšíte to ticho ve vinicích?
6: Tak na něj zapomeňte! Přichází noc, která otřese Třebíblicemi. Premiérový ročník série Legendy v Třebíblicích uvádí jedinečnou rockovou legendu. Bonnie Tyler. V sobotu 6. června ve vinařství Johan V. v Třebíblicích. Naživo a s celou kapelou. Bonnie Tyler. Tohle není jen koncert. To je rocková party. Rock in the Wilds.
7: Počet míst je omezen. Vstupenky na Ticketportál a Legendy v Třebíhlicích CZ. Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: Zlepší si náladu.
1: Hit Radio Nord Music.
2: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj plač, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: Tohle je Poetika, mám pocit, že tě ztrácím na Hit Radio Nord Music. Krásný pondělí, pře odpolední show padla.
1: Víte, co jsme zjistili? Že Shakira má normálně patent na hymny.
0: Na ty fotbalové hymny.
1: Je to neuvěřitelný, ale jestli se ptáte, kdo se letos postaral o hymnu mistrovství světa ve fotbale, ano, správná odpověď je opět Shakira.
0: To je normálně neuvěřitelný. Po kolika letech? Ona už vlastně tenkrát tu jednu hymnu měla.
1: Kdyby jednu. Jako ano, všichni víme, že tahle kolumbijská kráska naspívala v roce 2010 hymnu pro mistrovství světa ve fotbale v Jihoafrické republice, která se jmenovala Waka Waka.
0: Jasně, známe to taky z našeho vysílání.
1: Známe dobře, ale co už třeba možná lidi nevědí, že Shakira zpívala i v rámci mistrovství světa 2006 v Německu, nebo mistrovství světa 2014 v Brazílii. To už máš tři mistrovství světa. Mm-hmm. A teď se koná mistrovství světa 2026 v Americe, Mexiku a Kanadě a zase to vyhrála Shakira a zase tam bude její hymna.
0: Čověče, tak ona s těma fotbalistama taky jako, co se budem povídat, že jo, maličko.
1: Jo.
0: Nebudu do toho zabředávat.
1: Takhle myslíš, že vyhrává konkurzy?
0: Já nevím, no.
1: No je fakt, že i ten hit se bude jmenovat Die, Die.
0: Tak si ho dáme kousíček.
1: Die, Die.
0: Die, Die.

0: Čověče.
1: Tak děkuju za vysvětlení, teď už chápu, proč to vyhrává furt Shakira.
0: A proč se to jmenuje Daj?
1: Daj, daj.
0: Tak si pojďme Shakiru dát taky právě teď.
2: No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Lucas and Steve. Pondělní hit Radio North Music, za chvilku 6:15.
1: Tak vypadá to, že to blbý pondělí bude za chvilku za náma.
0: Co? Chvála Bohu.
1: Aleluja! Jo, je to těžký, když byly 3 dny volná a zase to nastartovat. A my jsme si pro vás navíc během těch 3 dní připravili specialitu jménem Retro Weekend.
0: To máme vždycky strašně rádi. Ještě o to radši, když to vždycky vyjde takhle na ten prodloužený víkend. Takže i ten Retro Weekend může být taková prostě delší prodloužená jízda.
1: A protože jsme na konci, chtěli jsme to uzavřít něčím pozitivním a já bych teďka rád dal do placu jednu zprávu za všechny, která nám přišla právě po tomhle Retro Weekendu. Znít následující. Milé Hit Radio North Music, děkuju za úžasný prodloužený víkend v Mostě. V pátek jsem sice musela uklízet, ale zpívala jsem si vaše hity a strašně mi to uteklo. V sobotu jsme měli rodinný výlet v autě a hráli jste tam zase vy, no a v neděli jsem vyrazila na brusle k jezeru a v uších jsem znovu měla Retro Weekend. Už teď se těším na další, jste nejlepší, Vlaďka Most.
0: Ježiš, děkujeme, Vladí.
1: Možná to tady teďka smrdí samochvalou, ale my jsme to museli přečíst, protože za všechny ty zprávy, co nám přišly, nám tato přišla úplně nejvýstižnější a jsme moc rádi, že Retro Weekend na Hit Radio Not Music milujete.
0: Přesně tak, že jste s náma strávili celý 3 dny, přesně jako Vlaďka z Mostu. Moc děkujeme, že jste i vysílali s náma, no a budeme se těšit zase na další Retro Weekend.
1: Už třeba brzy. Hit Radio.
2: Hit Radio. Máte pocit, že váš polštář pamatuje ještě minulý století? Je čas na upgrade. Hrajte s námi o luxusní italské polštáře z paměťové pěny, které vám dopřejí spánek, o jakém se vám, no, konečně bude jen zdát. Zapomeňte na převalování a ranní rozlámanost. Stačí poslouchat dopolední show Hit Radia North Music s Luckou Schläger a Danem Rakackým.
3: Já z tebe snad vykvetu.
4: To je nejvyšší čas tě poslat do botanické zahrady v Teplicích, kam určitě zapadneš. Ty můžeš obdivovat kytičky, děti rybičky a já si odpočinu ve valdiviánském lese.
5: Botanická zahrada Teplice. Tam rozkvete opravdu každý. www.botanickateplice.cz
6: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
7: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
8: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
9: Aha.
8: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
9: A co SSB?
8: SSB? Co je SSB?
9: Garantované úročení. Státní podpora, bonusy.
8: A to je nějaká nová investice?
9: To je stavební spoření od Buřinky.
8: Aha, a kde se to dá stáhnout?
9: No normálně v Georgii.
10: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
11: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
12: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
11: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
12: No to bych to pěkně zvoral. Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy, no a kolem Chomutova.
6: Most ožije chutěmi. V sobotu 16. května slaví Centrál 18. velkolepým food festivalem. Užijte si světový street food, lollipops i další hudební nálož. S aplikací Můj Centrál vás čekají dárky a překvapení. Slavíme od 10 na prvním náměstí. Central Most. Žijeme s vámi.

0: Big Girls Don't Cry. Sice velký holky nepláčou, teď ale trošku si zaplakat můžete.
1: Jak to? Protože se něco stalo?
0: My odcházíme.
1: Jo, takhle. Čekáš potoky slz.
0: Plakat štěstím. Konečně.
1: Konečně. Jo. Je to tady. Ano, dočkali jste se, přátelé. Jdeme pryč.
0: Doby dostal ponožku, jste volný. Ale zůstaňte s Hitradem Nord Music i dál samozřejmě.
1: Takže padla má padla, my se loučíme, užijte si zbytek večera a nezapomeňte zítra ve 3 na Hitradiu Nord Music.
0: Ahoj.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Řidiči pozor na Mostecku. Mezi Litvínovem a Klíny bouralo osobní auto mimo vozovku. No a další komplikace jenom o kousek vedle. U Horního Jiřetína v Černicích. Tady skončilo po nehodě auto na střeše a proběhlo i vyprošťování osob. Tak šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
3: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
4: Dan Landa.
3: Mirá.
4: Rybičky.
3: Migové.
4: Jdeme na Hrady.
3: 8 hradů.
4: 8 víkendů.
3: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
4: Dan Landa,
3: Harley,
4: Tomáš Klus,
3: Single X.
4: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
3: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
4: www.hrady.cz.
5: Chomutovské slavnosti letos 23. a 24. května. Nenechte si ujít císařské manévry, řemeslný trh a vyprávět bude sám generál Laudon. Vystoupí kejklíři, tanečníci, šermíři, sokolník a další. Chybět nebudou atrakce a soutěže pro děti, dobové kolotoče a střelnice.
6: Zve vás statutární město Chomutov
5: a generální partner Severočeské doly AS Chomutov.
6: Více na chomutov.cz.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. On air.
4: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: Je 18 hodin, dobrý podvečer u zpráv pře Lucie Denková. V následujících dnech se výrazně ochladí, zítra může na horách dokonce sněžit. Změna počasí nastává s příchodem takzvaných ledových mužů, Pankráce, Serváce a Boniface. Pokračuje meteorolog Miloš Dvořák.
8: Ledoví muži patří mezi takovou takzvanou singularitu, to je, že pravidelně se opakují odchylky v počasí. Ne vždycky samozřejmě se trefíme do takzvanou singularitu, to je, že pravidelně se opakují odchylky v počasí. Ne vždycky samozřejmě se trefíme do přesných datumů Pankráce, Serváce, Boniface.

Color of My Dreams. Tak se jmenoval hit, který jsme připomínali právě teď. Posloucháte Hit Radio Classic, hudební speciál plný toho nejlepšího z minulosti. V příštích minutách něco z 80. Survivor Burning Heart. 90. bude reprezentovat Lenka Dusilová. A máme pro vás i něco z milénia. Nicole Kidman a Evan McGregor. Tehdy spojili síly v písni Come With Me. To je písnička z muzikálu Moulin Rouge, kde si tahle dvojka střihla hlavní roli. Tohle všechno pro vás máme nachystané pro ten nejlepší pondělní večer.

0: nejvíce recenzemi na heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
1: Matrace za hubičku. CZ.
2: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.

Slibovaná Lenka Dusilová a hudební návrat v čase do roku 1998. Už jich máte Hit Radio, když se řekne Lotyšsko. Vybavíte si na první dobrou nějakého interpreta nebo kapelu, která by prorazila ve světovém mainstreamu? No, jedna přece. Na scéně se poprvé objevila v roce 1989 a v roce 2000 dokonce vyhrála Eurovizi. To bylo s písničkou Maybe. Dneska už ji moc neslýcháme, ale právě proto je tu hudební speciál Hit Radio Classic, který pravidelně oprašuje hity z hudebního archivu. Brainstorm, Maybe, hrajeme právě teď.

0: Cherish, to je věc, za kterou stojí partička Cool and the Gang, ladíte Hit Radio. Tohle písničku netřeba zevrubně představovat. Scatmana Johna znáte všichni. Marně přemýšlím, kdo z českých interpretů by téhle kadenci slov mohl konkurovat. Snad jen Michal Tučný. 10 deka, 20 deka, však víte. Nejen Scatman, ale taky třeba Natasha, Thomas a další. Do konce hodiny na Hit Radio. Hit Radio.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Kvalitní krmivo pro psy a kočky. V naší prodejně v Lomu u Mostu najdete kompletní nabídku krmiv a pamlsků Platinum. Poradíme vám s výběrem toho nejlepšího pro vašeho mazlíčka. Otevřeno máme každý všední den od 7 do 15:30. Těšíme se na vás v Platinum prodejně v Lomu u Mostu.
3: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
4: No včera bylo pozdě.
5: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
6: Well now, we call this the act of mating. But there are several other very important differences between human beings and animals that you should know about.

0: Matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
1: Matrace za hubičku. CZ.
2: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
3: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelen Fest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.

Liverpool, pokud se tohle město spojí s hudbou, pravděpodobně vám jako první v hlavě vyskočí The Beatles. Pravdou je, že hvězd nám tohle místo přineslo spoustu, mezi nimi taky Atomic Kitten. Tahle parta děvčat to dala dohromady v roce 1998. Ten největší boom zaznamenali na přelomu tisíciletí, zejména pak v roce 2001, když vydali hitovku Wall Again. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. My teď řízneme do kytar i za doprovodu charismatického hlasu Ricka Springfielda. Jessie's Girl, to je hit, který na hudební scénu neodmyslitelně patří od roku 1981.

0: MC Erika Barbara a Sen, taky tohle jsme vám hráli v pondělí večer na Hit Rádiu. A spoustu hitů máme nachystaných i do těch příštích minut. Bude to opravdová dávka nostalgie. Janik, taky Gumby Dance Band Seven Tears, věc, kterou určitě dobře znáte. O slovo se přihlásí i Madonna. O vaše sluchovody rozhodně bude postaráno. Tak užívejte večer. Díky, že jste si jako parťáka vybrali Hit Radio.
1: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
2: Matrace za hubičku. CZ.
3: Představte si západ slunce nad vinicí a sklenku vychlazeného Rieslingu. A pak tóny, které vám rozbuší srdce. Legendy v Třebívlicích. Vinařství Johan V. přivítá královnu popu, která ovládla celou jednu generaci. Sandra. Užijte si hity jako Maria Magdalena, Hi Hi Hi, Little Girl nebo Everlasting Cloud. Sandra naživo a s celou kapelou. Sobota 23. května ve vinařství Johan V. v Třebíjnicích. Počet míst je omezen. Vstupenky na Ticketportál a legendy v Třebíjnicích.cz.
4: Hit Radio. Hit Radio.

0: Madonna, You'll See, to jsme vám hráli na Hitrádiu. Pojďme si teď od hudby na chviličku odskočit ke vzdělávání. Jedním z nejviditelnějších a také nejúspěšnějších projektů Evropské unie je výměnný program Erasmus. Ten funguje déle než 30 let a za tu dobu ho vyzkoušelo přes 9 milionů lidí. Původně byl určený vysokoškolákům, později se rozšířil i na středoškoláky, mladé absolventy hledající stáž a zahrnuje i podporu sportu nebo dobrovolnické aktivity. Nicméně občas se objeví hlasy, které by náklady na něj chtěly omezit, a s tím nesouhlasí Evropský parlament. Ve vysílání je s námi europoslankyně Danuše Nerudová. A tak se ptám, v čem je největší přínos Erasmu?
1: Z mého pohledu by každý mladý člověk měl buď na střední škole nebo na univerzitě vycestovat, zažít to, jak se žije v jiných zemích, její kulturu, udělat si přátelé. Myslím si, že to je skutečně velmi důležitá zkušenost v životě každého člověka navíc. A ukazuje se podle výzkumu, že lidé, kteří mají zahraniční zkušenost, studenti, kteří strávili nějakou dobu v zahraničí, takže potom mají na trhu práce lepší uplatnění.
0: Nabízí se otázka, co přináší Erasmus učitelům.
1: Je důležité, aby i pedagogové na univerzitách a třeba i na středních školách vyjížděli a viděli, jakými metodami, jakými způsoby se učí zahraničí a získali hlavně kontakt se zahraničními kolegy a potom to, co viděli v tom zahraničí, vlastně mohou přenášet do způsobu učení v České republice, mohou zvát své zahraniční kolegy a ty zase mohou předávat své zkušenosti tady doma českým studentům.
0: Měla by tedy Evropská unie výdaje na Erasmus škrtat?
1: Tak to je moje osobní téma, protože já jsem v rozpočtovém výboru Evropského parlamentu a tam jsem se zasadila o to, aby ty škrty, které navrhovala Evropská rada, tak aby byly vráceny a na posledním zasedání Evropského parlamentu jsme odhlasovali drtivou většinou, že se v Erasmu ani v programu Horizont škrtat nemá. Já jsem pevně přesvědčená, že se nám rozpočet Erasmu podaří uhájit.
0: Díky za reakce. Jenom dodám, že program Evropské unie využilo za 25 let už na 400 tisíce Čechů ze všech univerzit v České republice. 25 let do historie a klidně i více se vracíme v hudebním speciálu Hitradio Classic. Rok 2000 patřil hitovce Chillin od partičky známé jako Mojo.

Celé Circle, Touch in the Night, tohle je večer na Hit Radio. Hit Radio Classic, to je hudební speciál, který vás vede zpátky v čase. Pravidelně mezi 18. a 21. hodinou hrajeme to nejlepší z 80., 90. a milenia. Z té české domácí scény už je za chvíli MIG 21 s hitem Slepic Pírka. Z té zahraniční se můžete těšit třeba na projekt Farao. Hezké

0: Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit
2: Radio. Vyplašený zajíc běhal po polích a pak našel smrt v pažích tetovaných. Kočovali ulicí a náměstím, asi za štěstím.

0: A to je grand finále dnešního vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Navážeme na něj zase zítra úderem 18. hodiny. Hezký večer i s dalšími hity v našem playlistu. Hrajeme vám pro lepší náladu.
1: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz.

0: Šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
1: Hit Radio North Music.
2: Zlepši si náladu.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: všechna ta slova, všechny ty kroky.
1: Já si to pamätám celé ty roky.
0: Když se nám rozpadlo, v co člověk věří, a my jsme zůstali v samotě stát. Neuměl jsem ti říct,
1: že tě to bolí,

0: chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.
1: Zlepši si náladu.

0: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz.
1: Potisk trička, bela bel CZ.
2: Hit Radio.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozhodnout.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio North Music.
1: Zlepši si náladu.

0: jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.